Plameň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí,

Poslední záznam z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu budeme dnes poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se opět na obě festivalové scény. Nejprve to bude velká scéna, ze které uslyšíme Roberta Křesťana a Druhou trávu. Potom se přesuneme na Morava scénu, kde program zakončovala kapela Korky. A závěr bude patřit scéně velké. Odtud si poslechneme Nerez s Luciou a taky koncert Spiritual Quartetu, který celý folkfest uzavřel. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

Ještě není tma, Robert Křesťan a druhá tráva v záznamu Českého rozhlasu Olomouc na loňském folkfestu. V Mohelnici se právě stmívalo, nebyla ještě úplně tma, když zazněla z pódia velké scény tato písnička. Druhá tráva nesklamala, koncert patřil k vrcholům loňského 6. ročníku folkfestu. Vím, že si písničky Roberta Křesťana můžeme poslechnout z CDček, ale atmosféra živého vystoupení je výjimečná. Proto jsem dnes zařadila jenom tuto jednu skladbu. Ale můžete se společně se mnou těšit na záznam celého koncertu a poslechneme si ho v pořadu Na cestě příště. Teď pojďme na Morava scénu.

Písničku Moře zahrála kapela Korky z Přerova. Ta vystoupila na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu jako poslední vystupující. Morava scéna je v kempu, je volně přístupná divákům a možná i toto je jeden z důvodů, proč tady diváci nechybí, i když na velké scéně hraje třeba druhá tráva.

Možná se pamětníkům zdá zvuk kapely Korky psáno s měkkým i povědomí. Původně se tato přerovská kapela jmenovala Špunt a jejich repertoár tvořily písničky folkové a trampské. Kapela se přejmenovala, oslavila 40 a přitvrdila k folk roku. Na folkfestu zahráli Korky ve složení kapelník Miloš Dohnal, zpěvák a kytarista, a Jarka Ludvová, autorka textu a zpěvačka. Oba jsou základem kapely. Dlouhou řádku let je provází další zpěvačka a flétnistka Martina Trojková. Kytaristou je taky Honza Drabina a na baskytaru hraje Luděk Kadák a za bicími Jirka Vyňuchal.

Při recitálu kapely Korky, kterou právě posloucháme v pořadu Na cestě, nezapomněl moderátor Gustík Skládal poděkovat organizátorům Folkfestu, kterými jsou kapela Madalen s Honzou Štajglem, dramaturgem, který všechny účinkující poskládal tak, že všechno bezchybně fungovalo. Díky patřili i spoustě pořadatelů, zvukařů, osvětlovačům, prostě všem, kteří se zasloužili o šestý ročník Folkfestu.

0: Písnička Tančím kapely Korky zazněla jako úplně poslední na Morava scéně loňského folkfestu, ale na scéně Velké, kam se teď společně vrátíme, oficiální program ještě pokračoval. Hrálo se skupení s názvem Neres a Lucia a byli skvělí. Pojďme si je teď poslechnout.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos. Přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven. Brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den může být poslední právě. Ty nikdy nemůžeš říct, blížím se teprve k půlce, život je všechno a nic. Stačí dát správnej směr kulce.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu záznamu koncertu kapely Neres, která na loňském Mohelnickém folkfestu vystoupila s Lucí Šoralovou. A hráli samozřejmě i písničky Zuzany Navarové, které si, jak je v Mohelnici zvykem, publikum zpívalo společně s muzikanty.

Před půlnocí nastoupila na velkou scénu kapela Spiritual Quartet, která zakončila úplně celý mohelnický folkfest a opět se zpívajícím publikem a za drobného deště. A bude hrát i nám v pořadu Na cestě.

Veronika Součková je výborná zpěvačka. Spolu s Jirkou Holoubkem dlouholetá členka legendárního Spiritual Quintetu, na který Spiritual Quartet navazuje. Jeho dalšími členy jsou multiinstrumentalista Zbyněk Bureš a Janu Jandovi patří ten podmanivý bas.

Spiritual Quartet zakončil loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu až po půlnoci, ale hrálo se do rána na mnoha místech a to je pro tento festival typické, stejně jako pohodová atmosféra i pestrý výběr vystupujících a doprovodný program. Jde totiž o festival lidí, léta a muziky. I vy se můžete letošního Mohelnického folkfestu zúčastnit, stejně jako Český rozhlas Olomouc, který opět všechno zaznamená. Termín je tradiční, poslední prázdninový víkend a pozvánku v pořadu Na cestě ještě uslyšíte. Stejně jako slíbený koncert Druhé trávy. Od mikrofonu se teď loučí Jarka Nosková a Spiritual Quartet.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
5: Vezmeme to s Kratkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
0: Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslel, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika. No a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam. A teď jsem se z toho vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit.
0: Ano.
1: A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání probíhá, koupání, tohleto.
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě jaksi, mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit.
1: No.
0: Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo. Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlen.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte to, teď je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: No, vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž a co víc agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že nuže, tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježíš Maria, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková, ano. Pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravý, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy. Jako, že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku? To
5: no
0: se
5: právě.
0: Tolerovalo?
5: Nebo no ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle. No, ale byly to nervy, jo, byly to...
0: To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou
5: Polská
0: nervy.
5: Polská krev, to jsou ano. Jako emoce.
0: A přitom opereta, takový zábavný žánr, dalo
5: no, ne,
0: říct.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky
5: setkali
0: mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, to jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako o hvězdách, že jo. Tam předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějina.
5: Ano, čarodějina, no. No, no ona...
0: Magická.
5: Působila, magická, no. Dobře. Někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím byli. Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne, no, ale to už je takovej náhled do 19. století pomalu.
0: Ale prosím tě, od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus, tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama. A jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho. Já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, straší tam, ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučovala.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně, no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
4: My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře,
4: děkujeme
3: krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Mm-hmm. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenovalo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyli, že jsi tak mladý.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhodl. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Stapan, to je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. Vlevo jehličnatý háj. Vpravo dubový háj. V popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafúsové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem tomu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci osmího jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte, polepte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost, beru to, beru. To je hra ohromná.
10: Vážně?
9: To budou návali. To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
9: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, podívejte.
10: Kde jsem to přestal, Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já bych...
9: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych to měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No, já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No, takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak
2: no,
1: je všechno
2: ano,
1: propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje no. dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no, takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já na Wericha pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí Žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No, to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak
2: ano.
1: To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Halo, halo. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal
5: ano.
3: Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych se chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně,
5: ano.
3: Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat,
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu. Díky moc. Dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyšíme.
8: Tady Karlovy Vary Kolonáda, Ačko,
5: je.
8: Prosím.
3: Kolonáda volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů, je.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku, no ta teda.
3: Děkujeme taky.
9: Moc.
3: Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: No, to myslíte, že mám holku, která trácí kalendář? O co, že ji žádáte?
10: O ruku, prosím.
11: No, a co já s tím mám společnýho?
10: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
11: No, to aspoň doufám.
10: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
11: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
10: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
11: Jo.
10: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
11: Je to možný? No tak to je jiná. Posaďte se. Mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
10: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
11: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
10: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní. S vaší slečnou dcerou...
11: Jako s Máňou, víš?
10: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
11: Aha.
10: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
11: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
10: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
10: Je, 2 děti?
11: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
10: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás Máni překvapilo, kdo koho žádá.
3: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a maminka.
3: Tak dále. No, ano, prostě
5: ne,
3: naši,
5: ne,
3: kolegové,
5: nebudeme to šťourat.
3: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Kluková.
5: Byli báječní.
3: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta jména se mi pletou
5: no,
3: v tom horku.
5: Ale já jsem si ji taky hrála.
3: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
3: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a typuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: Den. A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince, tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu, vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Dcery Máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Pokoj, táto, co to tady povídáš. A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mít klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě.

0: Hodný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
1: Tak to zas prr. To prr, Máňa si ty dva roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
0: Já, nezlobte se, dobrý den. To totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
2: Poklona. Počkejte, nechoďte nikam, človíčku. Pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
3: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
2: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
4: Tolik návštěva Prima rodinky.
5: Ano, měli jsme dobrou pointu.
4: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšenou.
5: Ano, krásné.
4: Kateřina Macháčková byla
5: naším
4: hostem.
5: Svěží léto, mějte se moc krásně.
4: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policie nadále prověřuje spisy v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Skauti z Přibyslavy kvůli tropickému počasí změnili program tábora. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. Dnes nás čeká opět slunečno a vedro. Teplotní maxima až 38 stupňů. V druhé části dne lokální přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatelé zatím kriminalisté nevyslechli, prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Na kauzu upozornil školský ombudsman Štěpán Jilka, který chtěl podat souhrnné trestní oznámení. Krok si ale rozmyslel.
3: To trestní oznámení podali ty jednotlivé dětské domovy, ta jednotlivá zařízení. A v souvislosti s tím budou podobně postupovat při případném vymáhání škody, která vznikla.
2: Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů. Jedním z nich je i dětský domov v Jemnici na Vysočině. Škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se podle policie stále navyšuje. Tropické dny ovlivňují i programy letních táborů. Například na společném setkání skautů v Přibyslavi a nizozemského města Mok v Železné Horce na Havlíčkobrodsku upravili organizátoři plán tak, aby účastníci mohli být celé odpoledne u vody.
4: Je velmi horko. Ve stanu je teď neskutečné vedro.
5: My máme v Nizozemsku často výkyvy počasí. Tyhle vedra tam máme taky. Takže nám to nepřipadá divné.
6: Skauti z Nizozemska, Jip a Jole, si tábor užívají. Jeho hlavní vedoucí, Jakub Vlček, kvůli tropům upravil program.
7: Museli jsme zařadit víc koupání, protože je opravdu horko. Jezdíme do Přibyslavy na koupaliště a byla to i jedna z žádostí Holanďanů, že se tam chtěli podívat, tak to zapojíme víckrát.
6: Podle hydrometeorologů mají tropické teploty nad 30 stupňů na Vysočinu znovu přijít příští týden. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jeho takzvaná Rada míru dosáhla dohody o odzbrojení palestinského radikálního hnutí Hamas v pásmu Gazy. Napsal to na své sociální síti True Social. Následně by se měla z okupovaného území stáhnout izraelská armáda. Hnutí Hamas podle serveru BBC s návrhem souhlasí. Izrael je ale proti. Kancelář premiéra Benjamina Netanyahuha uvedla, že plán nesplňuje izraelské požadavky. Podle deníku Times of Israel není pravděpodobné, že by v příštích měsících premiér Netanyahu na nějakou mírovou dohodu přistoupil, protože by tím oslabil svou pozici před říjnovými parlamentními volbami. Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. I po druhé zdolali norské Tromsø, tentokrát doma 3-1. Jablonec si zahraje třetí předkolo konferenční ligy. Po úvodní porážce v Chorvatsku 2-3 porazil Varaždín v domácí odvetě 2-0. Jablonecký obránce Jiří Sláma zařídil obě branky Severočechů. Po změně stran asistoval na gol srbského stopera Dušana Pavloviče a ještě před přestávkou skončil jeho přímý kop vlastním gólem soupeře. Pokračuje Sláma.
8: Já jsem to pořádně viděl až teďka v šatně z telefonu a domlouvali jsme se, že to kopneme do brány, prostě to tam nastřelit, buď to bude rovnou na bránu, anebo kdyby to tam někdo protečoval. No a nakonec to vyšlo tak, že vlastně si to tam ten obránce vrazil sám, takže si důležitý první gol, který nás tak nějak odstartoval a myslím si, že od toho gólu jsme pak i docela nějak dominovali.
2: Jablonec se ve třetím předkole konferenční ligy utká s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové čeká ve stejné fázi Evropské ligy Bešiktaš Istanbul.
1: Počasí.
2: V Jihlavě je 16 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou nebo v Dukovanech, ale už nad 20. Dnešní den bude jasný nebo polojasný, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty opět tropické 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi kilometry 117 až 116 na dálnici D1 ve směru na Prahu se stala nehoda dodávky a auta. Na místě jsou i záchranáři, tak tam zpomalte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme vám dobré páteční ráno, máme 31. července, svátek dnes má Ignác, skončíme tento pracovní týden, tedy ještě nás čeká ten poslední den, ale pak už skončíme tento pracovní týden, skončíme i červenec roku 2026, zítra už bude 1. srpna, tak já doufám, že se vám ten červenec vydařil, pokud mohl být lepší, tak věřím tomu, že se tak stane během srpna, tak vám všem přejeme pohodové ráno.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Končí první prázdninový měsíc červenec. Máme 31. a svátek dneska slaví Ignác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne Castro, Miguel Díaz-Canel. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biron. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.

0: hodina 18. minuta. Přejeme vám pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: V Třebíči v tuto chvíli máte 20 stupňů Celsia, 19 stupňů hlásí Bystřice nad Pernštejnem, 18 stupňů máte v Havlíčkově Prodě, 22 stupňů pak v Náměšti nad Oslavou. Dnešní den bude jasný nebo polojasný, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty tropické, čekáme 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátek po 11. hodině si budu povídat s vedoucím divočáků Jihlava Ondřejem Novákem a dlouholetou skautkou Alenou Holubovou. A zajímat mě budou hodnoty, na kterých skauting stojí, kolik mladých se k hnutí přidává a jestli dětem na skautském

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Přeber si to sama.
1: 5:22, je tady pátek 31. červenec roku 2026 a to znamená, že právě dnes začíná další ročník festivalu Prázdniny v Telči. Dnes se na vás těší Matěj Morávek, Band a Blast Redl se svojí kapelou. Každý den probíhá pohádka nebo divadlo pro děti kolem 15. hodiny. V podvečer a večer pak na scéně u lodiček koncerty zdarma. Samozřejmě nechybí ani nocturna, komorní koncert, poezie nebo besedy na netradičních místech. Ostatně podrobný program najdete na webu prázdninyvtelči.cz. Hezky se bavte!

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Přejeme vám dobré páteční ráno. Máme 31. července roku 2026. Tomáš Kolátor nachystal zprávy.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vojenskou přísahu dnes složí v náměšti nad Oslavou víc než stovka studentů zapojených do dobrovolného vojenského cvičení. Získají tím status vojáka v záloze. Slavnostní nástup začíná přímo v areálu základny v 10 hodin. Zúčastní se jej i první zástupce náčelníka generálního štábu a někdejší velitel vrtulníkové základny Petr Čepelka. Do ulic českých měst se kvůli tropickým teplotám stále častěji instalují mlžítka. Ty jsou například v Polné na návrh z participativního rozpočtu. Ulicemi také jezdí kropící vozy. V Jihlavě dnes vyjede v 10 hodin. Například v Praze a v Brně se otevírají jindy nepřístupné prostory, kde se lidé můžou schladit. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů. Zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Hasičům na jihozápadě Francie se daří stabilizovat požáry v okolí města Bordeaux. Podle francouzského ministra vnitra Lorena Nunese pomáhají klesající teploty a očekávají se i deště. Plameny jen v regionu Gironde zničily přes 42 000 hektarů. Ve Španělsku se do svých domovů postupně vrací víc než 60 000 evakuovaných. Z požáry dál bojují hasiči taky v Řecku na poloostrově Peloponés nebo na ostrově Lesbos. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. S domácím Američanem Nakashimou prohrál 1-2 na sety. A počasí to dnes bude jasné nebo polojasné odpoledne a na večer se lokálně může objevit přeháňka nebo letní bouřka. Teploty opět tropické 35 až 38 stupňů. Už teď se hodnoty na teploměru vyhouply přes 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi kilometry 117 až 116 na dálnici D1 ve směru na Prahu před Jihlavou se stala nehoda, kde operují i záchranáři. Aktuálně tam neprojedete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Možná, že vám dnes ráno už po třetí vypadl hrneček z ruky, říkáte si, že to určitě nic vážného nebude. Za malou chvíli na Českém rozhlasu Vysočina poradíme, kdy se s problémy rukou obrátit na odborníky. Teď už Iveta Bartošová a písnička Láska má je zákon. Přejeme všem krásné ráno.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, ve čtvrtek v dobrém dopoledni mluvil o svém oboru ergoterapeutka novoměstské nemocnice Vendula Lešková. Mimochodem radila, kdy je čas oslovit se svým problémem další odborníky.
1: Úplně asi to nejdůležitější, a říkám to i pacientům v ambulanci a asi i na těch lůžkách, je nějaké jejich vnitřní nastavení. A ne každý to v dnešní době uspěchané umí, ale je strašně moc důležitý poslouchat, co vám to tělo prostě říká. Takže pokud je tam nějaká výrazná bolest, která dlouhodobě trvá, tak nebudu čekat půl roku, než přejde, ale prostě se někam vydám. S tím souvisí i všechno ostatní. Pokud zvednu hrneček, který jsem doteď uzvedla a je mě 45 let a najednou se z ničeho nic stane, že mě začne vypadávat z ruky, je to asi nějaký signál k tomu, že se někde něco děje. Je opravdu lepší, i když má člověk pocit, že jde s nějakou prkotinou, tak se na to zaměřit. Na co já se zaměřuju, když vidím pacienta poprvé, tak je to vyšetření, protože potřebuji vědět, co ten pacient nezvládá, a potřebuji ale i vědět, co zvládá, jak to zvládá, jestli by to nešlo dělat lépe, anebo pro něj snáš. Takový to nejzákladnější, nejjednodušší, nepotřebujete k tomu žádný měřidlo, tak je rozevřít dlaň, zavřít do pěsti, zkusit, jestli zvládnete zavřít palec do pěsti, to taky mnoho lidí neumí. I toto je vyšetření funkčního úchopu, kdy potřebujeme ke spoustu činnostem tady ty úchopy umět. Je důležitý, jestli zvládnou všechny prsty udělat špetku, jestli palec dosáhne na špičku malíčku, jestli palec dosáhne na konec malíčku, to znamená do dlaně. Jsou to věci, které děláme úplně naprosto automaticky, ale pak nám schází, když je nemáme.
0: To řekla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina ergoterapeutka Vendula Lešková. Hosty dobrého dopoledne budou dnes vedoucí střediska Divočáci Jihlava Ondřej Novák a dlouholetá skautka Alena Holubová. Připomenou hodnoty skautingu, řeknou, jestli má hnutí dostatek malých a mladých pokračovatelů, a také bude řeč o tom, jestli dětem na skautském táboře chybí nebo nechybí mobilní telefony. Tak si to po 11. hodině nenechte ujít.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, za minutu bude 6:15, jsou před námi tropické noci. Možná, že o víkendu budete někde stanovat. Jakým způsobem by naše makovičky postavily stan? To nám řeknou už za chvíli.
1: Počasí.
0: Dnes v pátek 31. července bude na Vysočině jasno nebo polojasno, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty se vyšplhají na 35 až 38 stupňů Celsia.

0: Vzpomínali jsme na Petra Muka, za chvíli další vzpomínka, tentokrát na Pavla Bobka v písničce Víc nehledám.
1: Makovičky.
0: Je 5.48, budeme stanovat.
2: Čemu je dobrý stan?
3: Když chodíme s Julou na tábory, tak si vždycky vezmeme stan a budeme tam spát večer. Stan slouží k tomu, že kdybychom jeli na nějaký výlet autem a v autu bychom nemohli spát, tak si postavíme ten v přírodě stan a nemusíme si brát žádný karavany. Je to z takový látky, dáme tam tyče a to potom spojíme a je z toho vyrobený stan.
4: Vezmeš 4 kolíky, vezmeš provázek, ten provázek zatloukáš do země, připojíš to ke stanu a potom zatloukáš všechny ty kolíky a máš z toho stan.
3: Si ty provázky dáš do toho stanu, trošku je napneš, zatukáš ten provázek kolíkem a máš vyrobený stan.
5: A teďka, když sklízel stan, tak mu málem ulípl.
1: Makovičky.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Lék tamoxifen na rakovinu prsu v lékárnách nebude. Prvních 1000 balení se okamžitě rozprodalo. Nové Město má druhý poeziomat, stojí u obnoveného rybníka. Výkonný výbor fotbalové asociace bude hlasovat o jmenování nového reprezentačního trenéra. Dnes nás čeká opět slunečno a vedro, teplotní maxima až 38 stupňů. V druhé části dne lokální přehánky. Na řadě jsou zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Mimořádná dodávka tisícovky balení léku tamoxifen se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Pro část žen je přitom přípravek nenahraditelný.
3: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
4: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají, pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
5: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
4: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
6: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
4: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková a Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Už druhý poeziomat má Nové Město na Moravě. Kovová trubka, ze které kolem jdoucí poslouchají verše, stojí už 10 let nedaleko centra. Teď Nové Město zprovoznilo druhý přístroj u obnoveného Zichova rybníka. Obsahuje verše i písně se vztahem k regionu, vysvětlil zakladatel poeziomatu Ondřej Kobza.
7: Uděláme takový kulatý stůl z důležitých lidí toho města, knihovnice, ochotníci, bábitele. Je to i dobrý udělat se takovýhle audit, vlastně, aby, jako co vlastně jsme úplně zapomněli, že vlastně tam je i tady ten člověk, jo, je to taková vlastně, je to vlastně fakt jako trošku interaktivní socha, interaktivní pamětní deska.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušne v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace by dnes mohla oznámit nového trenéra. Dopoledne kvůli tomu bude mimořádně jednat výkonný výbor fotbalové asociace. Českému rozhlasu to potvrdil jeden z členů výboru a šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík.
9: A já pevně věřím tomu, že svolávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
2: Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už ve středu informoval o tom, že by měl u české reprezentace podepsat smlouvu na 2 roky. A fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. Norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Jablonec zdolal Varaždín 2-0. Po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3 tak postoupil do třetího předkola konferenční ligy.
1: Počasí.
2: Třebíč je aktuálně 20 stupňů, v Telči 21. Dnešní den bude jasný nebo polojasný. Odpoledne a na večer se lokálně může objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty opět tropické, 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na 117. kilometru ve směru na Prahu pozor, po nehodě je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Máme 5 minut po 6. hodině, je pátek 31. července, hrajeme písničky, které nestárnou. Za chvíli tady bude Václav Neckář s písničkou Doktor Dam Dedam. No a potom už se o slovo přihlásí Kateřina Cajdhamlová, paní doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal. Je pátek, takže po 13. hodině budeme myslet na naše zdraví. Jaké téma dnes budou probírat, to prozradí už za chvíli.

0: Do studia Českého rozhlasu Vysočina přichází paní doktorka Kateřina Cajdemlová, taky Patrik Rozehnal. Oběma přeje hezké ráno. Oni se totiž chystají na dnešní poradnu zdraví a zdravém životním stylu, která začne ve 13 hodin a tentokrát bude o takzvaném stresovém hormonu kortizolu.
1: Veselý den vám přejeme.
2: A s pevným zdravím.
1: Je tu léto, slunce pálí a hřeje víc než jindy. Tak si budeme povídat o jeho účincích a vlivu na naše zdraví, ne? Prostě probereme vaše nepříjemnosti ze sluníčka.
2: Jestli se vám někdy točí na sluníčku hlava, míváte mdloby, máte ze sluníčka vyrážku, bolí vás ta hlava, lítá vám z ní tlak, jestli vás slunce v létě trápí, tak nám napište nebo zavolejte.
1: Probereme s vámi všechny obtíže, které zaznamenáváte víc na sluníčku.
3: Možná ta horka nesnášíte příliš dobře, dělá se vám špatně a snažíte se jim vyhnout. V čem vám horka dělají problém? Nebojte se na to zeptat.
1: Třeba je to banalita, ale možná známka něčeho vážnějšího.
2: Své dotazy na účinky sluníčka a obtíže, které na něm máte, můžete paní doktorce poslat předem v psané formě díky formuláři, který najdete na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Nebo mi zavolejte na záznamník s číslem 221 553 770. Opakuji raději ještě jednou telefon 221 553 770.
2: Nebojte se zeptat, od toho jsme tady. Rádi vám poradíme, pomůžeme a snad i uklidníme.
1: Těšíme se na vás už dnes odpoledne v pořadu Veselé a zdravě po 13. hodině a reprízu naší poradny uslyšíte také dnes po 20. hodině.
2: Dnešní téma je obtíže ze slunce.
4: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Za skauty na táboře v Přibyslavi dorazili jejich mladší kolegové z Nizozemí. Tak jak zvládají ty tropy, jak se snaží ochladit? O tom to bude v reportáži Veroniky Bartes-Vohradíkové už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je minuta po 6:45. Dnes čekáme na Vysočině jasno nebo polojasno. Odpoledne na večer se lokálně může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty na Vysočině budou dosahovat 35 až 38 stupňů Celsia. Přejeme všem hezký pátek.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátek po 11. hodině si budu povídat s vedoucím divočáků Jihlava Ondřejem Novákem a dlouholetou skautkou Alenou Holubovou a zajímat mě budou hodnoty, na kterých skauting stojí, kolik mladých se k hnutí přidává a jestli dětem na skautském táboře chybí mobily.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 6. hodina 20. minuta, to byla skupina Mirai na Českém rozhlasu Vysočina. Tropické teploty nad 30 stupňů Celsia zasáhly i do programu skautského tábora v Železné Horce na Havlíčkobrodsku. Čeští a nizozemští táborníci z něj před spalujícími paprsky utíkali na koupaliště.
1: Nizozemský ranger Tom zahájil seknutím do polínka nový den na táboře skautů z Přibyslavy a z nizozemského města Mook. Po nástupu se všichni skauti připravují na program. 19-letá Jip na sebe nanáší opalovací krém.
2: Je velmi horko. Ve stanu je teď neskutečné vedro.
1: Trošku sauna ve stanu.
2: Tak trochu.
3: Jelle.
4: Maurits.
5: My máme v Nizozemsku často výkyvy počasí. Tyhle vedra tam máme taky. Takže nám to nepřipadá divné.
6: Lidi dokonce chodili radši do práce, protože tam měli klimatizaci.
1: S vyššími teplotami organizátoři ke konci července počítali. Nečekali ale tropické dny. Proto hlavní vedoucí tábora Jakub Vlček upravil program.
7: Museli jsme zařadit víc koupání, protože je opravdu horko, tak aby se nám tady nesložili. Jezdíme do Přibyslavy na koupaliště a byla to i jedna z žádostí Holanďanů, že se tam chtěli podívat, tak to zapojíme víckrát.
1: Čeští a nizozemští skauti se na společném táboře scházejí každý třetí rok. V pořádání se střídají. Letos se setkali po 13. Z Železných Horek Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: byla vzpomínka na skupinu VM, vzpomínka na George Michaela. Teď už jsou tu zprávy a Tomáš Kolátor.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Žďár nad Sázavou prodlužuje změny tras a zastávek městských autobusů poblíž nádraží. Pokračuje totiž uzavírka na Jihlavské ulici. Bez náhrady zůstávají zrušené zastávky u dopravního podniku Zdar a Brněnská u policie. Podle výlukových jízdních řádů jezdí celkem 7 z 9 městských linek. Do standardního provozu se vrátí 2. října. Firma Štěpánek Auto přestala splácet dluhopisy. Desítky investorů na ní chystají hromadnou žalobu. Část z nich podala na firmu, majitele i klíčové zaměstnance trestní oznámení. Na konci června firma změnila majitele, s investory nikdo nekomunikuje a nefungují ani webové stránky. Policisté teď případ vyšetřují, potvrdila to mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Petr Štěpánek Českému rozhlasu napsal, že firmu prodal. Nový majitel komunikuje výhradně maďarsky. Napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat a od té doby nereaguje. Tropické teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit i řidiče. V horku jsou víc unavení, nepozorní a mají častěji zdravotní potíže. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda za nehody nejčastěji může nepozornost, únava a zdravotní potíže. Řidiči by podle Neřolda měli často zastavovat, pít hodně vody a řídit jen pokud jsou dobře odpočatí. Do centra ukrajinského Kyjeva na dnešní večer svolal veterán Dmytro Kozjatinsky protestní pochod. Požaduje reformy v obranném sektoru. Kozjatinsky organizoval taky masové protesty proti hlavnímu veliteli ozbrojených sil Oleksandrovi Syrskému. Toho nakonec prezident Zelensky po několika dnech skutečně odvolal. Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží. Potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. V příštím roce tak bude Rusko mimo jiné chybět na mistrovství světa mužů, a to kvůli pokračující válce na Ukrajině. A teď přidáme ještě počasí. V Pelhřimově je 19 stupňů, v Přibyslavě nebo Novém Rychnově 18. Dnešní den bude jasný nebo polojasný, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty opět tropické, 35 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody v regionu. Dálnice D1 je taktéž plynulá.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6:33. Jsou tady pánové Petr Kotvalt a Stanislav Hložek s písničkou V pohodě. Tak vám přejeme pohodový pátek s datem 31. července.

0: Jerotrová a řeka lásky v 6.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Nové město na Moravě má svůj druhý poeziomat. Nová trubka, která na vyžádání vydá verše, stojí u obnoveného zechova rybníka vyčištěného od škodlivých látek. Město už ale 10 let jeden podobný stroj má. Tehdy byl jedním z prvních v celém Česku.
1: V tuto chvíli máme asi tak 7-8 poeziomatů po celém světě. Mým snem je, aby takových trubek bylo po celém světě třeba stovky.
2: Sliboval si tehdy zakladatel poeziomatů Ondřej Kobza.
3: Když alergici kivy jedí, celé tělo je pak svědí.
2: Původní roura stojí stále u obchodního domu, nedaleko centra. Je tady takové menu. Já si vyberu svíčkovou.
4: Od babičky Zdeníčky je nejlepší a celá rodina o tom ví. A když je nejhůř, na svíčkovou vzpomíná.
2: Posloucháte si někdy tady básničky?
5: Já zatím ne.
2: Je tady 10 let tenhle starý?
5: Jo. Jako jo, vím, že to tady jako je, ale...
6: Jednou jsem tady tak něco nepustila, něco, ale nevím, co to bylo, ne?
2: Měl jsem teď nějaké recepty.
6: Nevím, co tam bylo právě, já už si to nepamatuju.
2: Kateřina tedy má za sebou nějaký poslech? Matka Irena, ne?
5: Tak já si myslím, že je to dobrá věc, že jako tak ty děcka si to rádi poslechnou. Tak je to takový poučný.
2: Tenhle už je na kliku.
7: No, zatím bohužel jenom tak stovka, no, asi 115, ale opravdu i v tom zahraničí se to daří a já si myslím, že se to jako podaří, jako, že jich budou stovky.
2: Ta skladba nahrávek je tady navíc, řekněme, vážnější a hlavně víc spjatá s místem. Vysvětluje po 10 letech zase Ondřej Kobza.
7: Tohle jsou trošku jiný koncepty. 20 nahrávek, které souvisí s tím místem.
2: Druhý poeziomat a jeho umístění na břehu obnoveného Zichova rybníka vysvětluje starosta nestraník Michal Šmarda.
8: Dneska se podařilo dostat těžké kovy zpátky pod zem, kam patří, vodu dostat zpátky do krajiny a ten poeziomat jsme sem dali proto, aby vlastně připomínal i tou svojí dramaturgií a těmi skladbami, které tam jsou, jak důležité je, když si uvědomujeme, v jak krásné krajině žijeme.
2: Po zatočení klikou zní nejen verše, ale i písně nebo rozhlasová reportáž.
9: Dívám se, jestli je to správně, je tam letopočet 1974.
10: Ano, je to tak.
2: Z Nového města na Moravě. Daniel Zech, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla Madonna ve 6:45.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteorolog Petr Minster. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Do jakého rána se na Vysočině probouzíme?
2: Aktuálně je to jednak teplé ráno, ty minimální hodnoty sice byly většinou tedy podtropické, pod těch 20 stupňů, ale pár stanic spíše v těch kopcích se vyskytlo mezi 21 až 16 stupni. Teď už ty teploty máme většinou kolem 18-19 stupňů. Oblačnost je přechodně i větší, přechází nás takový pás velké oblačnosti, ze kterého ale neprší, alespoň tedy ne na Vysočině, a od západu už se nám oblačnost zase zmenšuje. Obloha se čistí, takže začneme potom polojasném, skoro jasném. Odpoledne se opět, podobně jako včera, při zvětšené oblačnosti můžou někde vytvářet takové ty izolované přehánky nebo i bouřky. Mělo by to být spíše v té východní polovině. Bude ale přes den hodně horko, 35 až 38 stupňů, tedy podobně jako včera, možná ještě o stupínek tepleji. Vítr jenom slabý, proměnlivý během dne jižních směrů a v těch přehánkách a také v jejich okolí může přechodně i odpoledne zesilovat.
0: Co máme očekávat od 1. srpnového víkendu, tedy od soboty a neděle?
2: Tak v sobotu nás bude přecházet studená fronta, ale bude to v takových dvou vlnách. Ona, jak bude zvlněná, tak se pravděpodobně projeví více v Čechách než na Moravě a Vysočina je někde uprostřed, že jo? Takže bude velká oblačnost, nějaké ty přehánky spíše izolované v těch ranních dopoledních hodinách budou většinou spíše slabší. Nicméně odpoledne a večer by přišla druhá vlna, kde už můžou být přehánky výraznější a také bouřky, ale také budou pravděpodobně spíše takové nakouskované, izolovanější, ale mohou být už i silnější, opět zejména ve zvýšené rychlosti větru.

osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Lado, řekni fór.
1: Pane doktore, chci se zeptat, jestli žiju zdravě. Chci se totiž dožít stovky, víte? No a kouříte? Ne, nekouřím. No pijete? No vůbec nepiju. No ani pivo? Ne, vůbec. No a nějaký drogy? No dovolte, prosím vás. Ponocujete? Ne, koukám na film do 8 a jdu spát. No a co ženy? Ne, ženu já jsem neměl a nechci. No prosím vás, tak mi teda řekněte, co do té stovky tady chcete dělat?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučleného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obratani na Pelhřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná.
3: Jak kdy? A jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
4: Pojďme na zprávy, po nich na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte Luci a legendární písničku Šrouby do hlavy. 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Policie nadále prověřuje spisy v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Přibyslavští skauti přivítali na táboře kolegy z Nizozemska. Hradečtí fotbalisté slaví postup do třetího předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. Dnes nás čeká opět slunečno a vedro. Teplotní maxima až 38 stupňů. V druhé části dne lokální přehánky. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina začínají, s nimi je ve studiu i Tomáš Kolátor. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatele zatím kriminalisté nevyslechli. Prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Na kauzu upozornil školský ombudsman Štěpán Jilka, který chtěl podat souhrnné trestní oznámení. Krok si ale rozmyslel.
6: Ta trestní oznámení podali ty jednotlivé dětské domovy, ta jednotlivá zařízení. A v souvislosti s tím budou podobně postupovat při případném vymáhání škody, která vznikla.
5: Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů. Jedním z nich je i dětský domov v Jemnici na Vysočině. Škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se podle policie stále navyšuje. Skauti z nizozemského města Mok a Přibyslavy se po 3 letech sešli na společném táboře. Střediska navázala přátelství po uzavření partnerství obou měst v 90. letech minulého století. Zázemí letos mají v Železných horkách na Havlíčkobrodsku. V táboře je celkem 57 lidí, z Nizozemska jich přijelo 27. Účastníci trénují nejenom anglický jazyk, ale navazují i nové vztahy. Pokračuje hlavní vedoucí Jakub Vlček.
7: Povzbudit skauting, pomoc skautingu, je to přátelství a přímo tenhle tábor je zajímavý tím, že je prostě společný, smíšený pro Čechy i Holanďany, takže nastavit nějaký přátelství, který bude trvat do budoucna.
5: Letos jde už o 13. společný tábor od začátku spolupráce. Palestinské radikální hnutí Hamás prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na 2 vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce potom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá.
0: Sport.
5: Fotbalisté Hradce Králové přešli ve druhém předkole Evropské ligy přes Tromsø. Na výhru v Norsku 1-0 navázali v domácí odvetě, ve které zvítězili 3-1. Na vedoucí gól soupeře odpověděl do konce prvního poločasu nizozemský útočník Mick van Biren. Po změně stran skorovali ještě Tom Slončík a Ondřej Mihálík. Podle něj pomohla východočechům k obratu ve velkém vedru i přestávka.
8: Všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky, tak nějak jsme jako nabírali síly, věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat, že to je pořád v našich rukách. Ten druhý poločas i ten vstup nám vyšel a ty 2 góly je uzemnili a pak už jsme tu hru kontrolovali.
5: Ve 3. předkole Evropské ligy vyzvou hradečtí fotbalisté turecký Bešiktaš. Jablonec pak zdolal Varaždín 2-0. Po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3, tak postoupil do 3. předkola konferenční ligy. V něm se Severočeši utkají s lotyšským týmem RFS Riga.
0: Počasí.
5: Ve Žďáře nad Sázavou a Novém Rychnově je teď 18 stupňů, v Moravských Budějovicích 20. Dnešní den bude jasný nebo polojasný, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přeháňka nebo i bouřka. Teploty opět tropické, 35 až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Řidiči na Vysočině aktuálně jezdí bez nehod, komplikace nemáme hlášené ani na dálnici D1.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 7:04 už teď po ránu je na Vysočině teplo, ano, Česko opět zasáhla vlna veder. Vysoké teploty neznamenají zátěž jenom pro nás lidi. Za chvíli se podíváme do Kladrubského hřebčína, kde museli změnit pracovní režim, aby koně výcvik zvládli. Tak se opatrujte, pijte hodně vody a užijte si pár.

0: Petr Novák, co je to láska, za chvíli jiný Petr, Petr Spálený s dámou při těle. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina, teď 4 minuty před 7:45, s Petrem Jungmannem zavzpomínáme na 31. červencové události.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Končí první prázdninový měsíc červenec, máme 31. a svátek dneska slaví Ignác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne-Castro Miguel Díaz-Canel. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v Kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biro. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.

0: To byla kanadská zpěvačka Celine Dion v 7.17.
1: Počasí.
0: Pojďme zpátky do Česka, pojďme k nám zpátky na Vysočinu. Dnes čekáme jasno nebo polojasno, odpoledna na večer se lokálně může objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty se dostanou na tropických 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátek po 11. hodině si budu povídat s vedoucím divočáků Jihlava Ondřejem Novákem a dlouholetou skautkou Alenou Holubovou. A zajímat mě budou hodnoty, na kterých skauting stojí, kolik mladých se k hnutí přidává a jestli dětem na skautském táboře chybí mobily.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7.21 máme pátek 31. července, tropická vedra pokračují, s horkem bojují nejenom lidé, ale i zvířata. V národním hřebčíně Kladruby nad Labem kvůli vysokým teplotám posunuli pracovní směny. A to jak pro zaměstnance, tak pro samotné koně. Více uslyšíte v reportáži Josefa Kopeckého.
1: Jo, tak on si tam pouští, jo? Tak tohle to zní, když kůň pije.
2: To je číslo 2 a tady jsou ustájeny klisny v základním výcviku.
1: Jitka Rajchová, zootechnička Národního hřebčína Kladruby nad Labem.
2: Jsou to klisny, které mají zhruba 2 měsíce do zkoušek výkonnosti, učí se a zdokonalují v jízdě s přežením.
1: Takže není možné zastavit, vypustit třeba i s ohledem na to počasí, prostě by to chybělo.
2: Těmto koním se musíme věnovat každý den, ale oni jsou teď v režimu takovém, že jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po nakrmení je potom výcvik.
1: Takže jste museli posunout takový ten pracovní režim?
2: Ano, ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
1: To znamená, že vaši zaměstnanci stávají v kolik?
2: Naši zaměstnanci už jsou v tento čas tady v 5 hodin ráno.
1: Podle vedoucí průvodců kladrubského hřebčína Kristýny Chaloupkové se občas objeví i poněkud netradiční nápady, jak vysoké teploty skrotit.
3: Jenom jsme tady měli dotaz od pána, který je dobrovolným hasičem a ptal se, jestli kropíme koně vodou, jestli prosíme dobrovolné hasiče, že by přijeli s cisternou a ty koně nám na pastvinách kropili. Tak to opravdu ne, to neděláme.
1: Na horko musí chovatelé myslet měsíce dopředu, ovlivňuje totiž třeba i rozmnožování koní, říká Jitka Rajchová.
2: Máme to naplánováno, takže zapouštíme klisny do polovičky června, právě proto, aby se nám ta hříbata rodila do konce května a abychom tu reprodukční sezonu, to zapouštění klisen, neprotáhli právě do těch dnů, kdy už nastupuje teplé počasí, protože potom už lze předpokládat nějaké ty reprodukční problémy.
1: Pro samotné návštěvníky se během tropických teplot nemění nic. Všechny prohlídkové okruhy fungují v běžném režimu. Z Kladrub nad Labem, Josef Kopecký, Český rozhlas.

0: Přejeme vám hezké páteční ráno, jsou tu zprávy a Tomáš Kolátor.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vojenskou přísahu dnes složí v náměšti nad Oslavou víc než stovka studentů zapojených do dobrovolného vojenského cvičení. Získají tím status vojáka v záloze. Slavnostní nástup začíná přímo v areálu základny v 10 hodin. Zúčastní se jej i první zástupce náčelníka generálního štábu a někdejší velitel vrtulníkové základny Petr Čepelka. Do ulic českých měst se kvůli tropickým teplotám stále častěji instalují mlžítka. Ty jsou například v Polné na návrh z participativního rozpočtu. Ulicemi také jezdí kropící vozy. V Jihlavě dnes vyjede v 10 hodin. Například v Praze a v Brně se otevírají jindy nepřístupné prostory, kde se lidé můžou schladit. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Hasičům na jihozápadě Francie se daří stabilizovat požáry v okolí města Bordeaux. Podle francouzského ministra vnitra Lorena Nunese pomáhají klesající teploty a očekávají se i deště. Plameny jen v regionu Gironde zničily přes 42 tisíc hektarů. Ve Španělsku se do svých domovů postupně vrací víc než 60 tisíc evakuovaných. Z požáry dál bojují hasiči taky v Řecku na poloostrově Peloponés nebo na ostrově Lesbos. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. S domácím Američanem Nakashimou prohrál 1-2 na sety. A počasí to dnes bude jasné nebo polojasné, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přeháňka. Nebo i letní bouřka. Teploty opět tropické 35 až 38 stupňů. Už teď se hodnoty na teploměru místy vyhouply přes 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody, regionální úsek dálnice D1 je také plynulý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7 hodina 33. minuta je s vámi Robin Šalamon. Přeju vám všem krásný pátek.

0: Nedvědi, dobrý den. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Ano, přejeme vám vydařený den s datem 31. července roku 2026. Čekají nás tropické teploty. Na Vysočině naměříme dnes 35 až 38 stupňů Celsia. Teď se s Martinem Písaříkem trochu ochladíme, protože se vypravíme na hory. Prozkoumáme tajemství tamních rašelinišť.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 7.42, takový aktuální čas, je pátek 31. července, možná, že se o víkendu chystáte s dětmi nebo s mnoučaty někam pod stan. Dokázali by makovičky sami stan postavit? Řeknou nám to už za chvíli.
1: Počasí.
0: Počasí na Vysočině bude skvostné, možná až moc, protože sice mám léto a teplo rád, ale co je moc, to je moc. Na Vysočině dnes naměříme 35 až 38 stupňů Celsia. Čekáme jasno nebo polojasno, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přehánka nebo bouřka.

0: Tady je Český rozhlas. Vysočina, makovičky už mají zbalený spacák, taky karimatku. A budou stanovat.
1: Makovičky.
2: Čemu je dobrý stan?
3: Když chodíme s Julou na tábory, tak si vždycky vezmeme stan a budeme tam spát večer.
4: Stan slouží k tomu, že kdybychom jeli na nějaký výlet autem a v autu bychom nemohli spát, tak si postavíme ten při lodě stan a nemusíme si brát žádný karavany. Je to z takový látky, dáme tam tyče a to potom spojíme a je z toho vyrobený stan.
5: Vezmeš 4 kolíky, vezmeš provázek, ten provázek zatloukáš do země, připojíš to ke stanu a potom zatloukáš všechny ty kolíky a máš z toho stan.
4: Si ty provázky dáš do toho stanu, trošku je napneš, zatukáš ten provázek kolíkama a máš vyrobený stan.
6: A teďka, když sklízel stan, tak mu málem ulítl.
1: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Lék na rakovinu prsu v Česku dál chybí. Balení z mimořádné dodávky byla hned rozebraná. Kvůli vysokým teplotám vyjíždí do ulici hlavy kropící vůz. Výkonný výbor fotbalové asociace bude hlasovat o jmenování nového reprezentačního trenéra. Dnes nás čeká opět slunečno a vedro. Teplotní maxima až 38 stupňů. V druhé části dne lokální přehánky. Pravidelné zprávy začínají, od mikrofonu vám je přináší Tomáš Kolátor. V českých lékárnách dál chybí lék Tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Do Česka podle něj dorazila mimořádná dodávka 1000 balení, ta se ale rychle rozprodala. Podle Marka Hampla z grémia majitelů lékáren budou léky nedostupné i v dalších dnech.
4: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie. Trh je nenasycený, jo? Je po něm velká poptávka, protože tady došlo prostě k tomu, že v té výrobě nebo někde se stala jakoby chyba.
2: Do Jihlavských ulic dnes znovu vyjíždí kropící vůz. Služby města tak reagují na vysoké teploty, které v těchto dnech panují. Poprvé vyjede v 10 dopoledne a ulice bude projíždět v 90-minutových intervalech. Pokud nebudou o víkendu bouřky a déšť, bude ulice kropit i v sobotu a v neděli.
5: Kropení má snížit prašnost a osvěžit a zvlhčit teplý vzduch. Voda v cisterně je pitná. Podle mluvčího služeb Martina Málka je to z hygienických důvodů, ale také z technických. Tato voda neucpává trysky kropícího auta. Pravidlem je, že ulice se kropí, když venkovní teploty minimálně 3 dny přesahují 28 stupňů Celsia. František Jirků, Český rozhlas.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušne v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace by dnes mohla oznámit nového trenéra. Dopoledne kvůli tomu bude mimořádně jednat výkonný výbor fotbalové asociace. Českému rozhlasu to potvrdil jeden z členů výboru a šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík.
7: A já pevně věřím tomu, že svolávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
2: Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už ve středu informoval o tom, že by měl u české reprezentace podepsat smlouvu na 2 roky. A fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. Norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Jablonec zdolal Varaždín 2-0. Po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3, tak postoupil do třetího předkola konferenční ligy.
3: Počasí.
2: V Humpolci je aktuálně 22 stupňů, náměšť nad Oslavou hlásí 23. Dnešní den bude jasný nebo polojasný, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přehánka nebo letní bouřka. Teploty opět tropické, 35 až 38 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda ve Žďáru nad Sázavou v Purkyňově ulici. Řidič osobního vozidla tam nezvládl jízdu a boural a provoz je tam tak kyvadlový jedním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 8. hodina 5. minuta pokračuje páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Před 8. hodinou nám tady Makovičky postavili stan. Teď po 8. hodině se vypravíme za táborníky do Přibyslavy, které navštívili jejich mladší kolegové z Nizozemí. Jak si to užívali, to všechno uslyšíte. My si užíváme léta pohodového rána. Tak ať se vám daří.
3: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

Přejeme vám pohodové páteční ráno, máme 31. července, už zítra v Jaroměřicích nad Rokytnou startuje 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Ten zahajovací ceremoniál se uskuteční v kostele svaté Markéty. Mimochodem, letošní festival se uskuteční třeba i v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, kde hned v neděli 2. srpna vystoupí Jaroslav Svěcený. V Třebíči v bazilice svatého Prokopa se 6. srpna můžete těšit na kouzelný večer s Mozartem. Na zámku ve Valči v historickém sále bude 7. srpna mít koncert Lubomír Brabec. No a opět se dostávám do kostela svaté Markéty do Jaroměřic nad Rokytnou, kde bude mít 8.8., tedy příští sobotu, koncert Felix Slováček. Je z čeho se vybrat, tak si to užijte.

0: Vzpomínali jsme na Tinu Turner, taky s ní zpíval Sting v 8.18 na Českém rozhlasu Vysočina. Počasí. Co se týká dnešního, tedy pátečního počasí, na Vysočině bude jasno nebo polojasno, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty budou tropické, mezi 35 až 38 stupni Celsia. Za chvíli Poetika, Půlnoc, anebo Michal Tučný, tak už nefňukej.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: 30-letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity a hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Dva mladí Čechoslováci, Dan Mrkva a Emílie Nitschneiderová, odjeli v roce 1936 do Španělska, zachváceného občanskou válkou. Věřili svým ideálům a chtěli bojovat proti fašismu. Nedělní příběh nás zavede do polního lazaretu, kde dva lidé na prahu života hledali smysl i lásku uprostřed války.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: To byla skupina z Velkého Meziříčí, poetika a písnička Půlnoc v 8.22 na Českém rozhlasu Vysočina. Tropické teploty nad 30 stupňů Celsia zasáhly do programu skautského tábora v Železné Horce na Havlíčkobrodsku. Čeští a nizozemští táborníci z něj před spalujícími paprsky utekli na koupaliště.
1: Nizozemský ranger Tom zahájil seknutím do polínka nový den na táboře skautů z Přibyslavy a z nizozemského města Mook. Po nástupu se všichni skauti připravují na program. 19-letá Jip na sebe nanáší opalovací krém.
2: Je velmi horko. Ve stanu je teď neskutečné vedro.
1: Trošku sauna ve stanu.
2: Tak trochu.
3: Jelle.
4: Mauritz.
5: My máme v Nizozemsku často výkyvy počasí. Tyhle vedra tam máme taky. Takže nám to nepřipadá divné.
6: Lidi dokonce chodili radši do práce, protože tam měli klimatizaci.
1: S vyššími teplotami organizátoři ke konci července počítali. Nečekali ale tropické dny. Proto hlavní vedoucí tábora Jakub Vlček upravil program.
7: Museli jsme zařadit víc koupání, protože je opravdu horko, tak aby se nám tady nesložili. Jezdíme do Přibyslavy na koupaliště a byla to i jedna z žádostí Holanďanů, že se tam chtěli podívat, tak to zapojíme víckrát.
1: Čeští a nizozemští skauti se na společném táboře scházejí každý třetí rok. V pořádání se střídají. Letos se setkali po 13. Z Železných Horek Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
8: Léto na koupališti v Přibyslavi. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: rána. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Dobrý den vám přejeme. Michal Prokop, Bitva o Karlův most, Babi Daněk, Haconské šífy a nebo Hana Zagorová, Lásko vítej. Takové budou písničky, které nestárnou po 8:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Žďár nad Sázavou prodlužuje změny tras a zastávek městských autobusů poblíž nádraží. Pokračuje totiž uzavírka na Jihlavské ulici. Bez náhrady zůstávají zrušené zastávky u dopravního podniku Zdar a brněnská u policie. Podle výlukových jízdních řádů jezdí celkem 7 z 9 městských linek. Do standardního provozu se vrátí 2. října. Firma Štěpánek Auto přestala splácet dluhopisy. Desítky investorů na ní chystají hromadnou žalobu. Část z nich podala na firmu, majitele i klíčové zaměstnance trestní oznámení. Na konci června firma změnila majitele. S investory nikdo nekomunikuje a nefungují ani webové stránky. Policisté teď případ vyšetřují, potvrdila to mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Petr Štěpánek Českému rozhlasu napsal, že firmu prodal. Nový majitel komunikuje výhradně maďarsky. Napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat a od té doby nereaguje. Tropické teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit i řidiče. V horku jsou víc unavení, nepozorní a mají častěji zdravotní potíže. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda za nehody nejčastěji může nepozornost, únava a zdravotní potíže. Řidiči by podle Neřolda měli často zastavovat, pít hodně vody a řídit jen pokud jsou dobře odpočatí. Do centra ukrajinského Kyjeva na dnešní večer svolal veterán Dmytro Kozatinský protestní pochod. Požaduje reformy v obranném sektoru. Kozatinský organizoval taky masové protesty proti hlavnímu veliteli ozbrojených sil Oleksandrovi Syrskému. Toho nakonec prezident Zelensky po několika dnech skutečně odvolal. Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží. Potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. V příštím roce tak bude Rusko mimo jiné chybět na mistrovství světa mužů. A to kvůli pokračující válce na Ukrajině. A teď přidáme ještě počasí. V Pelhřimově je 23 stupňů, v Přibyslavi nebo Novém Rychnově 21. Dnešní den bude jasný nebo polojasný, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty opět tropické, 35 až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozor u okříšek na Třebícku u odbočky na Petrovice. Srazilo se tam auto s cyklistou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A ze silnic se vypravíme na železnici. Na trať mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem dnes vyjeli speciální historické vlaky. Je u toho redaktor František Jirků. Za chvíli se s ním v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina spojíme. Je 8:33.
3: Mám vlasy dlouhý do půl pasu,

ženy jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší finajmou ptát. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší finajmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší finajmou ptát. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám,

0: Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Po 6 letech opět zastavují vlaky na trati mezi Horní Cerekví na Pelhřimovsku a Jindřichovým Hradcem. Na koleje totiž vyjel speciální historický vlak, který připomíná někdejší provoz na této lokálce. Soupravu sleduje redaktor František Jirků. Přeju ti hezké ráno.
2: Dobré ráno z nádraží v Horní Cerekvi, odkud před malou chvílí tato zmíněná souprava odjela.
1: Jaký je o jízdu vlakem zájem?
2: Já vlastně ten vlak jsem dneska poprvé potkal ne až tady v Horní Cerekvi, ale už kolem 8 hodiny ráno v Jihlávce. To je stanice jen pár kilometrů odtud. A je to místo, kde je sice výpravčí, ale jak už bylo řečeno, osobní vlaky tam 6 let už běžně nezastavují. No a pro milovníky železnice, kterým se lidově říká šotouši, to byla příležitost přijít se tam vyfotit nezvyklý obrázek. Osobní vlak stojící ve stanici, lidé do něj nastupují, vystupují. Potkal jsem tam dva mladé muže, kteří se tam pro tenhle ten obrázek přijeli na kolech z nedalekého Mrákotína. No ale samozřejmě, jak už jsem říkal, ten vlak primárně má vozit i lidi, no a do Jihlávky s ním přijela i paní Marie, která odtud pochází, tedy odtud míněno z Jihlávky, ale teď žije v jižních Čechách a v Jihlávce už má pouze chalupu. No a když viděla, že po letech může znovu přijet vlakem přímo do rodné vsi, tak ani chvíli neváhala, nasedla na něj v Jindřichově Hradci a přijela. A jak říkala, je první, která v Jihlávce znovu vystoupila z vlaku, ale možná byla také ta poslední, která tam tehdy před těmi 6 lety nastoupila. Jinak ten můj odhad je, že v té soupravě, která teď jede zpátky do jižních Čech, tady odsud z Horní Cerekve, výjíždělo v těch 3 historických vagonech zhruba tak 20 cestujících.
1: Františku, jak dlouho budou lidem třeba ve zmíněné Jihlávce vlaky zastavovat?
2: Dlouho ne, je to otázka jenom tohoto víkendu, to znamená dnes, zítra, pozítří. Každý den vyjedou 3 páry vlaků, jeden ráno, to je ten, co teď odjel i z Horní Cerekve, jeden chvíli popolední a pak i jeden večerní a právě tu nejpoznější soupravu má táhnout v Česku málo vídaný slovenský motorák řady 811. A s těmi vlaky se dá dojet například do Jindřichova Hradce, kde se tento víkend koná tradiční pouťová akce Porcinkule, tak je to i míněno jako turistická atrakce pro cestující. No ale po té neděli zase stanice na trati znovu utichnou. Já jsem se ptal na Kraji Vysočina, který teď vypsal nedávno soutěž na dopravce pro železniční dopravu. A tam mi řekli, že v budoucích letech se stále nepočítá s tím, že by tuto trať vlaky obsluhovaly, běžné osobní vlaky, takže ten režim na nich zůstane takový, jaký je.
1: Říká František Jirků, díky, přeju ti hezký den a ať ti neujede vlak.
2: Děkuji, krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla ABBA v 8840.
1: Počasí.
0: A teď už nás čeká předpověď počasí. Postará se o ní meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nám dnes na Vysočinu přinesete?
2: Tak čekáme polojasno nebo skoro jasno, jenom odpoledne a večer se nám při té zvětšené oblačnosti mohou vytvářet izolované přehánky nebo bouřky. Vypadá to, že tentokrát by to mohlo být spíše v té východnější polovině. Ty nejvyšší teploty od 35 do 38 stupňů, vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne spíše budou převažovat jižní směry do 15 km za hodinu a v těch přehánkách a jejich okolí i přechodně zesílí.
0: Je před námi víkend, jaký bude z pohledu počasí?
2: Tak sobota spíš taková větší oblačnost, v noci se nám mohou, nebo z počátku té noci se nám lokálně ještě mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky, v druhé polovině noci naopak by nám měly začít ustávat a zase ráno a dopoledne se mohou vyskytovat spíše takové té slabší izolované přehánky, potom během odpoledne a večera čekáme přehánky nebo bouřky četnější, mohly by být takové výraznější.

0: Už se nám trošinku to počasí vylepší, tam očekáváme převážně polojasno, tam jenom při té příchodní zvětšené oblačnosti by nějaká se tam výjimečná přehánka nebo bouřka mohla vytvořit, nebo ještě té počátku té neděle, ty nejnižší teploty od 18 do 14, nejvyšší od 28 do 32 stupňů, no a v pondělí tam už nás čeká převážně slunečno a horko, tam ty nejvyšší teploty by mohly vystoupat od 33 do 37 stupňů.
1: Předpovídáme meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkuju vám, přeju hezký pátek i celý víkend. Naslyšenou.
0: Děkuju, hezký den a víkend naslyšenou.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Takové ty běžné věci, abyste zvládla do té ruky chytnout hrneček, kvalitně se napít a neměla strach, že se třeba opaříte horkou kávou, abyste vůbec tu kávu z té nějaké dózičky, pokud si vaří člověk třeba rozpustnou, dokázali přesypat, aniž byste ji vysypali. Takže je to hodně o tom, s čím přicházíte, co vám nejde, co je problém a na tom se snažíme intenzivně pracovat.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Správné větrání, to znamená větrat vlastně spíš v brzkých ranních hodinách a přes den, kdy teploty stoupají nepříjemně vysoko, tak mít celý den zavřeno a pokusit se větrat zase naopak v pozdních večerních hodinách a pokud samozřejmě vám to lokalita umožňuje, nejste u rušné silnice, tak ideálně i celou noc.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vlado, řekni fór.
1: Pane doktore, chci se zeptat, jestli žiju zdravě. Chci se totiž dožít stovky, víte? No a kouříte? Ne, ne, nekouřím. No pijete? No vůbec nepiju. No ani pivo? Ne, vůbec. No a nějaký drogy? No dovolte, prosím vás. Ponocujete? Ne, koukám na film do 8 a jdu spát. No a co ženy? Ne, ženu já jsem neměl a nechci. No prosím vás, tak mi teda řekněte, co do té stovky tady chcete dělat?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď už stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahelem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru, opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme plné sklizní.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Berunky jsou zde, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.
6: Máme 9 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických onemocnění. Polná a Nové Město na Moravě mají novou poetickou skřínku na kliku. Na jihu Německa začínají letní prázdniny. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. Dnes nás čeká opět slunečno a vedro. Teplotní maxima až 38 stupňů. V druhé části dne lokální přehánky. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré dopoledne. Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli dle lékařů především dostatečně pít.
7: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
8: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
7: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
8: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Vysočina má dva nové poeziomaty. Stojí v Polné u kostela svaté Kateřiny a u novoměstského Zichova rybníka. Po zatočení klikou si procházející můžou poslechnout verše i básně spojené s těmito místy. Nové Město na Moravě má přitom už druhý takový přístroj. První funguje přes 10 let a je jedním z nejstarších v Česku. Popisuje starosta nestraník Michal Šmarda.
9: Tak ten jeden už je starý, my jsme měli tady jeden z prvních poeziomatů v České republice a musím říct, že takový veselý, tam jsou básničky pro děti a vtipné básničky a tak, ale nevystihuje toho ducha toho místa a tohle je prostě přece jenom trošku něco jiného. Tady je to trošku méně o tom zasmát se, ale trošku víc o tom zastavit se, zamyslet se.
6: Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Wittembersku až dnes končí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor nebo k moři. Na dálnicích hrozí proto kolony.
10: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
6: Fotbalisté Jablonce prošli do třetího předkola konferenční ligy. Varaždín porazili na severu Čech 2-0 a v součtu s úvodní porážkou 2-3 z hřiště chorvatského soupeře tak slaví postup. Trenér Jablonce Luboš Kozel byl rád, že se dokázali jeho svěřenci v obou duelech proti vysokým hráčům Varaždínu prosadit ze standardních situací.
11: Tak já bych ani neřekl, že to je jejich achillová pata, protože oni zrovna patří mezi ty týmy, které jsou absolutně, jako bych řekl, možná nejvyšší, jako proti které jsme v poslední době hráli. Ale je to naše silná stránka, takže my se vždycky snažíme najít nějaké slabé místa.
6: Jablonec se ve třetím předkole konferenční ligy utká s lotyšským celkem RFS Riga. Úvodní duel se bude hrát na severu Čech příští čtvrtek. Fotbalisté Hradce Králové pak postoupili do třetího předkola Evropské ligy. I po druhé zdolali norské Tromsø, tentokrát doma 3-1. Jejich dalším soupeřem bude Bešiktaš Istanbul.
0: Počasí.
6: V Jihlavě je aktuálně 20 stupňů, v Dukovanech 24. Dnešní den bude jasný nebo polojasný. Odpoledne a na večer se lokálně může objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty opět tropické 35 až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné dopoledne, máme pátek 31., tedy posledního července. Zítra začíná srpen a prázdniny se přehoupnou do druhé poloviny. No a my vám i uprostřed léta hrajeme písničky, které nestárnou. Z českých interpretů jsou připraveni Jitka Zelenková, Dalibor Janda nebo Pavel Bobek. Tolik z muziky, no a něco chutného k tomu. Do horkých dnů se perfektně hodí jeden jednoduchý dezert a my si za chvíli řekneme, jak se dělá.
0: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Jitka Zelenková nás svým hlasem hladila v pátečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 9 hodin a k tomu 12,5 minuty.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Ovoce je kolem nás spousta a tak si jim dnes ozdobíme jeden z klasických dezertů a ani nemusíme být výjimečně nadaní cukráři. Potřebujeme k němu už jen smetanu, želatinu a trochu cukru. Tady je návod na panakotu.
2: Některé letní dny nevím, do jakého ovoce se pustit dřív. Máme doma meruňky, nektarinky, borůvky, meloun, hrozny a tak dále. Vynikající nápad, jak z něj vyčarovat krásné pohoštění, aniž by se člověk nějak moc nadřel u plotny, měla při své návštěvě její hlavy porotkyně televizní soutěže Peče celá země Míša Landová. Jednoduchá, oblíbená panakota.
3: Tip na skvělej, rychlej dezert, skvělej na léto, ale i celoročně. Za mě určitě panakota. Je to nejjednodušší dezert, je přirozeně bezlepkový, dá se udělat i třeba v rostlinné variantě. Základem je smetana, želatina a cukr. To je celý kouzlo. Želatina se nechá nabobtnat, potom se rozpustí v teplé smetaně, přidá se cukr a naléje se do kelímku a je hotovo. A zdobí se ovocem, nějakým ovocným rozvarem, ale i třeba čokoládou, slaným karamelem, citronovým krémem. Odlejvá se právě do kelímku, do skleniček, i třeba do formičky a dá se vyklopit. Během 2-3 hodin vám stuhne v lednici a můžete podávat. Skvělý dezert třeba na oslavy rodiny, zahradní párty, na svatby.
2: A čím si svou panakotu nejraději zdobí sama Míša Landová?
3: Určitě ovoce v létě, jo, ať už sezónní nebo prostě nějaký rozvar z mraženého ovoce klidně. A vlastně když ta panakota v tom klínku zatuhne a máme potom nějaký ten rozvar z toho ovoce nebo i kousky ovoce nakrájet, tak to potom tím dozdobit nějakou květinkou, bylinkou ze zahrádky. A je to krásný, rychlý.
2: Želatina není u nás doma běžnou surovinou, ale na tenhle dezert se docela určitě vyplatí naučit se s ní pracovat. A pak už si jen užívat letní ovocnou dobrotu. Tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Posloucháte páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, tohle byl Freddie Mercury a my vás zveme na jeden výlet po našem kraji. V Křižanově na Žďársku najdete přímo na Benešově náměstí památník svaté Zdislavy. Co má vlastně tato světice společného s Křižanovem, to se dozvíme od regionálního stopaře Adély Zachové za pár minut, počkejte si na to.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Načetná posluchačská přání, je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V Křižanově na Žďársku přímo na Benešově náměstí můžete objevit moderní památník svaté Zdislavy. Kromě sochy světice uvidíte i prstenec podpíraný 12 žulovými sloupy. Nás tam teď vezme regionální stopař Adéla Zachová, kterou vítáme v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Tady v historickém centru Křižanova je určitě hlavní dominantou právě památník svaté Zdislavy. A musím říct, že dostal poměrně hodně prostoru, protože je opravdu velký. Posadit se do něj mohou, řekla bych, možná i 20 lidí. I když zrovna teď to teda není úplně nejvhodnější, nejpříjemnější, protože už i teď sem začíná hodně svítit sluníčko, je to opravdu velké teplo. Jinak z historie potom můžeme tuto ženu znát jako Zdislavu z Lemberka, ale jejím rodištěm je právě Křižanov. No a hlavní myšlenkou celého památníku je návrat této světice do jejího rodného místa. Na stavbě památníku se podílela místní farnost a každý rok se na konci května tady také pořádá tradiční zdislavská pouť.
1: Já jsem si obrázek našla na internetu, je to opravdu veliká záležitost. My jsme tu podobu památníku trošku naznačili, mohla bys nám ho popsat detailněji?
2: Je tu dvoumetrová bronzová socha, kterou vytvořil akademický sochař Otmar Oliva. Ten stvárnil Zdislavu jako dívku před odchodem ze svého domova a to symbolizuje její životní cestu a pomoc druhým. Kolem sochy je postavený prstenec z 12 žulových sloupů s nápisy a uvnitř kruhová kašna. Prstenec potom odkazuje na duchovní a komunitní rozměr. No a slavnostního odhalení sochy, které proběhlo 27. září 2015, se dokonce účastnilo i několik tisíc poutníků.
1: Tolik tedy ten památník, samotná stavba, pojďme si ještě představit svatou Zdislavu.
2: Tato světice žila ve 13. století. Dodnes je známá díky své péči o nemocné a také jako zakladatelka špitálu a klášterů v Jablonem v Podještědí. Ona je také patronkou například rodiny a manželství českého národa nebo litoměřické diecéze. No a v roce 1995 byla svatořečena Janem Pavlem II. Její hlavní relikví je lebka. Tu tedy bohužel letos v květnu ukradl muž, který nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a taky zalil do betonu. Nakonec se pachatel přiznal a lebka se potom vrátila zpátky do chrámu v Jablonem v Podještědí.
1: Takový pohnutý osud ještě teď. Památník svaté Zdislavy v Křižanově na Žďársku jsme dnes navštívili s regionálním stopařem Adélou Zachovou. Moc děkujeme za tip a naslyšenou.
2: Díky, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.
1: No a ohlédnutí za dávnými časy bude dnes věnované knoflíkům. Pořad bejvávalo se jim bude právě věnovat za pár minut. Takový obyčejný předmět, na který jsme dnes zvyklí, tak jak se na něj dívali naši předkové? Nechte se překvapit, bude to možná zajímavé, protože řeč bude i o černé magii. Pořad bejvávalo za 5,5 minuty, do té doby ještě muzika začíná Korea na Hand in Hand.

0: Pátečním dobrém dopoledně na Českém rozhlase Vysočina se za pár minut budeme věnovat nejčastějším letním mýtům, které se týkají zdraví. Počkejte si na doktorku Irenu Zimenovou, jestli náhodou taky nejste řečmi pomílení. Teď se ale ještě vrátíme do dob našich předků a představíme jejich vztah k jednomu úplně obyčejnému předmětu.
1: Bejvávalo.
2: Knoflík. Taková obyčejná věc. Tedy v našich časech 21. století. Kdysi věc velmi vzácná. Knoflíky totiž původně vůbec nesloužily k zapínání oděvu, ale fungovaly výhradně jako ozdoba a kolikrát velmi drahá. Mohly být podle urozenosti dotyčného člověka i ze zlata. Knoflík to byl šperk. A pozor, když někdo ukořistil knoflík člověku, kterého nenáviděl, mohl ho proti němu použít jako součást černé magie, než kvůli čarodějnictví. Jinak řečeno, mohl svého neoblíbence nechat zaříkáváním uhranouti, či mu jinak uškoditi. Maje jeho knoflík. A ještě jedna věc, o které jste už určitě slyšeli, protože se z těch dávno minulých dob přenesla až do těch našich. Když si člověk zapne knoflík do špatné dírky, takzvaně přepne knoflíky, bude mít smůlu. Ale pozor, tohle je ta dnešní verze. Kdysi se říkávalo, že onu smůlu bude mít po celou dobu, kdy bude mít onu košili nebo kabátec na sobě, i když knoflík už bude zapnutý dobře. A příště, až to oblečení znovu obleče, může se smůla dostavit i opakovaně. Tak si na to dávejte majzla. No a příště, v pondělí, pranostiková rčení červencovo-srpnová.
1: Bejvávalo. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásná romantická písnička hlasy Williho Nelsona, Julia Iglesiase v pátečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli přesně ve 9:45 opět zařadíme zámecké léto, včetně soutěže, tak si počkejte, jak to tento týden dopadne. Teď je tu pořad věnovaný zdraví a letním mýtům.
1: Minuta pro zdraví.
2: Paní doktorko, znáte nějaké mýty nebo omyly, které jsou spojené s létem?
3: Například si lidé myslí, že pokud se koupou, jakože jsou ponořený ve vodě, tak se nespálí od sluníčka. Ale to je schopno proniknout i vodou a i tak opaluje. Navíc člověk necítí teplo, horko, protože ho schlazuje voda a tak tam vydrží déle. Večer může být bolavý, kůže červená, spálená. Dnes existují opalovací krémy, které jsou voděodolné. Ani na ty bych nespoléhala stoprocentně, natírat je potřeba opakovaně a přes poledne a včasné odpoledne bych se i tak raději schovala do stínu.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Sámecké léto.
1: Přeji vám krásný pátek. Před námi je další tropický den, poslední den července tohoto roku. No a před námi je tedy 15 minut. Já doufám, že letního osvěžení, že vás osvěží. I když možná se ještě trošku při tom telefonování zapotíte. Tak jak bude vypadat následující program? No docela jednoduše. Navštívíme další zámek, pak vám řeknu soutěžní otázku. Pevně věřím, že přidám do našeho osudí pětku, tedy dalšího semifinalistu. No a na závěr vylosu jednoho z vás, tedy respektive z těch pěti, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci a tam si myslím, si užijete další příjemné chvíle. Program je tedy jasný, dáme se do toho, jestli máte chuť, zvu vás, zatím netelefonujte, telefony jsou vypnuté, zapnuje až za chvíli. František Kinský má pro nás další vybranou památku.
0: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černín z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro

0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, hodně informací tam padlo, tak jaká pak bude soutěžní otázka? Já si troufnu říct, že bude také trochu na soustředění. No, teď se soustřeďte, pokud vytáčíte náš telefon, tak se vám tam ozývá buď to obsazeno, nebo nějaký takový ten tón, že neberou, že se odstěhovali, ale já ho teď zapnu, můžete vytočit naše číslo a budete-li třetí a budete-li mít to štěstí, že se proboxujete až sem do toho našeho telefonního počítače, tak to bude v pohodě. Tak jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Někdy hledáme signál.
1: No, Marek ztracený má pravdu, já jsem se teď zapotil, protože ten signál se nám ztratil. Já jsem zvedal telefony jako o závod, ale prostě bylo tam ticho, pak se ozvala paní Lucie. Paní Lucie, omlouvám se, prostě to vypadlo. No, nemám dokonce ani náhradníka, takže budete mít všichni šanci. Pokud se paní Martine z Bojkovic nepodaří uhodnout správnou odpověď, ale já věřím, že ano. Paní Martino, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máte tak trochu štěstí v neštěstí, mě líto paní Lucie, která už byla na telefonu.
2: No, já jsem minule taky tak dopadla, že jsem byla náhradník, pán nevěděl a taky mě to vypadlo.
1: Jenomže vy jste byla náhradník, ale paní Lucie měla soutěžit. Paní Martino, tak teď se soustředte na tu otázku, jo? Je to docela dost jmén, takže poslouchejte. Jak se jmenovala nebílovská komtesa, o kterou před 150 lety vzplál poslední pistolový souboj v Čechách? Za A. Angelika Lažanská, za B. Anna Eleonora z Valdštejnu, za C. Marie Karolína Josefa Šporková.
2: Tak za B. Anna Eleonora z Valdštejnu.
1: A dokázal byste říct i ta ostatní jména? Ne, je toho hodně. Prosím vás takhle, říkáte Bčko... Říkáte to správně, těmi ostatními byly Angelika Lažanská a Marie Karolína Josefa Šporková, nedal bych to z hlavy dohromady ani za nic.

0: Takže mějte se pěkně, teď se soustřeďte, já přidám tu vaši pětku do losovacího osudí a půjdeme na to. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: No, jsou tam ještě pan Jiří z Mikovic, pan Martin z Lomničky, paní Jana ze Žďáru nad Sázavou a paní Monika z Družce. Tak jdeme na to. A teď to bude vypadat... Ne, vy to výborně. Já už jsem se lekl. Je to paní Jana Marková, Žďár nad Sázavou. Moc gratuluju. Tak to je taková novinka. My budeme tleskat těm finalistům. No, paní Jana má trojku, tedy měla trojku, soutěžila ve středu. Vracím tam opět ten míček a jinak musím říct, že vyhrála soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a samozřejmě i ona bude mít šanci vyhrát na závěr našeho zámeckého léta na konci srpna také pobyt na zámku. Máme to vlastně připraveno pro tři výherce. No, hodiny jsou neúprosné. Rád bych vám představil ještě nějaký ten zámek, nějakou zajímavost kolem, ale není čas, protože už se blíží opět 10. hodina. No a to znamená, že nás čekají další zprávy, ale zámku si můžete užít vrchovatě. A to v sobotu a v neděli po 13. hodině. V sobotu půjdeme na zámek ve Světlé nad Sázavou, v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. My dva tedy já a vy, posluchači, si dáme teď volno a v pondělí se můžeme, pokud moje pozvání přijmete, sejít opět v 9.45 už u srpnového vydání Zámeckého léta. Hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly platit dovoz tamoxifenu ze zahraničí. Do ulic Jihlavy vyráží kropící vůz. Boje o baseballové play-off vrcholí. Hráči Třebíč Nuclears mají šanci na postup. Dnes nás čeká opět slunečno a vedro. Teplotní maxima až 38 stupňů. V druhé části dne lokální přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Nedostatkový lék tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept, případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali už dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
2: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
0: Do jihlavských ulic právě teď výjíždí kropící vůz. Služby města tak reagují na vysoké teploty, které v těchto dnech panují. Ulice bude projíždět v 90-minutových intervalech. Pokud nebudou o víkendu bouřky a déšť, bude ulice kropit i v sobotu a v neděli.
3: Kropení má snížit prašnost a osvěžit a zvlhčit teplý vzduch. Voda v cisterně je pitná. Podle mluvčího služeb Martina Málka je to z hygienických důvodů, ale také z technických. Tato voda neucpává trysky kropícího auta. Pravidlem je, že ulice se kropí, když venkovní teploty minimálně 3 dny přesahují 28 stupňů Celsia. František Jirků, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump oznámil, že militantní hnutí Hamas souhlasilo s rozsáhlým plánem na odzbrojení. Podle Trumpovy mírové rady jde o zásadní průlom v jednáních o pásmu Gazy. Palestinská ozbrojená hnutí mají v Gaze ztratit moc a Izrael se má z okupovaného pásma stáhnout. Oficiální stanovisko Izraele se čeká v následujících hodinách.
4: Úplné odzbrojení by se týkalo nejen Hamasu, ale i dalších ozbrojených skupin v Gaze. Dohodu zprostředkovali Egypt, Katar a Turecko a má se odehrát v několika fázích, výměnou za stažení izraelských jednotek. Hamas už svůj souhlas potvrdil a podmínil odchodem izraelských vojáků z Gazy. Američtí představitelé řekli stanici BBC, že prezident Trump by byl velmi zklamaný, kdyby Izrael s ujednáním nesouhlasil a stažení svých jednotek z Gazy zablokoval. Podle nich může celý proces trvat až rok. Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Do konce základní části baseballové extraligy zbývají poslední 2 hrací víkendy. Hráči Třebíč Nuclears mají na svém kontě celkem 13 vítězství a od 4. místa zaručujícího postup do play-off je aktuálně dělí 1 výhra. Pokud chtějí postoupit, musí zdolat doposud suverénní Hrochy Brno a následně Sokol Hluboká. Nejbližší domácí zápasy na Hvězdě čekají tým Třebíče dnes a zítra. Začátky obou utkání jsou v 19 hodin.
1: Počasí.
0: Havlíčkově Brodě a Telči hlásí 25 stupňů, ve Velkém Meziříčí 26. Dnešní den bude jasný nebo polojasný, odpoledne a na večer se lokálně může objevit přehánka nebo i letní bouřka. Teploty opět tropické 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či nové dopravní komplikace. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tolik přehled aktuálního dění kolem nás. Informace prokládáme písničkami. V nejbližších minutách uslyšíte Václava Neckáře, Janu Kratochvílovou nebo Petra Spáleného a taky vás zavedeme na jednu zajímavou návštěvu. Víte, co je kalimba? O netradičním hudebním nástroji se víc dozvíte v dnešním příběhu z Vysočiny za malou chvíli. Tak příjemný páteční poslech.
1: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Lásko ztracená zpíval v pátečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina Václav Neckář. Je 8 minut po 10. hodině.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Kalimba je hudební nástroj, který bychom mohli zjednodušeně popsat jako dřevěnou destičku s kovovými plátky, na které se drnká prsty. Má krásný až relaxační zvuk a prý je docela snadné na ní hrát. Zajeli jsme se o tom přesvědčit přímo za výrobci kalimb.
2: Katarína a Marek Bolfovi se přistěhovali ze Slovenska do Čech. Bydlí v malé vesničce Jilem na Havlíčkobrodsku a já jsem tady s nimi teď v dílně, kde vyrábějí kalimby.
3: A my se pokusíme mluvit česky.
4: Kalimba je prstový lamelofon, to znamená, že je to takové malé prstové piano, malá deštička, na kterou se hraje palcema.
2: Historie toho nástroje sahá někam do Afriky a tisíce let zpátky.
4: Pochází z povodí řeky Zambezi a byl to tradiční rituální nástroj.
2: Pojďme popsat kalimbu.
3: To, co děláme my, je hlavně ze dřeva. To dřevo kácíme v zimě.
2: Aby se stáhla míza?
3: Jo, přesně. Lépe to dřevo schne a taky lépe zraje. Ono u tvrdých dřevin treba počítat rok schnutí na centimetr. Třebárs jasan má víc takový sólový, zářivý zvuk. Ořech je dobrý v nízkých tónech. Měli jsme tady 700 let starý jasan. Z toho jsme dělali kalimby. Mají tvar, který vlastně ten zvuk zesílí.
2: Jak bychom ten tvar popsali? Taková široká hruška.
3: A má zdvojené hrany.
2: Můžeme zkusit? Co je to za dřevo?
3: Tohle je ořech.
2: Je těžké naučit se hrát na kalimbu?
4: Na kalimbu může hrát každý, kdo má dva palce a ovládá znalost psaní zpráv na smartfonu. Prostě chytíte to do dvou ruk a hrajete. Já dělám workshopy ve školkách, ve školách a v podstatě děti potřebují možná 2 minuty, někdy i méně, aby to pochopili, ten princip.
2: Jsou noty na kalimbu?
4: Jsou noty, jsou tablatury, jsou možnosti hrát i v orchestru. Máme i takovou řadu pro profesionály, ale většina těch nástrojů je intuitivních pro improvizaci a prostě, aby lidi měli radost.
2: Ty lamely jsou poskládané jakoby do špičky, nejdelší je uprostřed, zužuje se to ke stranám. A vy začínáte hrát od toho prostředka.
4: A pak takto na přeskačku, nevím, jestli to říkám správně. Takže není to jak u klavíru, kde jdu zleva doprava a teď jdu ze středu a pak na jednu stranu, na druhou stranu.
2: A ty palce se střídají.
4: Jo. Skvělý nástroj pro rozvoj obou mozgových hemisfér, taky pro motoriku.
2: Mluvíme tady o lamelách. Jsou to takové kovové jazyčky, různě dlouhé.
3: Pružinový kov, pak je to vlastně mechanikou uchyceno o to dřevo.
2: Já teď poprosím Katarínu a Marka, aby mi zahráli spolu.
4: Máme tady i třetí kalimbu, tak si můžeme zahrát i s vámi.
2: Uvidíme.
4: Nejdřív si zkuste zahrát. Cítíte, jak vám vibruje? No. Rezonuje v rukou.
3: No. Berou to od nás terapeuti a dělají s tím vlastně

0: Ono mi to i s vámi ladilo.
1: Děkujeme za společnou hru.
0: Z Jilmu Irena Šarounová, Český rozhlas.
2: A na našich internetových stránkách se můžete podívat na video, na kterém Katarína s Markem hrají na kalimby. Tak koukněte na vysočina.rozhlas.cz.
3: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Od rána do večera se v pražském IMAXu točí filmový pás s filmem Odyssea. A protože jde o jedno z mála kin na světě, kde promítají v originálním 70mm formátu, někteří diváci kvůli projekci přiletí i ze zahraničí. Třeba z Itálie, Německa nebo Gruzie. Jak vypadá filmová výprava za Odysseou, to řekneme už za malou chvíli v pátečním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Petr Spálený a jeho 60. léta v pátečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina 9 minut nás dělí od 10:30. Pro některé fanoušky není Odyssea jen název nového filmu Christophera Nolana, ale také popis jejich cesty do kina. Za projekcí ze 70mm filmového pásu totiž míří do Česka z různých koutů Evropy. Někteří přijíždějí z Německa, jiní z Itálie nebo dokonce Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
1: Po 3 hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
2: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
3: Technically it was amazing.
1: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
4: I'm from Nuremberg.
5: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
1: A že se Alessandro a Stefan vůbec spotkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
2: Já už tam byl a dával si brunch. Bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči. Ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu. A já říkám, vážně? Já taky.
5: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa. A oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
1: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
5: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
1: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 000 000 korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Tolik okénko pro vyznavače filmu. Za chvíli zajímavé zamyšlení. Pomůže při svalové křeči lák z kyselých okurek? Překvapivou odpověď na tuhle otázku nabídnou už za chvíli naše babské rady, které se zaměří právě na křeče. Teď je tu Karel Gott a přináší písničku Muzika, tak ať se vám líbí.
6: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Posloucháte páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Písnička Zakázané uvolnění Michala Hruzy nám hezky nahrála. Babské rady se dnes budou věnovat křečím a jejich uvolnění. Pomůže lák od okurek?
1: Babské rady.
2: Jak vzniká svalová křeč? Při velké nebo nezvyklé zátěži se mohou nervové buňky, které sval ovládají, přestimulovat. Sval pak dostane chybný signál a bolestivě se stáhne. Typické je to při sportu, kdy přepálíme tempo, jdeme do aktivity bez přípravy. Křeče častěji přicházejí i v horku, kdy se tělo rychleji unaví a ztrácí tekutiny. Svaly pro správnou práci potřebují hořčík, sodík, draslík, ale roli hraje i celkový pitný režim. A hlavně to, jak moc je sval unavený. Nepřetěžujte své svaly skokově. Neobvyklá námaha je pro křeče častý spouštěč. Dbejte na správnou hydrataci těla. Pokud se hodně potíte, tělo ztrácí také sůl, proto ji do nápojů špetku přidejte. Při akutní křeči nejlépe pomůže sval opatrně protáhnout. To vše v klidu. Pomůže jemný tah a pomalé dýchání. Zajímavým nouzovým protikřečovým nápojem může být i lák z kyselých okurek. Kyselá chuť dokáže výrazně ovlivnit nervové signály směrem ke svalu v křečích.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tak přísaháme. Stovky studentů, kteří se letos zúčastnili dobrovolného vojenského cvičení, dnes slíbili svou věrnost České republice a získali status vojáka v záloze. Také na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou právě končí jejich slavnostní nástup. Už za chvíli se odtud přihlásí náš reportér.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou právě končí slavnostní vojenská přísaha studentů, kteří se zúčastnili prázdninového dobrovolného cvičení. Letos se tam jejich počet víc než zdvojnásobil. Na místě je reportér Milan Soldán. Milane, dobré dopoledne.
1: Krásné dobré dopoledne z rozpálené betonové plochy před hangárem. Ti studenti, teď už vlastně vojáci, jsou teď v útrobách toho hangáru, kde je přece jenom větší chládek. Oni si to užili, kdy stáli tady v pozoru nějakých 30-40 minut. Určitě to bylo náročné, nicméně teď už mají po té přísaze. Jsou tady se svými blízkými, kteří se dostali opravdu v hojném počtu. Čekají teď nějaké drobné občerstvení a dnes se podívají po tom měsíci nebo čtyřech týdnech konečně domů.
0: Dokončili tu letošní cvičení všichni branci?
1: Ne, tak to ne, to se ani nepředpokládalo, ale já musím říct, že jich nedokončilo strašně málo. Začalo jich na začátku července 127, což je úžasný počet, je opravdu prakticky víc než dvojnásobný, loni to bylo okolo 60. No a považte, že z těch 127 jich nedokončilo pouze 13, takže, pardon, 14, když to počítám, protože 123 jich dokončilo a zbylo nám tady tedy 80 chlapců, 83 chlapců konkrétně a 30 dívek, takže i ten poměr tady ten je úžasný a většina z nich opravdu, pokud neměli nějaké zdravotní problémy nebo problémy nějaké jiné, tak se snažili to dokončit a ve velké míře dokončili.
0: Z vrtulníkové základny u Náměště nad Oslavou z slavnostní vojenské přísahy studentů se přivě přihlásil reportér Milan Soldán. Moc děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Jsme s vámi i na Náměšťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přesně ve 10:45 dozněla písnička Karla Zicha Beatles bylo víc. A v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept z roku 2023, ten, který se umístil na druhém místě. Tentokrát nám ho připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík, bude to kus masa. Podrobnosti prozradíme za chvíli.
1: Ta manželka většinou degustuje.
2: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
3: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle. Milujem to.
3: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí naklepat.
2: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
1: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchaři některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže.
3: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo?
1: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
3: Čeká nás svítečné jídlo. Něco jako vepřoknedlo zelo, ale stočené do závitku.
4: Pomalit.
5: Víš, to je tak dobrý jado.
1: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman. Tě má vodle Jana Hlačeka na to a zabrzdí.
5: Ach jo.
0: Jaké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept Jaroslava Sapíka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní záhorácký závitek s chlupatými knedlíky od Jany Černé z Ústí nad Orlicí bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hasiči stále bojují s požárem lesa ve Větřkovicích na Opavsku. Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Skauti z Přibyslavy kvůli tropickému počasí změnili program tábora. Dnes nás čeká opět slunečno a vedro. Teplotní maxima až 38 stupňů. V druhé části dne lokální přehánky. Na řadě jsou pravidelné zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Hasiči u lesního požáru ve Větřkovicích na Opavsku zatím nemají plameny pod kontrolou. Zasahují tam od včerejšího odpoledne. Požár zasáhl zhruba 27 hektarů lesa a přilehlé strniště. Momentálně je na místě 15 jednotek, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Kamila Langerová.
2: I nadále platí třetí stupeň požárního poplachu. Od samotného počátku zásahu hasiči průběžně monitorují situaci také pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. Předpokládáme, že během dopoledne by mělo dojít k redukci zasahujících jednotek.
1: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli dle lékařů především dostatečně pít.
3: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
4: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
3: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
4: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Tropické dny ovlivňují i programy letních táborů. Například na společném setkání skautů z Přibyslavy a nizozemského města Mok v Železné Horce na Havlíčkobrodsku upravili organizátoři plán tak, aby účastníci mohli být celé odpoledne u vody.
5: Je velmi horko. Ve stanu je teď neskutečné vedro.
6: My máme v Nizozemsku často výkyvy počasí, tyhle vedra tam máme taky. Takže nám to nepřipadá divné.
7: Skauti z Nizozemska, Jip a Jole, si tábor užívají. Jeho hlavní vedoucí, Jakub Vlček, kvůli tropům upravil program.
8: Museli jsme zařadit víc koupání, protože je opravdu horko. Jezdíme do Přibyslavy na koupaliště a byla to i jedna z žádostí Holanďanů, že se tam chtěli podívat, tak to zapojíme víckrát.
7: Podle hydrometeorologů mají tropické teploty nad 30 stupňů na Vysočinu znovu přijít příští týden. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Už druhý poeziomat má nové město na Moravě. Kovová trubka, ze které kolem jdoucí poslouchají verše, stojí už 10 let nedaleko centra. Teď nové město zprovoznilo druhý přístroj u obnoveného Zichova rybníka. Obsahuje verše i písně se vztahem k regionu, vysvětlil zakladatel poeziomatu Ondřej Kobza.
9: Uděláme jako kulatý stůl z důležitých lidí toho města, knihovnice, ochotníci, bábitelé. Je to i dobrý udělat se takovýhle audit, vlastně, aby, jako co vlastně jsme úplně zapomněli, že vlastně tam je i, toho, i tady ten člověk. Jo? Je to taková vlastně, je to vlastně fakt jako trošku interaktivní socha, interaktivní pamětní deska.
0: Sport.
1: Hradec Králové porazil i po druhé Tromsø a postoupil do předposledního kola kvalifikace Evropské ligy ve fotbale. Čeká ho istanbulský Bešiktaš. Dál jde i Jablonec, který v předkole konferenční ligy vyřadil chorvatský Varaždín a teď narazí na lotyšský klub RFS Riga.
0: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Telči je teď 28 stupňů, v Košiticích 27. Dnešní den bude jasný nebo polojasný. Odpoledne a na večer se lokálně může objevit přehánka nebo i letní bouřka. Teploty opět tropické, 35 až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V našem dopravním systému nemáme hlášené žádné nehody či nové větší komplikace. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Skautský tábor jsme navštívili už ve zprávách a tématem pátečního dobrého dopoledne, tedy dnešního povídání s hosty, bude také skauting. Jaké hodnoty přetrvávají, jestli se přidává dost dětí a co vlastně znamená lilie jako celosvětový symbol skautingu, to vše objasníme.
0: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Tady je páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dospíval Miroš Birka a je čas na hosty.
1: Host dobrého dopoledne.
0: Dnešními hosty jsou vedoucí střediska Divočáci Jihlava Ondřej Novák a dlouholetá skautka Alena Holubová. Dobré dopoledne, přeji vám oběma.
2: Krásný den.
3: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Pojďme nejprve připomenout, já už jsem o tom mluvila v úvodu, ty hodnoty, na kterých je skauting postavený. Poprosím Alenu Holubovou.
2: Skauting, když vznikl na začátku 20. století, tak ty hodnoty vlastně pořád jsou, nebo ty hodnoty, které byly v té době v základu skautingu, jsou pořád stejné. Na tom se vůbec nic nezměnilo. Je to nějaká povinnost tenkrát k Bohu, dneska tomu říkáme povinnost k nejvyšší pravdě a lásce, povinnost k sobě a povinnost k ostatním. A to se prostě nemění, na tom stojíme pořád. Druhá věc je, jakým způsobem ty hodnoty dneska předáváme, jakou máme činnost, tak v tom bych řekla, že se změnilo strašně moc. Určitě už nechodíme v krátkých kalhotách a normálně používáme GPSky k navigaci, to není vůbec problém. Ale ten základ, ten je pořád stejný.
0: Takže od dob toho Benjamina Svojsíka, který vlastně byl na začátku toho českého skautingu, dodal mu i ten název Junák, český skaut, tak ty hodnoty zůstávají stejné, ale nějak se vlastně celé prostředí modernizuje, dá se to tak nazvat.
2: Samozřejmě, určitě se snažíme přizpůsobit moderní době.
0: Dnešní doba, anonymita na sociálních sítích, ty hodnoty pravdy anebo nějaké spolupráce a vlastně takové té povinnosti vůči sobě a vůči ostatním, ta doba v tohle všechno ztrácí. Jakým způsobem to mezi skauty udržujete?
2: Já myslím, že příkladem. Že za prvé teda samozřejmě o tom s dětmi mluvíme, snažíme se to brát jako téma, určitě mluvit o pravdě, o tom, že skaut je pravdomluvný, nebo že člověk by obecně měl být pravdomluvný, aby nějaké vztahy ve společnosti fungovaly. To je něco, o čem se určitě bavíme a bavíme se o tom hodně, ale pořád si myslím, že jako nejlepší věc, kterou můžeme udělat, je příklad. Takže když ty děti vidí, že jejich vedoucí spolupracují, nelžou si, chovají se k sobě hezky, tak potom i pro ně je to normální a myslím, že sociální sítě to nějak žádným způsobem nemůžou změnit.
0: Pro mě je to možná něco takového idealistického v dnešní době, protože opravdu představit si prostředí, kde ta pravda pořád ještě přetrvává a funguje, je velmi příjemné. Tak můžete potvrdit, dokázat, že to tak prostě je a funguje.
2: Tak my se o to snažíme samozřejmě. Realita může být různá, ale prostě snažíme se vztahovat k nějakým ideálům, který nám ten skauting dává a ne vždycky nám to samozřejmě jde, ale prostě je to to, co bychom chtěli v životě.
0: To je pro mě velice příjemné. Pojďme ke konkrétní věci. A to je symbol lilie, která je vlastně celosvětovým symbolem skautingu. Já už se obrácím na vedoucího střediska Divočáci Ondřeje Nováka, aby nám představil, co to vlastně znamená ta lilie.
3: No, tak ta lilie prostě je jak už jste říkala, celosvětovým znakem skautů a má jakoby tři listy nebo tři ty, který jako ten nejvyšší, ten vrchní, ten určuje jako směr severu, aby jako skauti nebo aby prostě lidi nestratili cestu nebo prostě aby jim ukazoval vždycky směr. A jinak jako určují jako všechny tři jako hodnoty skautingu, jako jsou nejvyšší pravda a láska, povinnost k sobě a povinnost k druhým.
0: Česko má taky tenhle ten symbol lilie, používá ho.
3: Ano.
0: Ale má ještě další.
3: Skauti mají i jako tu, mají ho i na slibu, jakože je to. A další si teďka nejsem jistý, jestli mají nějaký znak. Jsme součástí organizace VAX a VOSUM, takže to je...
0: Možná se můžeme dostat k těm setkáváním celosvětovým a celoevropským, protože Alena Holubová byla na setkání v Koreji na Jamboree, které bylo. Teď je i setkání evropské, na které nejedete, ale pojďme si říct nějaké ty věci, jak často ta setkávání bývají.
2: No, celosvětové Jamboree bývá každé 4 roky, takže my jsme byli, jihlavští skauti byli v Koreji v roce 2023, a další bude příští rok. A tam se taky chystá skupinka skautů z Jihlavy. A mimo to bývá spousta jiných akcí. Není to jenom středoevropské Jamboree, které teď v srpnu bude v Maďarsku, ale je ještě třeba Intercamp nebo spousta dalších setkání. To je vlastně na skautingu to krásné a to je i to, co se mně osobně velice líbí, že jsme součástí nějaké celosvětové organizace. Není to jenom, že my bychom si tady něco vymýšleli, hráli si na vlastní písečku, ale ta přátelství, která jsou jako v rámci různých zemí mezi skauty, vydrží většinou celý život. I my máme spoustu kamarádů, kteří nejsou Češi a které jsme někde potkali takhle v cizině. Mimo to se dá jet třeba jako dobrovolník na mezinárodní skautskou základnu, třeba do Švýcarska nebo do Mexika, do Švédska, je jich jako po celém světě spousta.
0: Takže skvělá zpráva, že skauting je živý po celém světě a dál si budu povídat o skautingu s mými dnešními hosty.

0: Rangers a jejich Vysočina v pátečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina je 11 hodin a k tomu 18 minut.
1: Host dobrého dopoledne.
0: A já si budu dál povídat, mými hosty dneska jsou skauti, dlouholetá skautka Alena Holubová a taky vedoucí střediska divočáci Jihlava Ondřej Novák. Ondřej, je v Jihlavě středisko divočáci jediné?
2: Ne, v Jihlavě jsou dvě skautská střediska. Středisko divočáci, ze kterého jsme my dva, a středisko Zvon, které je takové více křesťansky založenější.
0: Jaká je vlastně taková ta struktura od nejmenších dětí, jak to je ve skautu organizováno?
2: Jo, my jim říkáme skautské věkové kategorie. Vlastně začíná to od Benjamínku, který vlastně jsou od 3 do 5-6 let, pak jsou vlčata světlušky, což jsou od 6 do zhruba 11 let, a pak jsou skauti, skautky, který jsou od těch 11 do 15, a pak jsou roveři Rangers, který jsou od 15 výš, zhruba do 25.
0: Divočáci mají všechny tyhle ty kategorie.
2: Pak jsou ještě ale old scouti a kmeny dospělí, což jsou vlastně old scouti, jsou zhruba nějak od... Naše středisko má jako dva oldscoutské kmeny, jedním je kolem 40 teďka a našim oldscoutům jako hlavním zakladatelům našeho střediska je něco přes 60 teďka.
0: Takže vlastně průřez úplně všemi věkovými kategoriemi. Ano. Stárnou čeští skauti a nebo máte dostatečný příliv mladých dětí?
2: Máme dostatečný příliv, v některých oddílech máme dokonce i čekací listiny, ale... A někdy se nám stane, že prostě potřebujeme ty děti, takže pořádáme různé nábory. Třeba teďka v květnu jsme pořádali v ZOO Jihlava náborovou akci. A jinak se nám to moc nestává, že bychom jako hledali děti, spíš jako máme ten příliv jako samotný.
0: To jsou dobré zprávy určitě. Já se obrátím na Alenu Holubovou. V čem je scouting trochu jiný než obyčejný party z ulice nebo nějaké kroužky třeba školní zájmové?
3: Určitě scouting je jiný v tom, že ty děti spolu tráví čas přes rok, jak přes rok, tak na táboře, takže třeba když rodiče pošlou děti na obyčejný tábor, kde nikoho neznají, tak je to pro ně něco jiného než skautský tábor, protože skautský tábor je vyvrcholením celého roku a ty děti tam jedou se svými kamarády, které znají, s kterými třeba tábořili i přes rok na výpravách, a myslím si, že je to pro ně mnohem lepší, jednodušší. A rozdíl mezi třeba kroužky je i ten, že scouting dává důraz na nějaké hodnoty. Není to jenom, že se člověk něco naučí, ale najde tam přátele, získá nějaký aktivní přístup k životu. Tohle všechno asi člověk třeba ve výtvarném kroužku nezíská.
0: Mluvili jsme o tom, že na některé střediska nebo do některých věkových kategorií jsou třeba i pořadníky zájemců. Stane se tedy, že někdo vypadne a uvolní to místo? Stává se občas, že někdo odejde od skautů?
2: Ano, určitě stát se to může. Scouting prostě ne každému sedne například, ale moc často se to nestává. Ale ano, u těch mladších kategorií je to velmi časté, že ty děti prostě postupně získávají si prostě jiné zájmy a ne, scouting jim nemusí prostě úplně sednout. No.
0: Takže i odejít se dá ze skautu, ale co když se chce někdo přidat a třeba už má 50, 60 let, dá se i v téhle věkové kategorii nějak zapojit, přidat ke skautům?
3: Já si myslím, že přidat se dá kdykoliv.
0: Jak to potom vypadá? Co může takový člověk dělat? Asi nejde do Benjamínků.
3: Do Benjamínků asi ne, ale může Benjamínky vést a může pomáhat se vším. Zase na skautingu je fajn, že si člověk tu roli dokáže najít, že nemusí zrovna vést děti, ale může být třeba správce klubovny nebo vařit na táboře, nebo víceméně pomoct s čímkoliv, s čím je potřeba.
0: Kam se má obrátit? Má se obrátit na vedoucího střediska divočáku Jihlava Ondřeje Nováka. Já bych se rád přidal. Nebo jakým způsobem to nejlépe udělat?
2: Ano, v nejlepším případě ano. Nebo na druhou skautskou vedoucí, tady střediska Zvon. A my si to potom probereme na našich radách, nebo společně se sejdeme na kafe a probereme si, jaký jsou naše, jako, jak naše plány, nebo to, co by ten dotyčný člověk chtěl jako dělat.
0: A ty záměry, aby se nějak spojily.
2: Ano, přesně tak.
0: Přesně tak. Dnes si povídám s Ondřejem Novákem a Alenou Holubovou, s jihlavskými skauty, a povídat si budeme i za malou chvíli.

0: Tohle byla Eva Farná v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Máme pátek 31. července, tedy poslední červencový den. Zítra se prázdniny přelomí do své druhé poloviny, ale vy dál můžete poslouchat Český rozhlas Vysočina. Dnešní povídání s hosty ze skautingu. Mými hosty je vedoucí divočáku Jihlava Ondřej Novák a taky dlouholetá skautka Alena Holubová. Pojďme zmínit jednu velmi obtížnou otázku dnešní doby, a to chytré telefony a sociální sítě. Ptám se Ondřeje, byli jste letos na táboře, jak tam řešíte mobilní telefony?
1: My jsme se právě asi před 2 týdny vrátili z tábora. Táboříme u Horního Mrzace, což je na Javořicku. A s chytrýma telefonama to řešíme tak, že děti je tam prostě nemají.
0: Vůbec je nemají.
1: Jednak i nemají je kde nabíjet. A jednak je tam riziko toho, že by se prostě rozbily a hlavně vydrží to bez nich 100%.
0: To se teď chci zeptat. Jak řešíte to, když vlastně děti přijdou? Já bych potřeboval se podívat. Už mají možná nějakou trošku závislost. Myšlenky směřují k tomu mobilnímu telefonu.
1: Pokud jde o to třeba, jestli chcou zavolat rodičům nebo tak, tak to jim je samozřejmě umožněno skrze vedoucí, ale jinak, jestli si chcou zahrát nějakou hru na mobilu nebo tak, tak to nepřipadá v úvahu, to prostě nejde a nedovolujeme to.
0: Dává skaut nějakou dobrou alternativu vlastně k tomuhle virtuálnímu světu? Vnímáte to tak, že když mají dostatečnou zábavu, tak nemají tolik myšlenek na ten virtuální svět?
2: Určitě. Moje všechny děti jsou skauti a my se o tom docela doma bavíme. Nedávno jsem se o tom bavila se svým 16-letým synem, který už je i vedoucí, co mu dávají sociální sítě a jaký je rozdíl mezi, nebo co mu dává skauting na rozdíl od toho. On mi řekl, že sociální sítě jsou stres, kde člověk se pořád s někým porovnává, jsou tam ty algoritmy, které se ti snaží udržet u toho a ve skautu se cítí úplně jinak. Zaprvé tam je nějaká fyzická činnost, fyzická námaha, takže to vlastně člověku dělá dobře. Má tam ty kamarády, má tam společenství, takže nepotřebuje se dívat, co dělají kamarádi, protože ty jsou tam s ním. Má tam nějakou sounáležitost se skupinou a zajímavé bylo, že říkal i, že třeba má pocit dobře udělané práce.
0: Který asi chybí na těch sociálních sítích.
2: Ano, když si sám postavíš tábor a postavíš si týpí, ve kterém potom spíš, tak vidíš, že za tebou něco zůstalo a to ti asi žádná sociální síť nemůže nahradit.
0: Teď mě napadá otázka, mluvila jsi o synovi, kterému je 16 a už je oddílovým vedoucím. Jak se může někdo stát tady ve skautu vedoucím?
1: Vedoucím se stane většinou jako od 15, když přijde jako do roveru, ale nemusí být jako přímo vedoucím, jako vedoucím u dětí, může dělat jako by cokoliv, ale skauting jako nebo junák jako takový má velmi jako propracovaný systém, takže když chce někdo dělat vedoucího na táboře nebo dělat přímo vedoucího oddílu nebo střediska, tak potřebuje jako velmi ne těžké, ale velmi sofistikované jako zkoušky, kterým se říká čekatelské a potom od 18 se jim říká vůdcovské zkoušky, které jsou na to přímo jako dělané, aby ten člověk mohl manažovat ten oddíl.
0: Takže nemůže úplně každý přijít a být rovnou vedoucím, je to nějak ošetřeno. Taky jsme během písničky mluvili o tom, že vlastně český skaut má nějakou strategii do nejbližších časů, do nejbližších roků. Jaké tam jsou důležité otázky, které si staví?
2: Český skaut jako česká organizace si vytýčil nějakých asi 6 bodů, které by chtěl do roku 2030 prosazovat. Neprosazuje se to jenom v junáku jako celku, ale i ty střediska a lokálně se na to zaměřují. Patří tam například bezpečný skauting, kde jedno z hlavních témat je odolnost, jak psychická, tak fyzická. Myslím, že je to dneska velmi důležité. A dovedu si ne, že bychom děti strašili tím, že se něco může stát, ale učíme, aby byli připraveni na nějaké situace, které se jim stát můžou, například, že dojde elektřina, nebo i aby zvládli třeba těžkou fyzickou zátěž. Pak tam je třeba zaměření na růst, aby skaut rostl, na skautskou kvalitní výchovu pro budoucnost, abychom vzdělávali pro to, co bude, ne to, co bylo před 20-30 lety. Roveři a Rangers jsou další téma, což je kategorie právě od 15 výš. A nějaké environmentální výzvy nebo zaměření na ochranu přírody.
0: Dnes si povídám dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina s jihlavskými skauty a za malou chvíli po písničce dojde taky na osobní zážitky.
3: Host dobrého dopoledne.

0: Tady je dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Já si dnes povídám se skauty, s Alenou Holubovou a taky s Ondřejem Novákem a stýbila jsem nějaké osobní zážitky. Já zkusím poprosit nejdříve vedoucího střediska divočáci Jihlava Ondru, jestli by řekl, co jemu skaut přináší. Ondro, možná i na začátek, kolik je ti roků, protože ty patříš do té mladší generace?
1: Jo, mě je 24 let.
0: A ve 24 letech, co už si zažil, a co pro tebe scouting znamená?
1: No, já jsem vedl od 18 celý oddíl, takže to mi, myslím, předalo velmi hodně. A od 22, myslím, vedu středisko, naše středisko divočáci. A myslím si, že se nedá udělat jako výcud z toho, co jsem jako všechno zažil. Myslím si, že jsem toho zažil docela hodně, co se týče skautů. A hlavně na těch táborech, protože tam to prostě lidi jako zocelí a stmelí. A to je podle mě to nejdůležitější a nejkrásnější na skautingu za mě.
0: Asi jsi nebyl jediný z tvého oddílu, nebo jak jsi zvolil to, že vlastně budeš tím vedoucím? Spousta lidí to dělat nechce, spousta lidí to dělat chce. Co je to za rozhodnutí?
1: Jak jsem se stal vedoucím oddílu? Já jsem k tomu přišel trošku jak slepej k houslím. Já jsem tam už zůstal sám z té mé generace a můj náš předešlý vedoucí už to dělat nechtěl. Takže to přišlo na mě a mě to chytlo mě to, našel jsem se v tom, baví mě to, takže...
0: Setkání se s odpovědností asi v tomhletom mladém věku přinese hodně nějakých zážitků a změnu hodnot.
1: Určitě. Myslím si, že ne asi tu změnu, která musí být asi jako jednak v člověku, ale spíš to budování a to budování sama sobě, jako v těch hodnotách a to ucelení se, nebo prostě přesvědčení se v ty hodnoty, který člověk jako věří a který pak by měl předávat i těm dětem nebo těm ostatním a nebo i jako všem kolem nás.
0: Takže známe teď dosavadní cestu Ondry. Uvidíme, přejeme hodně štěstí i v té další skautské cestě. Zeptám se ještě i Aleny. Ta už má za sebou o něco více roků. Nejen v hlavě. Co všechno tvůj skauting pro tebe znamená?
2: Já jsem dokonce zažila i obnovení skautingu po roce 89, když jsem byla teda ještě dítě a pocházím ze skautské rodiny. Moje babička i její strýc vlastně skautovali kolem 68. A vlastně pro mě skauting je celý můj život. Já těžko najdu jednu hodnotu, kterou bych řekla, kromě teda přátelství a společenství, což je velmi důležité, pro mě je to i takový jako aktivnější přístup k životu, že vidím, když vidím, že někde je potřeba něco udělat a s něčím pomoct, tak cítím, že mám vstát a mám jít. A to si myslím, že se snažíme těm dětem taky předávat. A i to vidím, že když třeba ve třídě se má někdo přihlásit, tak se většinou přihlásí skauti. Pak je to taky třeba ten mezinárodní skauting, ve kterém máme několik přátel a kromě toho mi to taky přineslo manžela, což si myslím, že jsem si vybrala dobře v tomto směru někoho, kdo má prostě stejné hodnoty jako já. Nevím, další dotaz.
0: To je asi to nejdůležitější. Já přemýšlím, jak zakončit dnešní povídání, protože jsme představovali skauting, nejen ten jihlavský, nejen ten český, ale vlastně celosvětové hnutí, které, jak jsme řekli, stále má dostatek mladých, kteří se přidávají a stále je živé. Vrátili jste se nedávno z tábora, takže i letní tábory pořád fungují a běží. Myslím, že jsme i řekli, jak se přidat, pokud by někdo chtěl. Ještě nezazněla jedna otázka, která byla na dnešní rozhovor připravovaná, jak třeba říct rodičům, kteří uvažují, jestli skaut ano nebo skaut ne, jak je nějak přesvědčit nebo co jim poradit, jestli mají skautinku u svých dětí vyzkoušet nebo ne?
1: Za nás rozhodně ano.
0: Co jiného říct?
1: Ano, co jiného říct?
0: Dá se to i vyzkoušet třeba jenom je nezávazně?
1: Ano, dá se to vyzkoušet, pokud se teda dostanete do toho. V mladším věku je to teda horší, jak jsme si povídali, jsou tam ty čekací listiny, ale když už někdo to chce zkusit v tom starším věku, jako třeba ve skautech, skautkách, tam takovej nátřask není a dá se to vyzkoušet, pokud to někomu nesedne, může po 2-3 zkouškách odejít a, nebo po nějakých výpravách, které probíhají po víkendu, takže dá se to vyzkoušet.
0: Pokud vás tedy hodnoty společenství, nějaké vzájemné povinnosti k sobě a k ostatním a pravdy a upřímnosti lákají a máte rádi pobyt v přírodě a mezi podobně naladěnými lidmi, tak určitě můžete přijít do skautu. Dnes jsem se povídala s dlouholetou skautkou Alenou Holubovou a taky s vedoucím střediska Divočáci Ondřejem Novákem. Moc děkuji za to, že jste přišli k nám do studia Českého rozhlasu Vysočina. Naslyšenou.
2: My děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme.

0: 11.48, máme pátek, poslední den měsíce července a blíží se poledne. Po zprávách Českého rozhlasu Vysočina písničky na přání, kterými vás dnes s radostí provede Ivana Víznerová.
1: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Necelých 5 minut nás dělí od pátečního poledne. Ve zprávách Českého rozhlasu Vysočina se živě podíváme na letiště u náměště nad Oslavou a taky vám řekneme, jaká je sestava českých tenistek pro turnaj o pohár Billie Jean Kingové. Do zpráv ještě Jan Bendík s Michalem Davidem, písnička Dávno vím. Příjemný poslech pátečního Českého rozhlasu Vysočina.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Náměšti končí dobrovolné vojenské cvičení. Polná a Nové Město mají novou poetickou skříňku na kliku. Hranice Seuty překonalo během dne na 49 tisíc migrantů. Odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 38 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobré poledne přeje Lukáš Ptáček. Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou právě končí slavnostní vojenská přísaha studentů, kteří se tam zúčastnili prázdninového dobrovolného cvičení. Letos se jejich počet víc než zdvojnásobil. Na místě je i reportér Milan Soldán. Vysočina má dva nové poeziomaty. Stojí v Polné u kostela svaté Kateřiny a u novoměstského Zichova rybníka. Po zatočení klikou si procházející můžou poslechnout verše i básně spojené s těmito místy. Nové Město na Moravě má přitom už druhý takový přístroj. První funguje už přes deset let a je jedním z nejstarších v Česku, popisuje starosta nestraník Michal Šmarda.
3: Tak ten jeden už je starý, my jsme měli tady jeden z prvních poeziomatů v České republice a musím říct, že takový veselý, tam jsou básničky pro děti a vtipné básničky a tak, ale nevystihuje toho ducha toho místa a tohle je prostě přece jenom trošku něco jiného. Tady je to trošku méně o tom zasmát se, ale trošku víc o tom zastavit se, zamyslet se.
2: Hranici mezi Marokem a španělskou exklávou Ceuta podle vlády v Madridu za poslední den překročilo 49 tisíc lidí. Stovky marockých migrantů se na španělské území snaží taky přeplavat přes moře. Nejméně 18 z nich přitom během uplynulého dne utonulo. Španělsko namísto vysílá armádní a policejní posily. Do Ceuty kvůli tomu míří i španělský premiér Pedro Sanchez. Španělská exkláva Ceuta a Melilla představují jedinou pozemní hranici Evropské unie a Afriky. Do obou měst se proto pravidelně snaží dostat afričtí migranti.
4: Sport.
2: Pardubičtí hokejisté mají třetí posilu pro novou sezónu. Útok posílí další navrátilec z NHL, 33-letý útočník Tomáš Nosek.
5: Nosek do severoamerické soutěže odešel právě z Pardubic a strávil tam celkem 12 let. S Dynamem má mistrovský titul. V Zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Toto dokázal jako jediný český hráč. V NHL odehrál celkem 582 zápasů a nejslavnější pohár získal v roce 2025 s Floridou. Z Pardubic Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
2: České tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou wimbledonské finalistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou, dále Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Sniaková.
1: Počasí.
2: Černovice a Přibyslav hlásí 28 stupňů, Moravské Budějovice 32. Odpoledne čekáme polojasno nebo skoro jasno, při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přeháníky nebo i bouřky, a to spíše ve východní polovině kraje. Nejvyšší teploty vystoupají mezi 35 až 38 stupňů. Foukat bude slabý vítr jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku vás přibrzdí nehoda na silnici 350. Mezi obcemi Světnov a Cikháj havarovala motorka, na místě zasahují záchranáři. Projet byste měli kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný čas krátce po pátečním poledni začínají poslední písničky pro Vysočinu měsíce července. Tak vzpomeňte na někoho, na kom vám záleží, vyberte písničku, kterou už jste od nás dlouho neslyšeli a zavolejte na číslo 22 155 49 99 na vaše telefonáty a nebo i SMSky se těší Ivana Víznerová. Jdeme na to, všem posluchačům Českého rozhlasu Vysočina posílám Hanu Zagorovou s Karlem Wagnerem Hej mistře basů a další písnička už je na vás.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Na tohle telefonní číslo zavolala Hanka z Lesnova. Haničko, já vás moc zdravím. Krásné páteční odpoledne.
2: Ivanko, já vás taky zdravím a jsem rád, moc ráda, že jste mě vzala, protože všichni to neuměj.
1: Budeme hrát vaši oblíbenou písničku Haleluja od Leonarda Cohena. Myslím si, že dlouho nezazněla, tak ji můžeme zařadit. A vy nám řekněte, pro koho ji budeme dneska hrát.
2: Tak je to pro SOS, potom 158 hasičům, elektrikářům, kominíkům, popelářům a všem těm, kteří opravdu v tomhle počasí silnice i na dálnici, určitě k nevydržení do vedro.
1: To je pravda, to musí být. Tak, to musí být těžké v těchto teplotách pracovat venku, kdo musí, tak musí hodně pít. Ano, ano, ještě když musí mít na sobě nějaké předepsané oblečení. Dobrá, je to všechno? Ještě.
2: Potom policistům a policistkám kraje Vysočina 155 s osádkám sanitek i vrtulníků a potom bych chtěla ještě poslat písničku Mirkovi, Petříkovi, taxikáři, který mě vozí poctivě v tom invalidním vozíku. A potom bych poslala tuhle písničku taky panu řediteli Šímovi, co teďko je na Lesnově.
1: Určitě,
2: a je
1: Haničku.
2: To moc dobrý člověk.
1: Super. Už jsme dlouzí, musíme pustit písničku, tak všem, co jste říkala, přejeme krásný pátek, krásný víkend, vám taky. Mějte se krásně, ať tyhle horka dobře zvládnete. Naslyšenou.
2: A vy taky se...

Tady jsou písničky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Necelá minuta nás dělí od 12:15. Máme pátek 31. července. Telefonní číslo 22 155 49 99 je vám k dispozici, abyste nechali zahrát pro někoho milého nějakou písničku. Já můžu zatím vyřizovat SMSky, které posíláte na číslo 90 01 04 s prvním důležitým slovem píseň bez háčků a čárek a potom co a komu máme hrát. A taky tu máme jeden vzkaz, který dorazil z našich webových stránek s adresou vysočina.rozhlas.cz a ten zní: dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro Táďu, Samíka a Kubíka do Lovětína, ať si užijí stanování a koupání. Děkujeme, Hana a Lenka. Tak není tu přidaná žádná písnička, tak jsem si hned vzpomněla na Jaroslava Uhlíře a Barbora píše z Tábora. Doufám, že i tahle ta písnička udělá mladým radost.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: To mě dělá velkou radost, že slyším Jardu, který je z Dačic, ale taky z Kostelního Vydří, odkud volá právě teď. Jardo, hezké páteční odpoledne.
2: Hezké páteční odpoledne, Ivanko, tobě i všem posluchačům. My jsme zase tam spolu vybrali tu archivní písničku,
1: no,
2: která
1: pak je
2: skutečně skvělá, sebou Pilarovou, jmenuje se Píseň o čase a já ji pošlu. Zase jako obvykle osamělý nemocný na ten termín, kde bude zahrát. Písnička je, Ivanko, pro tebe a pro tu tvoji maminku taky. Ivanko, hezký víkend, měj se hezky, ale se brzy naslyšenou, ahoj.
1: Jsme moc rádi, děkujeme, Jardo, a posíláme písničku Eva Pilarová, Píseň o čase, tak ať se líbí.

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: 30-letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity a hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Dva mladí Čechoslováci, Dan Mrkva a Emílie Nitschneiderová, odjeli v roce 1936 do Španělska, zachváceného občanskou válkou. Věřili svým ideálům a chtěli bojovat proti fašismu. Nedělní příběh nás zavede do polního lazaretu, kde dva lidé na prahu života hledali smysl i lásku uprostřed války.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu.
2: Na lince čeká další posluchačka, která chce nechat zahrát. Je to paní Zdena. Krásné odpoledne přeji.
3: Dobrý odpoledne. A já tuto písničku bych poslala do nebíčka Petře Brávkovi z Humpolce, protože dnes je to rok, co zemřela. A moc krát vám děkuji.
2: Vybrali jsme
3: spolu. A bude to vůně Heřmánková od paní Chládkové.
2: Přesně tak. Písnička je připravená. Zdravíme vás i vaši známou do nebíčka, jak říkáte. Mějte se pěkně, Zdeno. Naslyšenou.
3: Na skle.

Dvě minuty zbývají do půl jedné, posloucháte páteční Český rozhlas Vysočina a na něm písničky pro Vysočinu. Jarda Střeště napsal vzkaz z našich stránek, moc ho zdravím, posílá svůj obvyklý archivní příspěvek, skladbu z roku 1965 v podání Milana Chladila a Jaromíra Majera, jmenuje se U kokořína, tak ať se vám líbí.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04 s prvním slovem píseň, bez háčku a čárek, za mezerou napište, co a pro koho máte hrát. A může to být úplně jednoduché, jako třeba následující SMS-ka. Prosím o zahrání písničky 7 žlutých kamínků. Děkuji, Milena. Mileno, my děkujeme, že jste poslala SMS-ku a 7 žlutých kamínků pro vás i pro všechny posluchače.

Písničky pro Vysočinu v pátek 31. července bychom mohli přejmenovat na SMSky pro Vysočinu, protože těch dorazila velká spousta, tak plníme jednu za druhou. Doufám, že stihneme úplně všechny. Prosím, zahrajte mi, až se ti jednou bude zdát. Děkuji vám, Jarka. Hrajeme.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Takové ty běžné věci, abyste zvládla do té ruky chytnout hrneček, kvalitně se napít a neměla strach, že se třeba opaříte horkou kávou, abyste vůbec tu kávu z té nějaké dózičky, pokud si vaří člověk třeba rozpustnou, dokázali přesypat, aniž byste ji vysypali. Takže je to hodně o tom, s čím přicházíte, co vám nejde, co je problém a na tom se snažíme intenzivně pracovat.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Správné větrání, to znamená větrat vlastně spíš v brzkých ranních hodinách a přes den, kdy teploty stoupají nepříjemně vysoko, tak mít celý den zavřeno. A pokusit se větrat zase naopak v pozdních večerních hodinách a pokud samozřejmě vám to lokalita umožňuje, nejste u rušné silnice, tak ideálně i celou noc.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Já mám na telefonu Jardu, kterého moc zdravím, krásné odpoledne.
4: Vám taky, paní Ivanko. Miluji Český rozhlas Vysočina, nic jiného neposlouchám.
3: To máme velkou radost.
4: A internet je pořádně nejde. Ale chtěl bych dneska nejvíc člověk ocení ty umělce, víte, až nejsou. No dokud jsou, tak furt to člověk bere takovou jako samozřejmost. A tak bych chtěl nechat zahrát od Františka Medvěda, aby se na jeho z jednoho posledních vystoupení Jamluňku.
3: Je připravená.
4: Ještě bych chtěl říct, co jsem můžu ještě?
3: Co určitě, jsem určitě, včera písnička večer, je připravená.
4: Od jednoho pána.
3: No.
4: Že prej ten odpar teďka v té hýcech je tak velký, jeden centimetr, prej asi myslím na metr, on řekl jeden centimetr jeden, no.
3: No vlastně z té hladiny ubyde jeden centimetr každý den.
4: No.
3: To je to neuvěřitelné. No, všude.
4: Je to hrůza, no.
3: Tak to sucho prostě bude veliké, vody je málo, protože se odpařuje v tomhle horku. Tak dostatečně pijte a budeme si přát
4: to
3: nějaké ty přehánky.
4: Víte, co je nejlepší? Já teď tu přihařenou vodu. My tady máme nejvíc radioaktivní vodu na kopci a jezdil se, když byl lety, teď jak je to nejde, a tak je přihařenou vodu. A to vám má jenom proteče, no.
3: No vidíte, no a tak tip od vás na převařenou vodu, ale každopádně dáme si Františka Nedvěda, jeho Jabluňku. Jardo, moc zdravím, prožijte krásně tyhle horké dny a třeba s Jabluňkou, ta nám udělá radost. Naslyšenou.
4: Moc děkuju.

0: Pokračujeme v písničkách pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Něco na srdci má posluchač Pepík z Jihlavy. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ivanko, zdravím vás i všechny posluchače. Rád bych poslal písničku, kterou jsme vybrali pro Milenu Wiesnerovou, která dělávala v laboratoři na vodárně v Jihlavě. Moc jí pozdravuju a posílám tu písničku i Marii a Jarče do Péřimova, Honzovi do Brna a všem posluchačům.
0: Já Milenu Wiesnerovou budu pozdravovat i osobně, jak jsme se domluvili, to je maminka mého manžela, takže hned, jak se uvidíme, tak ji od vás budu pozdravovat, od bývalého spolupracovníka Pepíku. A vy jste chtěl něco od Andrea Bocelliho, vybrali jsme duet se Sarah Brightman, Time to say goodbye, takový romantický, tak ho pustíme.
1: Tak jo, děkuju.
0: Mějte se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Máme ještě 10 minut do 13. hodiny, mám tu jednu SMS-kovou prosbu. Prosím o písničku od skupiny Camelot, Levnej hotel. Jen tak pro radost, moc děkuji, ale na Střeště. Zdravíme do Třeště a posíláme Camelot.

0: свят за пцели, а по кой игра.
1: Pokračujeme v plnění vašich SMS-kových přání v písničkách pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Zahrajte, prosím, mé přítelkyni Iloně od Michala Tučného Felinu z El Pasa. Pro radost, děkuje Standa.

Poslední písnička se vejde do pátečních písniček pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. 3 minuty nás dělí od zpráv. Omlouvám se Verče, její SMS-ka přání písničkové už se do našeho vysílání nevejde. Odvysílám ještě SMS-ku o zahrání písničky Šalalalali od Václava Neckáře. Tu SMS-ku poslal někdo, kdo napsal háček nebo čárku ve jméně. Snad by to mohla být Štefka, jestli to správně tady luštím. Jestli jsem něco spletla, tak se moc omlouvám, je to pro vnoučky, jen tak pro radost. Takže Václav Neckář a Šalalalali s přáním krásného pátku a víkendu se loučí Ivana Víznerová.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Firmy v kritické infrastruktuře se od zítřka musí hlásit k plnění nových povinností. Přibyslavští skauti přivítali na táboře kolegy z Nizozemska. Lék pro onkologické pacientky je znovu omezeně dostupný. Odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 38 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Od zítřka se některé firmy z odvětví energetiky, potravinářství nebo dopravy musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Jednou z novinek má být třeba dostatečné zabezpečení objektů kamerovými systémy, říká Jakub Rejzek z Hospodářské komory.
3: To, co je velmi důležité, je taky doložení plánu obnovy té služby, tak aby jsme si mohli být jistí, že podniky, které jsou regulované, můžou naběhnout po nějaké události znovu do poskytování těch regulovaných služeb bez toho, aniž by to mělo významný dopad na provoz a na občany této země.
2: Skauti z nizozemského města Mok a Přibyslavi se po 3 letech sešli na společném táboře. Střediska navázala přátelství po uzavření partnerství obou měst v 90. letech minulého století. Zázemí letos mají v Železných horkách na Havlíčkobrodsku. V táboře je celkem 57 lidí. Účastníci trénují nejenom anglický jazyk, ale navazují i nové vztahy, pokračuje hlavní vedoucí Jakub Vlček.
4: Povzbudit skauting, pomoc skautingu, je to přátelství a přímo tenhle tábor je zajímavý tím, že je společný, smíšený pro Čechy i Holanďany, takže nastavit nějaký přátelství, který bude trvat do budoucna.
2: Nedostatkový lék tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde o část mimořádné 1000 kusové dodávky ze zahraničí, kterou prodejny převzaly až dnes.
5: Máme 90 kusů balení. Nám vystačí do té doby, než nám dojde další objednávka. U nás by neměl vzniknout problém, že by jako ty balíčky momentálně došly.
6: Říká mluvčí Masarykova onkologického ústavu v Brně Klára Jirkovská. Třeba po včerejší zavážce, ale v menších lékárnách pacientky přípravek nesehnali. Tamoxifen by přitom neměli vysadit na déle než 2 týdny. Ministr Vojtěch Radiožurnálu řekl, že Česko vyjednává o nákupu léku z Portugalska a Německa.
7: My v tuto chvíli máme rozjednáno zhruba 5000 balení, které by mohly dojít v těch následujících týdnech.
6: Lékárny zároveň můžou přípravek alternativně objednat třeba z Polska. To pojišťovny běžně nehradí. Ministerstvo s nimi ale dnes o této možnosti bude jednat. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
2: Do konce základní části baseballové extraligy zbývají poslední 2 hrací víkendy. Hráče Třebíč Nukleárs od 4. místa zaručujícího postup do playoff aktuálně dělí 1 výhra. Pokud chtějí postoupit, musí zdolat doposud suverénní Hrochy Brno a následně Sokol Hluboká. Nejbližší domácí zápasy na Hvězdě čekají tým Třebíče dnes a zítra. Začátky obou utkání jsou 19 hodin.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme polojasno nebo skoro jasno, při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají mezi 35 až 38 stupňů.
1: Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na Havlíčkobrodsku na silnici 34 u obce Věž. Kvůli opravě vozovky se tam jezdí kyvadlově, provoz řídí semafory.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Vítejte u nás, vítejte na Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
9: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
8: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili.
9: Tak.
8: A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví. A kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jdeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme se té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nicha, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
2: Toč, pořád to ukazujem v televizi, že se tady perou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a vytrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat, téma země, můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak koukala těm až brlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, mami, všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
7: že jo?
0: Tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli letat, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali.
7: No ať.
0: Aspoň by jim to...
7: Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít, a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdalová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom že chvíli umřeme?
1: No nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano. Přesně tak, 40 jedna
1: čtyřicítky. Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastavenou?
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
1: Byl jedinej.
0: No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek. Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění. Tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání je náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Mandra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co ano, jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch?
1: Ano, ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadí. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka odborná kožní lékařka bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, jenže co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že to mám opalovala.
1: Tohle zní, i podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom, to je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje, takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům, to jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová, ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oju, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: Máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tomto horku.
1: No, tomu musí být strašný hic. No, to víte, že jo. Určitě. Ano.
4: Nebo necháš pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě. Ano.
1: Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo, halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličené krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, no, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Doufáme.
0: Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, no. Tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také ale... umíte odpovědět.
1: Ne, hele, právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme je otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a oni mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou petechy.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká
3: lidé. Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci.
3: Ano.
4: Tíkem. A normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano, tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je kolik let?
4: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím ano. se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tědění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru Valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru
3: No, dobře, mrkněte. Ano.
4: No, Rivodaron.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuji zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano,
4: myslíte.
3: Evidentně. Mhm.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu.
1: Ano.
0: Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová, zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje tedy než ledové?
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jinak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Meteorologové kvůli vysokým teplotám varují před přehřátím a dehydratací. Začínají prázdniny v Telči. Ředitelem českých center bude Ivan Jukl. Odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 38 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají dnes a zítra na jihu Moravy. Opatrní by měli být dnes odpoledne lidé, ale i ve zbytku republiky. Zejména děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít, ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. Na jihu Moravy a ve střední části Česka můžou dnes teploty přesáhnout 37 stupňů Celsia. Na většině území republiky platí i výstraha před vznikem požárů. Dnes začíná multižánrový festival Prázdniny v Telči. Za 17 dní na 8 festivalových scénách vystoupí více než 150 umělců. Zahajovací koncert na zámeckém nádvoří odehraje Vlasta Redl. Produkční Vojtěch Kolář upozorňuje, že festival letos poprvé nabídne také cirkusovou scénu se šapito cirkusu Hoply.
2: 5 dní tam bude mít svoje šapito a cirkusové vystoupení Teakrobat, kde peče perník během představení, ale dělá to takovým způsobem, že pořád zhůru nohama a je to opravdu neuvěřitelná show, je to opravdu jako člověk jako žasné.
0: Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes ale rušení poboček odmítl. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 tisíc hektarů porostu.
3: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti. Řekla to prefektka departmánu Gironde Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko. A omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Gironde přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například městečko Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci povede Španěl Santi Denia. Někdejší trenér mládežnických výběrů Španělska, s jedním z nich vyhrál zlato na olympijských hrách v Paříži, se s vedením asociace domluvil na dvouleté smlouvě s opcí. Jaká byla jednání s Deniou, přiblížil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
4: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání detailních se Santim a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Jsem hrdý vlastně na celou Českou republiku, že tady dneska můžeme prezentovat takovýhle osobnosti světového fotbalu.
1: Počasí.
0: Nový Rychnov hlásí 32 stupňů, Telč a Havlíčkův Brod 33. Odpoledne čekáme polojasno nebo skoro jasno, při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky nebo i bouřky, a to spíše ve východní polovině kraje. Nejvyšší teploty vystoupají mezi 35 až 38 stupňů. Foukat bude slabý vítr jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno dejte pozor před velkou Býteší. Na kilometru 157 je odstavené porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po 14. hodině. Máme tady další horký letní den, no a taky s ním další tip na výlet od našeho regionálního stopaře Adely Zachové. Za pár minut nás totiž zavede do Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku k Národnímu památníku odposlechu.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, to krátce po 14. hodině.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Malechaim, to je název festivalu židovské kultury, ten odstartoval tuto středu v Třebíči v židovské čtvrti. Na každý den je připraveno několik akcí, a to až do neděle. My už jsme teď ve spojení taky s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou, která na jednu akci v rámci festivalu zavítala. Adélo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já jsem teď v Lakis Vegebistru, kde zhruba za necelou hodinku a čtvrt začne akce nazvaná Židovská sváteční hostina. Za chvilku se všechno bude tady vybalovat a připravovat. No a co vás vlastně tady čeká? Těšit se můžete na výstavu nazvanou Hostiny, kterou připravila Josefína Pua-Klimentová. A její kolážové malby zachycují rodinná setkávání u svátečního stolu, inspirovaná židovskými tradicemi, které se předávají z generace na generaci. S kolegyní hebrajistkou Alžbětou Glancovou tedy představí pestrost židovských svátečních tradic, význam jednotlivých pokrmů i rituálů, které se s nimi pojí. Alžběta Glancová je zároveň spoluautorkou českého překladu slavné předválečné židovské vegetariánské kuchařky Fanny Levando z jidiš a některé recepty z ní budou moci ochutnat i návštěvníci. A já už teď vedle sebe Alžbětu Glancovou mám a zeptám se, jaké dobroty tedy dnes ochutnáme. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, děkujeme za pozvání. Jak jste říkala, tak Josefína Klimentová se zabývá židovským jídlem ve své malířské tvorbě a my jsme dneska spojili síly. Paní majitelka Lakis Vegebistra nám zapůjčila svůj kuchyň a my jsme tu připravili několik tradičních i moderních židovských receptů. Jako předkrm návštěvníci ochutnají chalu, což je šabatový sváteční chléb spolu s vegetariánskou špenátovou paštikou. Potom budeme podávat tradiční polévku s macesovými knedlíčky z macesové mouky, to je taková specialita. Jako hlavní chod cimes, brambory se sušenými švestkami na sladko, které jsou vynikající k nějakým i slaným pokrmům, většinou teda s masem, dneska bez masa. A na závěr budeme servírovat desert, který se jmenuje Rugelach a posluchači si ho mohou představit jako takovou fúzi, kombinaci kroasanu, svatomartinského rohlíčku. Je to prostě malý rohlíček plněný čokoládovou náplní, velmi oblíbený v Izraeli i jinde v židovských komunitách po celém světě. A já moc doufám, že našim návštěvníkům a strávníkům dnes bude v Třebíči chutnat.
2: Určitě bude, já vám moc děkuju a připomenu, že židovská sváteční hostina začíná ve 3:15 v Lakis Vegebistru a další akce můžete v rámci festivalu navštívit až do neděle 2. srpna. V sobotu se třeba můžete těšit na koncert kapely Šimerle Klezmer Kabaret, hrající právě židovskou hudbu. No a v neděli na vás čeká prohlídka židovské čtvrti a hřbitova.
0: Na festival židovské kultury jsme zavítali společně s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou do Třebíče a děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Děkujeme, krásné odpoledne.
1: Regionální stopař.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, prožíváme horký letní den, zítra to bude podobné, no a protože jsou prázdniny, které se nám vlastně zítra přehopnou už do druhé poloviny, tak vás pozveme na festiválek pro celou rodinu, který se koná v Henčově u Jihlavy, jmenuje se tady Henčovský festiválek, začíná ve 14 hodin, kdy vystoupí od tří Karel Kahovec a Viktor Sodoma. Těšit se ale můžete taky na Jardu Hypochondra a Divnou partu, skupinu Oči, Pio Squad, Great a další, kde samozřejmě bude taky vyladěné občerstvení a skákací hrad pro děti, tak můžete vyrazit, zve vás Český rozhlas Vysočina.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme tady další horký letní den, což ostatně tak je i podle předpovědi, kdy máme nejteplejší den tohoto týdne a proto se nám plní v našem kraji i koupaliště. S tím ovšem můžou souviset i problémy a konflikty mezi lidmi v bazénech a vodních atrakcích. Koupaliště Žabák v Humpolci proto teď nově kontroluje dokonce ochranka. Více informací má reportér Daniel Zach. Dane, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, jak jsi mluvil o tom teplu, skutečně i tady je cítit velmi výrazně, takže já jsem teď na chvíli vyskočil ze stínu, kde jsem se chránil, no a když se rozhlédnu, tak vedle toho, že přibývají další návštěvníci, jak je ten horký den a jak je hlavně páteční odpoledne, kdy se lidé vracejí z práce, tak mezi návštěvníky v plavkách tady velmi výrazně jsou vidět a znát dva muži v černém tričku s nápisem Security. Je to od nich odvážné mít černé tričko v tomhle vedru, ale hlavně to černé tričko s tím nápisem má být vidět, mají tady být vidět a znát. Oni nikoho přímo neoslovují, za někým nechodí cíleně, ale pravidelně obchází koupaliště kolem bazénu, po tady opalovacích plochách, nebo třeba můžou zamířit i k pokladně, kdyby náhodou. Ale je to hlavně proto, aby působili jako svého druhu antikonfliktní tým. Jsou vidět, tím pádem ten potenciál k tomu, že tady vznikne nějaký konflikt, je výrazně menší. Já jsem se ptal i lidí tady, jak na to reagují, že koupaliště Žabák je možná první na Vysočině s bezpečnostní agenturou, která tady bývá právě specificky v tyhle horké dny, kdy bývá dosažena kapacita 550 návštěvníků. Třeba rodiče s malými dětmi na to reagovali velmi vstřícně, s radostí, řekněme, že se cítí bezpečně, nebo třeba na pokladně sedí křehká dáma, křehká dívka, která by jen těžko řešila, hasila nějaký konflikt. Plavčíci, ti se věnují záležitostem ve vodě, no a jsou tady dva muži v černém, kteří se věnují tomu, aby tady byl klid, aby se tady všichni cítili příjemně.
0: No a mělo město v Humpolci nějaký důvod sjednat na to koupaliště Žabák ochranku?
1: Ten impetus vzešel ze začátku téhle sezóny, z těch prvních horkých dní, kdy konflikt původně mezi dvěma malými dětmi se potom přelil do konfliktu mezi dvěma tatínky. K těm se připojili známí v horké dny, horké hlavy dalších návštěvníků a správcům koupaliště, plavčíkům se podařilo tedy nakonec velmi obtížně vytlačit všechny účastníky konfliktu za branu areálu, kde už střed řešili policisté, ale právě to byl impuls, bezpečnost víc řešit, jak bezpečnost návštěvníků, tak plavčíků, protože tuhle pozici taky na Žabáku zastávají velmi často ženy. Poučení, které pro ně vyplynulo, tedy je objednat si bezpečnostní agenturu speciálně na tyto horké dny, na tyto dny, kdy tady očekávají plno. Správci přitom musí být tak trošku meteorologové, protože si služby bezpečnostní agentury objednávají předem.
0: Z koupaliště Žabák se nám s informacemi nejenom o tom, že tam je horko, ale teď možná taky o něco bezpečněji ozval Dan Zach. Díky za to, na naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Léto na koupališti v Humpolci. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Vysílání dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. O 14:30 dospíval Michael Jackson.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Kalimba je hudební nástroj, který bychom mohli zjednodušeně popsat jako dřevěnou destičku s kovovými plátky, na které se drnká prsty. Má krásný až relaxační zvuk a prý je docela snadné na ně hrát. Zajeli jsme se o tom přesvědčit přímo za výrobci kalimb.
2: Katarína a Marek Bolfovi se přistěhovali ze Slovenska do Čech. Bydlí v malé vesničce Jilem na Havlíčkobrodsku a já jsem tady s nimi teď v dílně, kde vyrábějí kalimby.
3: A my se pokusíme mluvit česky.
4: Kalimba je prstový lamelofon, to znamená, že je to takové malé prstové piano, malá deštička, na kterou se hraje palcema.
2: Historie toho nástroje sahá někam do Afriky a tisíce let zpátky.
4: Pochází z povodí řeky Zambezi a byl to tradiční rituální nástroj.
2: Pojďme popsat kalimbu.
3: To, co děláme my, je hlavně ze dřeva. To dřevo kácíme v zimě.
2: Aby se stáhla míza?
3: Jo, přesně. Lépe to dřevo schne a taky lépe zraje. Ono u tvrdých dřevin treba počítat rok schnutí na centimetr. Třebárs jasan má víc takový sólový, zářivý zvuk. Ořech je dobrý v nízkých tónech. Měli jsme tady 700 let starý jasan. Z toho jsme dělali kalimby. Mají tvar, který vlastně ten zvuk zesílí.
2: Jak bychom ten tvar popsali? Taková široká hruška.
3: A má zdvojené hrany.
2: Můžeme zkusit? Co je to za dřevo?
3: Tohle je ořech.
2: Je těžké naučit se hrát na kalimbu?
4: Na kalimbu může hrát každý, kdo má dva palce a ovládá znalost psaní zpráv na smartfonu. Prostě chytíte to do dvou ruk a hrajete. Já dělám workshopy ve školách a v podstatě děti potřebují možná 2 minuty, někdy i méně, aby to pochopili, ten princip.
2: Jsou noty na kalimbu?
4: Jsou noty, jsou tablatury, jsou možnosti hrát i v orchestru. Máme i takovou řadu pro profesionály, ale většina těch nástrojů je intuitivních pro improvizaci a prostě, aby lidi měli radost.
2: Ty lamely jsou poskládané jakoby do špičky, nejdelší je uprostřed, zužuje se to ke stranám. A vy začínáte hrát od toho prostředka.
4: A pak takto na přeskačku, nevím, jestli to říkám správně. Ano. Takže není to jak u klavíru, kde jdu zleva doprava a teď jdu ze středu a pak na jednu stranu, na druhou stranu.
2: A ty palce se střídají.
4: Jo. Skvělý nástroj pro rozvoj obou mozgových hemisfér, taky pro motoriku.
2: Mluvíme tady o lamelách. Jsou to takové kovové jazyčky, různě dlouhé.
3: Pružinový kov, pak je to vlastně mechanikou uchyceno o to dřevo.
2: Já teď poprosím Katarínu a Marka, aby mi zahráli spolu.
4: Máme tady i třetí kalimbu, tak si můžeme zahrát i s vámi.
2: Uvidíme.
4: Nejdřív si zkuste zahrát. Cítíte, jak vám vibruje? No. Rezonuje v rukou.
3: No. Berou to od nás terapeuti a dělají s tím vlastně masáž.

0: ono mi to i s vámi ladilo.
1: Děkujeme za společnou hru.
0: Z Jilmu Irena Šarounová, Český rozhlas.
2: Na našich internetových stránkách nebo na facebookovém profilu Českého rozhlasu Vysočina se také můžete podívat na video, na kterém Katarína s Markem hrají na kalimby. Tak je nejen uslyšíte, ale taky uvidíte.
3: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce před 3:15.
1: Počasí.
0: V našem vysílání teď vítám taky meteoroložku Andreju Kvapilovou. Dobré odpoledne i vám.
2: Hezké odpoledne.
0: Taky dnes je horko, možná asi i teplej než včera, tak padly nám už nějaké teplotní rekordy na Vysočině?
2: Padly, ten nejvyšší teďka máme zaznamenaný ve Velkém Meziříčí, 36,9 stupně Celsia zatím, a předtím jsme překonali rekord z roku 1994, kdy na této stanici nebylo naměřeno 34,1 desetiny stupně Celsia.
0: Pojďme se podívat dál, budou se ty teploty ještě zvyšovat v našem kraji?
2: Tak ještě trošinku mohou, ty nejvyšší očekáváme většinou od 35 do 38 stupňů, teďka aktuálně se nám pohybují od 34 do 37 stupňů a v těch nejvyšších polohách je to jenom kolem 32 stupňů a ještě odpoledne a večer by se nám mohly při té zvětšené oblačnosti vytvářet nějaké izolované přehánky, případně bouřky. Vypadá to, že pravděpodobnější by to mohlo být v té východnější polovině.
0: Jaké počasí bude panovat v noci na zítřek?
2: Tak tam už spíš čekáme velkou oblačnost, hlavně teda ještě ze začátku se nedá vyloučit nějaké lokální přehánky, případně bouřky. V té druhé polovině noci bychom chvilinku měli být téměř beze srážek a pak zase ráno by se nám opět nějaké výjimečné mohly vyskytovat zase slabší izolované přehánky. Ty nejnižší teploty očekáváme od 22 do 18 stupňů a vítr by nám měl vát už potom přes noc slabý, proměnlivý nebo jižní do 15 km za hodinu. Ale v těch přehánkách a jejich okolí i trošinku vzdálenějším ten vítr může přechodně zesílit.
0: Bude v sobotu taky tak horko jako dneska?
2: Tak čekáme ty teploty nižší od 29 do 32 stupňů. Čekáme spíše teda větší oblačnost, ale těch hlavně dopoledních hodinách ta oblačnost může být přechodně i zmenšená, i nějaké skoro jasno. Ráno a dopoledne se spíše to bude vyskytovat ve formě slabších izolovaných přehánek, potom ale během odpoledne a večera už těch přehánek může být více, mohou být i takové výraznější, případně i bouřky, a vítr ten nám bude vát mírný, převážně z západních směrů do 20 km za hodinu a v těch bouřkách a přehánkách nám přechodně zesílí a na večer už se nám potom začne stáčet na severní směr.
0: Pojďme se ještě rychle podívat i na neděli.
2: Tak tam hlavně ze začátku čekáme nějakou zvětšenou oblačnost, i lokálně se mohou vyskytovat přehánky, hlavně by to mělo být v té první části dne, jinak vypadá, že ten den by měl být spíše převážně takový slunečnější, s převážně polojasno, nejnižší teploty od 18 do 14 stupňů a ty nejvyšší od 28 do 31 stupňů.
0: Počasí na víkend nám předpověděla meteoroložka Andrea Kvapilová, děkujeme, mějte se hezky a i vám hezký víkend.
2: Děkuji, hezký víkend, naslyšenou.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V sobotu i v neděli po 13. hodině v našem vysílání můžete slyšet velké rozhovory s majiteli vybraných zámků. Zítra se vydáme do Světlé nad Sázavou a v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zámecké léto je tu pro vás i každý všední den, a to právě v tomto čase. Jaký je jeho dnešní cíl, to nám teď prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrand. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem

0: a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
1: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
0: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
1: Vy jste nás zavedl k pistolím.
0: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
1: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
0: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černínc Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Bergl právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce. V Šemíkovicích na Třebíčsku opravili historickou budovu školy. Meteorologové varují před nočními bouřkami. Zítra očekáváme velkou oblačnost, přehánky a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela zákona, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 tisíc seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Rekonstrukci historické budovy školy v místní části Šemíkovice dokončili Rouchovany na Třebíčsku. V domě s učitelským bytem prožil dětství básník Vítězslav Nezval. Obec do kompletní opravy památky investovala 16 milionů korun.
4: Památkově chráněná budova bude sloužit jako kulturní centrum pro oslavy, setkání nebo volby. Jednu z místností navíc obec zařídí jako historickou učebnu, druhou pak zaplní předměty a nábytek tamního sběratele. Rekonstrukce trvala rok, obec čeká ještě na kolaudaci. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: V západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj může bouřky doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. Dnes navíc platí i na celém území Česka výstraha před velmi vysokými teplotami. Ve střední části Česka a na jižní Moravě můžou přesáhnout 37 stupňů Celsia. Na Moravě tropy vydrží i do zítra. Maďarská jaderná elektrárna Paks funguje na poloviční výkon. V nadcházejících dnech by se ale podle premiéra Petra Maďara mohli její provoz úplně zastavit. Důvodem je rekordně nízká hladina řeky Dunaj, kterou elektrárna využívá k chlazení reaktorů. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
5: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Českému rozhlasu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
6: Když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako jich podržíme my okolité kraje. Respektive celá Evropa.
5: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Fotbalisté Zlína se připravují na druhé kolo fotbalové šance ligy. Hrát budou na Letné proti pražské Spartě, kterou v příštím týdnu čeká předkolo Ligy mistrů. Proto se zápas koná netradičně před víkendem. Pátek večer brankáři Zlína Stanislavu Dostálovi vyhovuje.
7: Ideální, jako ještě kdyby bylo asi trošku míň teplo, tak by to bylo úplně ideální, ale to se nedá nic dělat, ale ten čas jako v 7 hodin večer v pátek, myslím si, že pro lidi ideální a doufám, že uděláme příjemný večer. Já bych to preferoval klidně každý týden hrát úterý pátek, mě by to vůbec nevadilo.
2: Utkání Sparta Zlín začne v 19 hodin stejně jako přímý přenos na stanici Českého rozhlasu Radiožurnál Sport.
3: Počasí.
2: V noci bude oblačno až zataženo, zejména zpočátku se budou lokálně vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty klesnou k 22 až 18 stupňům. Zítra očekáváme velkou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách může být přechodně i skoro jasno. Během odpoledne a večera čekáme opět výraznější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou k 29 až 32 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor před velkou bíteší. Na kilometru 163 je odstavené porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré páteční a taky horké letní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina máme krátce po 15. hodině. Čím dál, tím větší horko už teď ovlivňuje, co zemědělci v jednotlivých krajích pěstují a budou pěstovat. A kdo ví, jestli se i z Vysočiny nestane časem vinařský kraj. Na ochutnávku těch z tradičních lokalit vás ale pozveme už za několik minut nebo zhruba za čtvrt hodiny v našem vysílání.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Paní doktorko, znáte nějaké mýty nebo omyly, které jsou spojené s létem?
2: Například si lidé myslí, že pokud se koupou, jakože jsou ponořený ve vodě, tak se nespálí od sluníčka. Ale to je schopno proniknout i vodou a i tak opaluje. Navíc člověk necítí teplo, horko, protože ho schlazuje voda a tak tam vydrží déle. Večer může být bolavý, kůže červená, spálená. Dnes existují opalovací krémy, které jsou voděodolné. Ani na ty bych nespoléhala stoprocentně, natírat je potřeba opakovaně a přes poledne a včasné odpoledne bych se i tak raději schovala do stínu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Náš kraj není úplně vinařskou oblastí, i když s tím neustálým oteplováním se možná v nejbližší době i něco změní. V každém případě i tady na Vysočině si můžeme užít den vína. Ten nejbližší nás čeká už tuto sobotu, a to konkrétně v Pelhřimově. Pozve nás na něj paní Vlasta Vlčková, vedoucí programového oddělení kulturních zařízení města Pelhřimova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Na Pelhřimovském dni vína se sejde více jak 100 druhů vín. Z jakých oblastí budou?
1: Vína budou z Čech a Moravy, Velké Bílovice, Hlohovec, Čejkovice, Bzenec. Nechci vyjmenovávat jednotlivá vinařství, protože jich je 10, abych na někoho nezapomněla.
0: Jak vůbec celý ten den vína v Pelhřimově bude probíhat? Jaký tam bude další doprovodný program?
1: Bude nám tady hrát cymbálová kapela Gracia a bude připraveno i občerstvení k vínům. Program začíná v 15 hodin a celá akce končí v 10 večer ve 22. Potkáme se na venkovní scéně kulturního domu Máj a je to vlastně na třídě Legií.
0: Do Pelhřimova na den vína, který se uskuteční tuto sobotu, nás pozvala paní Vlasta Vlčková. Já vám za to děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já také děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Stojím v dešti, v očích pláč,

0: Posloucháte Mde dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, krátce po půl čtvrté. Uměli byste si ještě přišít knoflík? A víte, že dřív vůbec nebylo takové knoflíky jednoduché někde sehnat. Byla to totiž především ozdoba a taky do určité míry prestiž. A jak důležité knoflíky byly pro naše předky, to v dnešním Bejvávalo řekne Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Knoflík. Taková obyčejná věc. Tedy v našich časech 21. století. Kdysi věc velmi vzácná. Knoflíky totiž původně vůbec nesloužily k zapínání oděvu, ale fungovaly výhradně jako ozdoba a kolikrát velmi drahá. Mohly být podle urozenosti dotyčného člověka i ze zlata. Knoflík to byl šperk. A pozor, když někdo ukořistil knoflík člověku, kterého nenáviděl, mohl ho proti němu použít jako součást černé magie, než kvůli čarodějnictví. Jinak řečeno, mohl svého neoblíbence nechat zaříkáváním uhranouti, či mu jinak uškoditi. Maje jeho knoflík. A ještě jedna věc, o které jste už určitě slyšeli, protože se z těch dávno minulých dob přenesla až do těch našich. Když si člověk zapne knoflík do špatné dírky, takzvaně přepne knoflíky, bude mít smůlu. Ale pozor, tohle je ta dnešní verze. Kdysi se říkávalo, že onu smůlu bude mít po celou dobu, kdy bude mít onu košili nebo kabátec na sobě, i když knoflík už bude zapnutý dobře. A příště, až to oblečení znovu obleče, může se smůla dostavit i opakovaně. Tak si na to dávejte majzla. No a příště, v pondělí, pranostiková rčení červencovo-srpnová.
1: Bejvávalo.

Léto na koupališti v Lukách nad Jihlavou. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: 30letá lékařka a misionářka Suzy Reinhartová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity a hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Dva mladí Čechoslováci, Dan Mrkva a Emílie Nitschneiderová, odjeli v roce 1936 do Španělska, zachváceného občanskou válkou. Věřili svým ideálům a chtěli bojovat proti fašismu. Nedělní příběh nás zavede do polního lazaretu, kde dva lidé na prahu života hledali smysl i lásku uprostřed války.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Řekni fór.
1: Pane doktore, chci se zeptat, jestli žiju zdravě. Chci se totiž dožít stovky, víte? No a kouříte? Ne, ne, nekouřím. No pijete? No vůbec nepiju. No ani pivo? Ne, vůbec. No a nějaký drogy? No dovolte, prosím vás. Ponocujete? Ne, koukám na film do 8 a jdu spát. No a co ženy? Ne, ženu já jsem neměl a nechci. No prosím vás, tak mi teda řekněte, co do té stovky tady chcete dělat?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Krátce před 16. hodinou dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Valdemar Vatuška.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Ovoce je kolem nás spousta a tak se jim dnes ozdobíme jeden z klasických desertů, ani nemusíme být výjimečně nadaní cukráři. Potřebujeme k němu už jen smetanu, želatínu a trochu cukru a tady je návod na pana Kotu.
2: Některé letní dny nevím, do jakého ovoce se pustit dřív. Máme doma meruňky, nektarinky, borůvky, meloun, hrozny a tak dále. Vynikající nápad, jak z něj vyčarovat krásné pohoštění, aniž by se člověk nějak moc nadřel u plotny, měla při své návštěvě její hlavy porotkyně televizní soutěže Peče celá země Míša Landová. Jednoduchá, oblíbená pana Kota.
3: Tip na skvělej, rychlej dezert, skvělej na léto, ale i celoročně. Za mě určitě pana Kota. Je to nejjednodušší dezert, je přirozeně bezlepkový, dá se udělat i třeba v rostlinné variantě. Základem je smetana, želatina a cukr. To je celý kouzlo. Želatina se nechá nabobtnat, potom se rozpustí v teplé smetaně, přidá se cukr a nalé se do kelímku a je hotovo. A zdobí se ovocem, nějakým ovocným rozvarem, ale i třeba čokoládou, slaným karamelem, citronovým krémem, odlejvá se právě do kelímku, do skleniček, i třeba do formičky a dá se vyklopit. Během 2-3 hodin vám stuhne v lednici a můžete podávat. Skvělý dezert třeba na oslavy rodiny, zahradní párty, na svatby.
2: A čím si svou pana Kotu nejraději zdobí sama Míša Landová?
3: Určitě ovoce v létě, jo, ať už sezónní nebo prostě nějaký rozvar s mraženým.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Starosta Polné uvěřil podvodníkům, způsobil škodu přes 1 000 000 korun. Pilská nádrž má nejspíš první padelový kurt na Vysočině. Španěl Denia je novým trenérem české fotbalové reprezentace. Zítra očekáváme velkou oblačnost, přehánky a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. 2letý trest s podmíněným odkladem na 2,5 roku dostal bezpartijní starosta Polné Jindřich Skočdopole. Podle obžaloby převedl víc než 1 000 000 korun z účtu mikroregionu a sportovního klubu Slavoj Polná podvodníkům s kryptoměnami. Informaci dnes uveřejnil server Deník.cz. Starosta potvrdil svoji vinu a uzavřel dohodu o vině a trestu.
2: Já jsem s něma mluvil, oni se manipulovali, dostali se do peněz mikroregionu a Slavoje. Já jsem se šel nahlásit na policii, já jsem druhý den měl zaplacen mikroregion a do měsíce všechno ostatní, co na mě vyloudili podvodným způsobem.
0: Nová sportovní atrakce začíná fungovat u Pilské nádrže Vežďáře nad Sázavou. Městská organizace dokončila kurt na padel. Podle provozovatele je to pravděpodobně první veřejně provozované hřiště svého druhu na Vysočině.
3: Padel patří mezi nejrychleji rostoucí raketové sporty. Kombinuje tenis se squashem, hraje se na menším kurtu obklopeném skleněnými stěnami. Je přístupný každý den od 9 hodin dopoledne do 10 večer. V sobotu 8. srpna správci sport představí na Dni padelu, kdy se ho návštěvníci vyzkouší zdarma i s radami zkušených hráčů a mistra České republiky. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od čtvrtka ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc lidí. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 osob. Oznámil to starosta města Juan Jesús Vivas. Španělská vláda to podle premiéra Pedra Sancheze považuje za narušení územní celistvosti země a migranty proto plánuje vrátit zpátky do Maroka. To ve snaze zmírnit situaci v uplynulých hodinách přísnilo kontrolu na své straně hranice. Někteří lidé se dokonce začali ze Ceuty sami vracet.
1: Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci povede Španěl Santi Denia. Někdejší trenér mládežnických výběrů Španělska, s jedním z nich vyhrál zlato na olympijských hrách v Paříži, se s vedením asociace domluvil na 2leté smlouvě s opcí. Jaká byla jednání s Deniou, přiblížil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
4: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání detailních se Santim a bylo to velice příjemný, otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Jsem hrdý vlastně na celou Českou republiku, že tady dneska můžeme prezentovat takovýhle osobnosti světového fotbalu.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, zejména zpočátku se budou lokálně vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty klesnou k 22 až 18 stupňům. Zítra očekáváme velkou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách může být přechodně i skoro jasno. Během odpoledne a večera čekáme opět výraznější přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty dosáhnou k 29 až 32 stupňům.
1: Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor, za Měřínem na kilometru 125 je odstavené porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800
5: 553
6: 553.
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
9: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
8: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
1: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: Já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: vy,
0: Marie.
1: Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část Marie Tomsové, ale
1: věřím
0: tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Mm-hmm. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku poté, co si poslechneme. Jak to vypadá na Starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky, nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Je.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: A s asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijíčí?
5: Děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam, tam docela dá dobře jezdit.
3: Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: Novida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Opravdu. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím, všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako ano, je to ty velmi babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit během písničky.
1: No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní posádka Humoriády Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říkala zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František
4: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní, děkuji. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mějte Mám zapsáno. Hezky. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky. Naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď Cmíla z Prahy 8.
3: Kobylisy dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, je to spojení, jak ta Majka říkala o tom Látkovi, tak Geza Gerengáš. Ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal, když budou berou na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který to od Mikyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Svět je malej. Takže bylo jasný, že bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Pa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hanech. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: město. Od Řípa až na Hanou jste
4: Ivanovice na Hane.
7: Ano, tady, já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. Toto. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko.
3: Ačko,
7: určitě.
3: Dobře. Děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím Látka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Moravských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
3: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Halo? Halo, halo.
10: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to čas v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. No, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemezajte mě pořád med kolem zadku.
14: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
15: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama.
15: No to... Celá maminka.
14: Barunko, to tady necháme s nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
15: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
14: Co ti udělal tak hroznýho?
15: Se neptej, umřel.
11: Ale to je přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
15: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
15: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože. Víte co, už mi to tady nějak začíná štvát. Asi se vrátím do své chaloupky na Slezském Pomezí. Tam mi nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná. Potůček tam bublá potokny, ptáčkové tam zpívají. Hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co? Já se tam vrátím. Pozdravujte rodiče. Ať si ten bordel po vás uklízejí sami. Ahoj.
14: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
15: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
14: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
14: Jenom krtka nedostihla.
15: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu. Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
16: Spíš tatínek.
15: Ježišmarja. Spíš tatínek.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic, takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Jenomže, Lenzo, s tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: Já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, zkusí to. To po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musím být.
3: No, zastaví.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
4: No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marii Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
1: Už 50 let, že jo, nějakých.
2: Pořád. To je úžasné. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát...
1: To dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořád taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou. Ale to
4: no
3: možná,
4: tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle. Dobrý. A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahraničí.
4: Oh.
7: Hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně, jste se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvládl. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Ano. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, a jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Ergot. To tady máte, ale nobl. No tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako vy dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Posíšte. Ještě vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čihák. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ves zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanna, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ti můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlovat si dva dny v garážích, že jo, tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si
2: pomáhal... No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hrají si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Čihák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde ze sebe.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo. Přesně, jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás. Hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo, Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě to napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme.
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit po hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu.

0: Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá. Má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
1: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
2: Letošního Silvestra budu slavit doma.
3: Ale co pak to? Proč pak to?
2: To víš, stárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otáhla z hospody domů.
4: Přijde Hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá. Miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
1: To jsi ulovil nějakého divočáka.
4: A to ne, ale propil jsem výplatu.
5: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí. Ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
6: Hajný takhle sedí s dívkou na čekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí nivě dívka.
5: A no jo.
6: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
5: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
7: Z dnešní Humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
8: Taky vám přeju, všem, tobě Pavle i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
7: Děkuji za všechny, dobrý poslech, dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jaderná elektrárna v Dukovanech plánuje odstávku dalšího bloku. Policisté na Havlíčkobrodsku zadrželi kurýra investičních podvodníků. Požár nedaleko Bordeaux ve Francii mají hasiči pod kontrolou. Zítra očekáváme velkou oblačnost, přeháňky a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Plánovaná odstávka čtvrtého výrobního bloku začne v noci na sobotu v jaderné elektrárně Dukovany. Současně už od poloviny července stojí i blok třetí. Odstávka obou bloků potrvá zhruba měsíc. Energetici využijí souběžného přerušení provozu k rozsáhlé kontrole a modernizaci společných systémů chlazení a vodního hospodářství. Pokračuje tiskový mluvčí jaderné elektrárny Dukovany Radek Doležel.
3: Některé komponenty budeme měnit vůbec poprvé. Díky tomu zvýšíme jejich spolehlivost a vytvoříme podmínky pro bezpečný provoz elektrárny v dalších desetiletích.
2: Muže, který si přijel vyzvednout téměř 600 tisíc korun od oběti investičního podvodu, zadrželi kriminalisté na Havlíčkobrodsku. Podvodníci přesvědčili poškozeného, že vydělá na investicích do kryptoměn. Policisté kurýra zadrželi přímo při předání hotovosti. Poškozený muž sám policii ohlásil, že se nejspíš stal obětí podvodu, vysvětluje tisková mluvčí policie Dana Čírtková.
4: Současně uvedl, že si ještě kurýr má přijet pro dalších 600 tisíc do místa jeho bydliště. Proto policisté celou situaci vyhodnotili tak, že se pokusí kurýra přímo při činu zadržet, což se také podařilo.
2: 27-letý cizinec skončil ve vazbě. Policie teď pokračuje v pátrání po organizátorech podvodu. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají dnes a zítra na jihu Moravy. Opatrní by měli být dnes odpoledne lidé, ale i ve zbytku republiky. Zejména děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít, ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. Na jihu Moravy a ve střední části Česka můžou dnes teploty přesáhnout 37 stupňů Celsia. Na většině území republiky platí i výstraha před vznikem požárů. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 tisíc hektarů porostu.
5: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko, a omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například městečko Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
2: Do konce základní části baseballové extraligy zbývají poslední dva hrací víkendy. Hráči Třebíč Nukleárs mají na svém kontě celkem 13 vítězství a od čtvrtého místa zaručujícího postup do playoff je aktuálně dělí jedna výhra. Pokud chtějí postoupit, musí zdolat doposud suverénní Hrochy Brno a následně Sokol Hluboká. Nejbližší domácí zápasy na Hvězdě čekají tým Třebíče dnes a zítra. Začátky obou utkání jsou 19 hodin.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až zataženo, zejména z počátku se budou lokálně vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty klesnou k 22 až 18 stupňům. Zítra očekáváme velkou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách může být přechodně i skoro jasno. Během odpoledne a večera čekáme opět výraznější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 směrem na Brno dejte pozor za Jihlavou. Na kilometru 115 je odstavené porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Na trati mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem dnes vyjeli speciální historické vlaky a zastavovali i v místech, kde na pravidelný provoz dnes lidé jenom vzpomínají. A my se na trať vypravíme v našem vysílání už za několik minut.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Dvouletý trest s podmíněným odkladem na 2,5 roku dostal bezpartijní starosta Polné Jindřich Skočdopole. Podle obžaloby převedl více než 1 000 000 korun z účtu mikroregionu a sportovního klubu Slavoj Polná podvodníkům s kryptoměnami. Informaci dnes uveřejnil server Deník.cz. Starosta potvrdil svoji vinu a uzavřel dohodu o vině a trestu.
2: Já jsem s něma mluvil, oni se ho manipulovali. Dostali se do peněz mikroregionu a Slavoje. Já jsem se šel nahlásit na policii.
1: Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou dnes složila slavnostní přísahu více než 100 studentů, kteří zapojili do prázdninového dobrovolného cvičení. Získali tím status vojáka v záloze. Slavnostní nástup byl v areálu základny v 10 hodin dopoledne. Zúčastnil se ho i první zástupce náčelníka generálního štábu a někdejší velitel vrtulníkové základny Petr Čepelka. Žďár nad Sázavou prodlužuje změny tras a zastávek městských autobusů poblíž nádraží. Pokračuje totiž uzavírka Jihlavské ulice. Bez náhrady zůstávají zrušené zastávky u dopravního podniku Zdar a brněnská u policie. Podle výlukových jízdních řádů jezdí celkem 7 z 9 městských linek. Do standardního provozu se vrátí až 2. října. Už druhý poeziomat má nové město na Moravě. Kovová trubka, ze které kolem jdoucí poslouchají verše, stojí už 10 let nedaleko centra. Teď nové město zprovoznilo druhý přístroj u obnoveného Zichova rybníka. Obsahuje verše i písně ze vztahem k regionu, vysvětluje zakladatel poeziomatu Ondřej Kobza.
3: Je to i dobrý udělat se takovýhle audit, jako co vlastně jsme úplně zapomněli, že vlastně tam je i toho, i tady ten člověk, jo, je to taková vlastně, je to vlastně fakt jako trošku interaktivní socha, interaktivní pamětní deska.
1: Reportáž o novém poeziomatu uslyšíte v našem vysílání už po 17:30. Nová sportovní atrakce začíná fungovat u Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou. Vznikl tam kurt na padel. Ten patří mezi nejrychleji rostoucí raketové sporty. Kombinuje tenis se squashem, hraje se na menším kurtu obklopeném skleněnými stěnami. Podle provozovatele je to pravděpodobně první veřejně provozované hřiště svého druhu na Vysočině. A dnes začíná multižánrový festival Prázdniny v Telči. Za 17 dní na 8 festivalových scénách vystoupí více než 150 umělců. Zahajovací koncert na zámeckém nádvoří odehraje Vlasta Rédl. Festival letos poprvé nabídne také cirkusovou scénu se šapito cirkusu Hopli. Tolik zpravodajský souhrn dne a Lukáš Ptáček.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Máme 17:15 a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. V Česku jsou desítky nádraží, ve kterých sedí výpravčí, ale nezastavuje v nich žádný vlak. Jedním z nich je Jihlávka na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Tento víkend je ale výjimečný. Po 6 letech se totiž díky speciálním vlakům dá v Jihlávce i v dalších stanicích na trati mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem nastoupit a vystoupit z vlaku.
1: První cestující, který vystoupil z osobního vlaku po 6 letech v Jihlávce, paní Marie, která přijela za manželem.
2: Jsem za mladá jezdila do školy tady, ale teď bohužel už tady
1: nic ne... Jste
2: místní? Já jsem místní, no.
1: Takže jste tady hodně pamatujete?
2: Hodně pamatuju, hodně jsem jezdila vlakem, bohužel už nejezdí tady, no. Tak jsem si to tady z Hradce vyzkoušela znova. Nádhera.
1: Jste první cestující, který tady vystoupil po 6 letech z osobního vlaku.
2: No, a taky možná poslední, který tu tenkrát nastoupil.
1: Prvními pasažéry, kteří poprvé za 6 let nastoupili do osobního vlaku v Jihlávce, jsou paní Monika a její dcera.
3: Tady hned vedle bydlíme, já jim vytáhla ještě z postele, já říkám, hele, já jsem to stihla všechno, protože pak jdeme pryč. Tak říkám, hele, tak aspoň jenom do cerkve a zpátky, tak se mi vytáhla z postele.
1: Chybí vám tady ten vlak?
3: No určitě ano, no.
1: Jinak byste do cerkve jela jak teďka? Nebo jedete pro něco, nebo jenom
3: ne.
1: Čistě, protože jedete vlakem?
3: Ano, jedeme aspoň pro tím vláčkem.
1: Nastupující a vystupující cestující jsou rozptýlením také pro výpravčí Danielu Jedličkovou, která se ještě pamatuje, když tu vlaky zastavovaly pravidelně.
4: Je to opravdu nostalgie, no. Mohlo by to být častěji. Vůbec by nám to asi nevadilo. Je taky příjemný.
1: Po tomto víkendu život v Jihlávce, ale i na dalších stanicích na trati znovu utichne. Vše se vrátí do stávajícího režimu a ani v příštích letech kraj Vysočina nepočítá s tím, že by trať obsluhovaly osobní vlaky. Z Jihlávky František Jirků, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Letní prázdniny se nám přehoupnou dnes v noci do své druhé poloviny. Dnes máme poslední červencový den, zítra bude 1. srpna a to je taky zároveň datum, kdy startuje už 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou. A právě zítra můžete vyrazit na zahajovací operní gala koncert, který proběhne v tamním kostele svaté Markéty a celý festival potrvá až do 8. Zve vás tam Český rozhlas Vysočina.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Takové ty běžné věci, abyste zvládla do té ruky chytnout hrneček, kvalitně se napít a neměla strach, že se třeba opaříte horkou kávou, abyste vůbec tu kávu z té nějaké dózičky, pokud si vaří člověk třeba rozpustnou, dokázali přesypat, aniž byste ji vysypali. Takže je to hodně o tom, s čím přicházíte, co vám nejde, co je problém a na tom se snažíme intenzivně pracovat.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Správné větrání, to znamená větrat vlastně spíš v brzkých ranních hodinách a přes den, kdy teploty stoupají nepříjemně vysoko, tak mít celý den zavřeno. A pokusit se větrat zase naopak v pozdních večerních hodinách a pokud samozřejmě vám to lokalita umožňuje, nejste u rušné silnice, tak ideálně i celou noc.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Je naprosto nezvyklé.

0: Na Českém rozhlase Vysočina vysíláme Den v kraji. Podle předpovědi nejteplejší den tohoto týdne plní koupaliště. S tím ale můžou souviset taky problémy a konflikty mezi lidmi v bazénech a na vodních atrakcích. Koupaliště Žabák v Humpolci proto teď nově kontroluje ochranka. Dnes odpoledne se nám přímo z tohoto koupaliště přihlásil i reportér Dan Zach.
1: Mezi návštěvníky v plavkách tady velmi výrazně jsou vidět a znát dva muži v černém tričku s nápisem Security. Je to od nich odvážné mít černé tričko v tomhle vedru, ale hlavně to černé tričko s tím nápisem má být vidět, mají tady být vidět a znát. Oni nikoho přímo neoslovují, za nikým nechodí cíleně, ale pravidelně obchází koupaliště kolem bazénu, po tady opalovacích plochách, nebo třeba můžou zamířit i k pokladně, kdyby náhodou. Ale je to hlavně proto, aby působili jako svého druhu antikonfliktní tým. Jsou vidět, tím pádem ten potenciál k tomu, že tady vznikne nějaký konflikt, je výrazně menší. Já jsem se ptal i lidí tady, jak na to reagují, že koupaliště Žabák je možná první na Vysočině s bezpečnostní agenturou, která tady bývá právě specificky v tyhle horké dny, kdy bývá dosažena kapacita 550 návštěvníků. Třeba rodiče s malými dětmi na to reagovali velmi vstřícně, s radostí, řekněme, že se cítí bezpečněji, nebo třeba na pokladně sedí křehká dáma, křehká dívka, která by jen těžko řešila, hasila nějaký konflikt. Plavčíci, ti se věnují záležitostem ve vodě, no a jsou tady dva muži v černém, kteří se věnují tomu, aby tady byl klid, aby se tady všichni cítili příjemně.
0: No a mělo město v Humpolci nějaký důvod sjednat na to koupaliště Žabák ochranku?
1: Ten impetus vzešel ze začátku téhle sezóny, z těch prvních horkých dní, kdy konflikt původně mezi dvěma malými dětmi se potom přelil do konfliktu mezi dvěma tatínky. K těm se připojili známí horké dny, horké hlavy dalších návštěvníků a správcům koupaliště, plavčíkům se podařilo tedy nakonec velmi obtížně vytlačit všechny účastníky konfliktu za branu areálu, kde už střed řešili policisté, ale právě to byl impuls, bezpečnost víc řešit, jak bezpečnost návštěvníků, tak plavčíků, protože tuhle pozici taky na Žabáku zastávají velmi často ženy. Poučení, které pro ně vyplynulo, tedy je objednat si bezpečnostní agenturu speciálně na tyto horké dny, na tyto dny, kdy tady očekávají plno. Správci přitom musí být tak trošku meteorologové, protože si služby bezpečnostní agentury objednávají předem.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Hosty pátečního dobrého dopoledne dnes byli jihlavští skauti ze střediska Divočáci. Dlouholetá skautka Alena Holubová přetlumočila pohled jejího syna na rozdíly mezi sociálními sítěmi a pobytem na skautském táboře.
1: Nedávno jsem se o tom bavila se svým 16-letým synem, který už je i vedoucí, co mu dávají sociální sítě a co mu dává skauting na rozdíl od toho. On mi řekl, že sociální sítě jsou stres, kde člověk se pořád s někým porovnává, jsou tam ty algoritmy, které se tě snaží udržet u toho a ve skautu se cítí úplně jinak. Zaprvé tam je nějaká fyzická činnost, fyzická námaha, takže to vlastně člověku dělá dobře. Má tam ty kamarády, má tam společenství, takže nepotřebuje se dívat, co dělají kamarádi, protože ty jsou tam s ním. Má tam nějakou sounáležitost se skupinou a zajímavé bylo, že říkal i, že třeba má pocit dobře udělané práce. Když si sám postavíš tábor a postavíš si týpí, ve kterém potom spíš, tak vidíš, že za tebou něco zůstalo a to ti asi žádná sociální síť nemůže nahradit.
0: No na závěr ještě doplním, že více o skautingu si můžete poslechnout i zítra po 11. hodině na Českém rozhlase Vysočina v přehledu našich hostů, kde se dozvíte i tipy proti přehřívání bytů v horkém počasí nebo varování před nebezpečím sociálních sítí přímo od policejního preventisty. Záznamy všech rozhovorů s hosty jsou i na našich webových stránkách, kde si je můžete poslechnout vysočina.rozhlas.cz.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Nové Město na Moravě má svůj druhý poeziomat. Nová trubka, která na vyžádání vydá verše, stojí u obnoveného Zichova rybníka, vyčištěného od škodlivých látek. Město už ale 10 let jeden podobný stroj má, tehdy byl jedním z prvních v celém Česku.
1: Máme asi tak 7-8 poeziomatů po celém světě. Mým snem je, aby takových trubek bylo po celém světě třeba stovky.
2: Sliboval si tehdy zakladatel poeziomatů Ondřej Kobza.
3: Když alergici kivy jedí, celé tělo je pak svědí.
2: Původní roura stojí stále u obchodního domu, nedaleko centra. Je tady takové menu, já si vyberu svíčkovou.
4: Od babičky Zdeničky je nejlepší. A celá rodina o tom ví. A když je nejhůř, na svíčkovou vzpomíná.
2: Posloucháte si někdy tady básničky?
5: Já zatím ne.
2: Že je tady 10 let, tenhle starý?
5: Jo. Jako jo, vím, že to tady jako je, ale...
6: Jednou jsem tady taky něco nepustila, něco, ale nevím, co to bylo, no.
2: Měl jsem teď nějaké recepty.
6: Nevím, co tam bylo právě, já už si to nepamatuju.
2: Kateřina tedy, má za sebou nějaký poslech? Matka Irena, ne?
5: Tak já si myslím, že je to dobrá věc, jako tak ty děcka si to rádi poslechnou, tak je to takový poučný.
2: Tenhle už je na kliku.
7: No, zatím bohužel jenom tak stovka, no, asi 115, ale opravdu i v tom zahraničí se to daří a já si myslím, že se to jako podaří, jako, že jich budou stovky.
2: Ta skladba nahrávek je tady navíc, řekněme, vážnější a hlavně víc spjatá s místem. Vysvětluje po 10 letech zase Ondřej Kobza.
7: Tohle jsou trošku jiný koncepty. 20 nahrávek, které souvisí s tím místem.
2: Druhý poeziomat a jeho umístění na břehu obnoveného Zichova rybníka vysvětluje starosta nestraník Michal Šmarda.
8: Dneska se podařilo dostat Těžkékovi zpátky pod zem, kam patří, vodu dostat zpátky do krajiny a ten poeziomat jsme sem dali proto, aby vlastně připomínal i tou svojí dramaturgií a těmi skladbami, které tam jsou, jak důležité je, když si uvědomujeme, v jak krásné krajině žijeme.
2: Po zatočení kliku zní nejen verše, ale i písně nebo rozhlasová reportáž.
9: Zance, jestli je to správně, je tam letopočet 1974.
10: Ano, je to tak iniciativě.
2: Z Nového Města na Moravě, Daniel Zach, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ladíte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A teď taky v našem vysílání zdravíme meteoroložku Andreu Kvapilovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začneme aktuálními asi teplotami, protože nám dnes padly nějaké teplotní rekordy, tak podařilo se ještě nějaké překonat někde?
2: Tak padly nám rekordy na všech těch stanicích, které nám měří alespoň 30 let. Ten nejvyšší máme zaznamenaný na stanici Velké Meziříčí, kdy jsme dneska naměřili 37,3 stupně Celsia a překonali jsme tím rekord z roku 1994, kdy bylo 34,1 stupně Celsia.
0: Asi noc na zítřek taky bude ještě hodně horká.
2: Ano, tam ty nejnižší teploty očekáváme od 22 do 18 stupňů. Spíše nám bude převažovat velká oblačnost, ještě ze začátku se mohou vyskytovat nějaké lokální přehánky nebo bouřky. V té druhé polovině noci by měly přechodně ustávat a ráno zase potom výjimečně nějaké slabší izolované přehánky se nám mohou vyskytnout.
0: Jak bude teplo zítra?
2: Tak zítra ty nejvyšší teploty očekáváme od 29 do 32 stupňů. Čekáme hlavně velkou oblačnost, ale v těch odpoledních hodinách může být přechodně zmenšená oblačnost i skoro jasno. Ráno a dopoledne spíše ve formě se mohly vyskytovat slabší izolované přehánky, ale během odpoledne a večera už těch přehánek čekáme více i bouřek a nedá se u nich vyloučit, že by mohly být i silnější, hlavně teda s těma nárazama větru. Ty by mohly být i v těch přehánkách a bouřkách i v jejich okolí přechodně zesílené a vítr jinak by nám měl vát převážně západních směrů, mírný do 20 km za hodinu.
0: No, pojďme se ještě podívat taky na nedělní počasí. Bude už neděli nějaký stupeň chladněji než v sobotu?
2: Tak jenom o ten jeden stupeň, tam ty nejvyšší denní teploty čekáme od 28 do 31 stupňů, ty nejnižší od 18 do 14 stupňů. V té první části dne čekáme hlavně větší oblačnost i s nějaký možností výskytu přehánek lokálně, ale ta druhá část dne už by měla převažovat taková slunečnější, čekáme tam polojasno i a vítr ten nám bude vát k tomu mírný, severovýchodní až východní do 20 km za hodinu a v těch přehánkách by ještě stále přechodně mohl i zesilovat.
0: Počasí nám předpověděla Andrea Kvapilová. Děkujeme vám, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.

0: Dnešní den v kraji na Českém rozhlase Vysočina je u konce, stejně tak jako dnes končí měsíc červenec, zítra se probudíme už do 1. srpna a začne druhá půlka letních prázdnin. Do té doby vás ale ještě čekají například dechovky pro Vysočinu s Tomášem Ondráškou, které odstartují hned po zprávách v 18 hodin. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce. V Šemíkovicích na Třebíčsku opravili historickou budovu školy. Španělskou hranici v Seutě překročilo z Maroka asi 60 tisíc lidí. Zítra očekáváme velkou oblačnost, přehánky a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela zákona, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Rekonstrukci historické budovy školy v místní části Šemíkovice dokončili Rouchovany na Třebíčsku. V domě s učitelským bytem prožil dětství básník Vítězslav Nezval. Obec do kompletní opravy památky investovala 16 milionů korun.
2: Památkově chráněná budova bude sloužit jako kulturní centrum pro oslavy, setkání nebo volby. Jednu z místností navíc obec zařídí jako historickou učebnu, druhou pak zaplní předměty a nábytek tamního sběratele. Rekonstrukce trvala rok, obec čeká ještě na kolaudaci. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Nové technologie a jejich využití přímo v zemědělské praxi budou jedním z hlavních témat letošní Země živitelky v Českých Budějovicích. Agrosalon začne 20. srpna a představí například umělou inteligenci vyvinutou pro řízení farmy nebo technologii, která ošetří osivo bez chemických přípravků. Několik strojů bude mít na výstavě českou premiéru. Další novinky představuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
3: Letos bude jedna evropská premiéra a minimálně 5 premiér v České republice se týče exponátů. Evropskou premiérou je samojízdná sekačka Kutaro 1050 od společnosti Fliegl. Další novinkou je traktor New Holland T7. Jinak další velmi zajímavé exponáty budou nějaké balíčky, sklízecí mlátičky, postřikovače a tak dále.
0: Španělské úřady pokračují ve snaze vracet migranty z exklávy Ceuta zpět do Maroka. Do města od včerejška nelegálně vstoupilo asi 60 tisíc lidí. Armádě se podařilo jich asi 25 tisíc vrátit zpátky. Podle úřadů se všichni zpátky vrátili dobrovolně. Při snaze dostat se do Španělska zemřelo nejméně 57 lidí.
4: Na místě dál zasahuje armáda. Na fotografiích z přístavu jsou vidět břehy obsypané lidmi a pláže zaplněné záchrannými kruhy. Většina lidí obeplavala hraniční val. Jen od čtvrtka jich do města dorazilo asi 60 tisíc. To je víc než 2/3 obyvatel španělského města na severu Afriky. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO uvedl, že kvůli situaci v Ceutě je potřeba okamžitě uzavřít šengenský prostor pro Španělsko.
1: Sport.
0: Úřadující šampioni hokejové Tipsport Extraligy z Pardubic posílil někdejší vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek. Do nejvyšší domácí soutěže a mateřského klubu se 33-letý útočník vrací po 12 letech v Zámoří, kde s Floridou slavil před rokem titul v NHL.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, zejména zpočátku se budou lokálně vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty klesnou k 22 až 18 stupňům. Zítra očekáváme velkou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách může být přechodně i skoro jasno. Během odpoledne a večera čekáme opět výraznější přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty dosáhnou k 29 až 32 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno dejte pozor před Měřínem. Na kilometru 130 je odstavené porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Tomáš Vodrážka vás zdraví u posezení s dobrou českou a moravskou dechovkou. Je tu hodinka písniček na vaše přání. V klidu se posaďte, právě začínáme.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

Úvodní písnička Pátečních dechovek pro Vysočinu je za námi. 22 155 49 99 je telefonní číslo přímo sem na stůl do studia. 90 011 04, tam posílejte svoje SMSky a nebo také můžete vyplnit dechovkový formulář, který je na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Než začneme e-mailem. Dobrý den, vážená redakce, prosíme vás tímto o zahrání směsi mlynářských písniček pro naši spoluobčanku a kamarádku paní Věru Štěchovou z Rohozné, protože paní Věra pochází z mlynářského rodu, ve Mlyně stále bydlí a dnes se dožívá svého životního jubila, a to 70 let. Věrko, zastupitelstvo obce se starostkou Štěpánkou Šteflovou a sbor pro občanské záležitosti v Rohozné ti do dalších let přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a ještě mnoho a mnoho prožitých let v kruhu své početné rodiny. Všichni se tímto též přidávají ke gratulaci, vnoučata posílají babičce velkou štípanou pusu a vzkazují: babi, máme tě moc rádi. Děkujeme za zahrání, podepsaný je Josef Sova a hraje Budvarka.

Tohle byla jedna z prvních nahrávek Budvarky v Českém rozhlasu. Je to krásná archivní nahrávka a Budvarka hrála v 60. 70. letech moc krásně. Je tady připraveno další přání. Prosím, zahrajte Růžence bendové do Býtovčice Zelené háje. Děkuji vám, Jarka. Písničku nám zaspívá Pepíček Zíma.

prosím zahrát pro Václava a všem, co poslouchají písničku Hojkovský valčík. Mnohokrát děkuji. Podepsaná je Jarka z... Tady už to není dopsané. To nevadí. Každopádně Jarka nechává zahrát Hojkovský valčík. Písničku máme nachystanou a přejeme hezký poslech.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
3: Pokračují s pravidelným posluchačem a odborníkem na dobrou českou a moravskou dechovku s Láďou Zičína. Láďo, dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Zdravím vás do studia a všechny posluchače. A ke zpříjemnění pozdního letního pátečního odpoledne jsem vybral takovou pěknou polku od Františka Maňase. Jmenuje se Šikulka a bude to hrát výborná kapela z Nedakoní, z Nedakoňanka. Přeji vám všem příjemný poslech, příjemný víkend a děkuji za zahrání.
3: Písničku máme nachystanou. Láďo, díky za tenhle ten výběr. Tuhle tu písničku si myslím, že jsme tady ještě možná nikdy nehráli. Tak děkujeme za výběr a hezký večer. Do Jičína, naslyšenou.
4: Naslyšenou.

Tuhle tu orchestrálku Šikulku jsem ještě možná snad ani neslyšel, aspoň mi to nic neříká, ale je to teda parádní orchestrálka. Moc pěkná, užil jsem si to. Je tu další zkaz. Dobrý den, prosíme o písničku pro paní Marušku Šteflovou z Brtnice, která nedávno oslavila krásné 75. narozeniny. Maruško, přejeme ti pevné zdraví, hodně štěstí a obrovskou radost z vnoučátek. Zítra se na to napijeme. Všechno jen to nejlepší přejí strýčkové Jan a Jiří s rodinami, hlavně holky, co se těší na další krásné výlety. Posíláme písničku od Božáků, Vysočina krásná, Vysočina. Děkujeme. Podepsaná je paní Jana Pešoutová a Božáci vyhrávají.

Dneska to máme samé retro pěkné nahrávky. Je tady další zkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky na mé první spatření pro dceru Lenku Lorencovou z Markvartic, která dnes slaví 51 roku. Leni všen, to dobré, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, žádné nehody, spokojenost, radosti přejí rodiče. Vám děkuji za zahrání a písnička je i pro vás. Na první mé spatření Ty ses mi zalíbila, hrají Babouci.

To byla písnička od Babouku, teď nás čeká Veselka. Volala paní Olinka ze Svitálky u Havlíčkova Brodu, ale nechtěla jít se mnou do vysílání, ale chtěla zahrát písničku Krásný sen od Veselky a zahrát jí manželovi na obláček do nebíčka, tak písničku a přáníčko plním i takové.

Je 18 hodin a 39 minut, pokračujeme dalšími písničkami, ale než půjdeme na písničky, jsou tu nejdříve pozvánky na následující víkendy, kam zajet na pěknou dechovku. Už zítra 1.8. se můžete těšit do Herálce u Havlíčkova Brodu na Božejáky. Ty tam budou hrát od 13 hodin. V neděli vás zvu na festival do Havlíčkova Brodu. To bude moc pěkný festiválek na náměstí v Havlíčkově Brodě. Začátek je plánovaný na 15. hodinu. Bude hrát Havlíčkobrodská 12, venkovská kapela a Rebelka. 6.8. ve čtvrtek, tradiční dechovkový čtvrtek na Jihlavském náměstí od 15 hodin, tentokrát malá muzika na uše Pepíka a 8.8. vás zvu do Dolních Heřmanic, kde bude krásný festival dechových hudeb, také už tradiční od 13 hodin, hraje tam jedna lepší kapela než druhá, máte se na co těšit. Teď jsem vybral písničku od Lipkovanky Hrádecký panenky.

Krásná písnička lidová, tentokrát v podání Lipkovanky. Je tu další pěkné přání. Prosím zahrát pro Jarouška, paní Teráčkovou, Jánovi z Jihlavy a všem, co poslouchají písničku Pro tátu. Děkuje Verča Speřimová. Dnes si dáme v podání muzikantů z Jižních Čech.

0: Tak to byla písnička, která zpívala o jihočeských rybnících a teď už je tady připraven Vítek Střebíček, který vybere další písničku. Vítku, ahoj.
1: Já tě zdravím, kapelníku, ahoj, zdravím i všechny přátelé tohohle toho výborného rádia. A písničku chci dneska nechat zahrát pro maminku, pak pro mou manželku, tam měla narozeniny minulej týden. No a pro všechny, kterým nedá někdo zahrát, ještě pro Kvajzrovi samozřejmě taky písnička poletí, pak by to bylo pro Svobodovi do Předína, no a to je asi všechno.
0: Dobře, tak jo, máme Letochovou hospůdečku, to je veselá písnička od Moravanky, ta se bude líbit, Vítku.
1: Hezký víkend. Mně se taky líbí.
0: Hezký víkend, ahoj. Naslyšenou, ahoj.
1: Čau, díky.

0: Tak to byla Moravanka, je tu další přání a s ní další posluchač. Vašek ze Žďáru, Václave, dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, dobrý večer. Tak, já bych chtěl nechat zahrát mojí ženě Maruse tu písničku, na kterou jsme se domluvili. To už tady dlouho nehráli, tak bych ti to chtěl nechat zahrát.
0: Dobře. Písničku Každej svůj raneček životem nese, hraje Lesanka. No, Václave, tu máme nachystanou. Tak ať se vám líbí a užijte si společně.
1: Děkuji vám, Tomáši. Mějte se naschledanou.
0: I vy se mějte moc hezky. Písničku posíláme.
1: Jasně, děkuji.

Dnes jsme si užili krásných retro dechovkových nahrávek. V archivu Českého rozhlasu je opravdu spousta takových krásných skvostů, tak jsem rád, že jsme si takové písničky mohli zrovna při pátku zahrát. Ta závěrečná je připravena, také zítra v 18 hodin jsou tu dechovky pro Vysočinu, tak si je určitě puste, nebo se můžeme sejít třeba v neděli na festivalu v Havíčkově Brodě. Moc se na vás těším, zase příště při dechovkách pro Vysočinu. Loučí se muzikant Tomáš Odrážka. Hezký víkend.

19 hodin. Český rozhlas Vysočina, zprávy. Jaderná elektrárna v Dukovanech plánuje odstávku dalšího bloku. Policisté na Havlíčkobrodsku zadrželi kurýra investičních podvodníků. Nejtepleji dnes bylo v Plzni. Zítra očekáváme velkou oblačnost, přehánky a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček.

0: Plánovaná odstávka čtvrtého výrobního bloku začne v noci na sobotu v jaderné elektrárně Dukovany. Současně už od poloviny července stojí i blok třetí. Odstávka obou bloků potrvá zhruba měsíc. Energetici využijí souběžného přerušení provozu k rozsáhlé kontrole a modernizaci společných systémů chlazení a vodního hospodářství. Pokračuje tiskový mluvčí jaderné elektrárny Dukovany Radek Doležal.
1: Některé komponenty budeme měnit vůbec poprvé. Díky tomu zvýšíme jejich spolehlivost a vytvoříme podmínky pro bezpečný provoz elektrárny v dalších desetiletích.
0: Muže, který si přijel vyzvednout téměř 600 tisíc korun od oběti investičního podvodu, zadrželi kriminalisté na Havlíčkobrodsku. Podvodníci přesvědčili poškozeného, že vydělá na investicích do kryptoměn. Policisté kurýra zadrželi přímo při předání hotovosti. Poškozený muž sám policii ohlásil, že se nejspíš stal obětí podvodu, vysvětluje tisková mluvčí policie Dana Čírtková.
2: Současně uvedl, že si ještě kurýr má přijet pro dalších 600 tisíc do místa jeho bydliště. Proto policisté celou situaci vyhodnotili tak, že se pokusí kurýra přímo při činu zadržet, což se také podařilo.
0: Teplotní rekord pro poslední červencový den dnes padl na 2/3 stanic, které měří přes 30 let. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde naměřili 39,4 stupně Celsia. Na pětině stanic teploty překonaly měsíční rekord a na každé 20. stanici bylo nejtepleji za celý letošní rok. Do Česka míří studená fronta, díky které se zítra mohlo lehce ochladit. Teploty se ale dál budou na většině území držet kolem 30 stupňů. Dnes začíná multižánrový festival Prázdniny v Telči. Za 17 dní na 8 festivalových scénách vystoupí více než 150 umělců. Zahajovací koncert na zámeckém nádvoří odehraje Vlasta Redl. Produkční Vojtěch Kolář upozorňuje, že festival letos poprvé nabídne také cirkusovou scénu se Šapito Hopli.
3: 5 dní tam bude mít svoje šapito a cirkusové vystoupení Teakrobat, kde peče perník během představení, ale dělá to takovým způsobem, že je pořád zhůru nohama a je to opravdu neuvěřitelná show, je to opravdu jako člověk jako žasné. Sport.
0: České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářivý podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolina Muchová a také Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siňakovou. Jako náhradnice je připravená dvojnásobná grandslamová šampionka Barbora Krejčíková. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, zejména zpočátku se budou lokálně vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty klesnou k 22 až 18 stupňům. Zítra očekáváme velkou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách může mít místy i přechodně skoro jasno. Během odpoledne a večera čekáme opět výraznější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku na silnici 34 počítejte s omezením u obce Věž. Kvůli opravě vozovky se tam jezdí kyvadlově a provoz řídí semafory.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Teď máte, milí posluchači, pár sekund na to, abyste si vybavili, co se vlastně skrývá pod významem slova certifikát. Tak přemýšlíte, co to všechno může být? Ono, tohle slovo je v poslední době docela frekventované a módní, dá se říct. Víte, paní magistro?
2: Máte naprostou pravdu.
1: No, tak teď už váš čas vypršel a my teď řekneme, co může certifikát znamenat. Tak mě napadá nějaký takový klíč, vstupní klíč, který mě umožní přístup třeba do různých počítačových systémů.
2: Tak ano, to je v souvislosti s počítačovou technologií a všemi těmi ověřováními ve virtuálním prostoru. To je jeden z dnešních frekventovaných významů, ale jinak platí stále ten původní význam, protože slovo původně je ze středověké latiny, ze slovesa certificare, což znamenalo potvrzovat. Certus znamenalo jistý. Takže význam je osvědčení, potvrzení, průkaz a podobně.
1: Asi si říkáte, proč je to slovo tak módní? No, zkoušel jsem na to přijít, paní magistra určitě taky, a asi jsme se shodli na tom, že ono evokuje takový respekt a takovou vážnost trošku, než třeba nějaké obyčejné české slovo jako heslo nebo osvědčení.
2: Tak, dneska je velice módní, řekněme, i v dobrém slova smyslu, dělat si různé kurzy, získávat různé znalosti, vědomosti a podobně. No a pravděpodobně jim váhu dává právě to, že k tomu dostaneme ten certifikát, to potvrzení, to osvědčení, že jsme něco absolvovali, že něco extra víme. A já, když jsem se dívala, za co všechno a kde se vydávají certifikáty, tak jsem byla až překvapená, protože třeba certifikát může dostat bývalý kuřák nebo životní kouč a mentor.
1: Já jsem zase viděl kurz certifikované lektorky školy pánevního dna.
2: Tam dokonce za to dáme až 15 000 korun za ten certifikát.
1: No a certifikovaný projektový manažer za 28 000, taková písemná zkouška.
2: No, nekupte to.
1: Vánoční dárkový certifikát, to bude aktuální už za pár týdnů.
2: Myslím si, že ano. A bude to mít váhu.
1: Tak bohatého Ježíška dopředu.
2: Děkuji, může být i bez certifikátu u nás.
1: Určitě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: politische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung kehrte er nicht in seine Heimat zurück, sondern ließ sich in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nieder. Dort trat er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, bei, dem politischen Machtinstrument der späteren DDR. Zugleich absolvierte er eine pädagogische Ausbildung und arbeitete zunächst als Lehrer. Später wurde er Schulleiter und schließlich Schulinspektor im Bezirk Erfurt. In den 50er Jahren wechselte Josef Peukert an das Pädagogische Institut in Erfurt. Dort war er zugleich Sekretär der örtlichen Parteiorganisation. Anschließend setzte er seine Studien in Berlin fort und promovierte zum Doktor der Philosophie. Ende der 60er Jahre studierte er am Institut für internationale Beziehungen und trat zu Beginn des 70er Jahre in den diplomatischen Dienst der DDR ein. Seine erste Auslandsstation führte ihn an die Botschaft der DDR in Algerien. Danach wurde er zum Botschafter in Mali und später in Tunesien ernannt. Nach seiner Rückkehr aus Afrika war Josef Peukert in den 80er Jahren als Dozent an der Parteischule in Erfurt tätig. Den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes und das Ende der DDR empfand er als persönliche Enttäuschung. Seine bewegte Lebensgeschichte schilderte er in dem Buch »Mein facettenreiches Leben – vom Sudetendeutschen zum Botschafter der DDR«. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Josef Peukert erneut in Mali. Dort starb er im Jahre 2013.
1: 1. srpna 1925 se v Jablonci nad Nisou v rodině zámečníka narodil Josef Peukert. Během druhé světové války narukoval do Luftwaffe a upadl do amerického zajetí. Po návratu odešel do sovětské okupační zóny. Zde se stal členem Socialistické jednotné strany Německa, tedy východoněmecké obdoby komunistické strany. Ve východním Německu Peukert získal pedagogické vzdělání a stal se učitelem, po několika letech ředitelem školy a nakonec školním inspektorem v Erfurtu. V 50. letech pak nastoupil na pedagogický institut v Erfurtu, kde zároveň zastával funkci tajemníka místní organizace strany. V Berlíně si doplnil vzdělání a získal titul doktora filozofie. Na konci 60. let studoval na Institutu pro mezinárodní vztahy, aby na začátku 70. let nastoupil do diplomatických služeb. Nejprve působil na velvyslanectví v Alžírsku, pak byl jmenován velvyslancem NDR v Mali a poté v Tunisku. Po návratu z Afriky pracoval v 80. letech jako lektor na stranické škole v Erfurtu. Pád komunistického režimu byl pro Josefa Peukerta zklamáním. O svých životních osudech napsal knihu Můj život mnoha tváří od sudetského Němce k velvyslanci NDR. Poslední roky svého života prožil Josef Peukert v Mali, kde v roce 2013 zemřel.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku. Dálnice D3 je delší o 3 kilometry. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil Finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a zadržela ho. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
5: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
4: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím.

0: Tím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
1: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
0: Začal divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, které připravilo víc než 8 desítek amatérských souborů.
2: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda, o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
3: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
2: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
3: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou Růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná inspirativní loutková inscenace.
2: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka. A to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
0: České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno a zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je před Prahou neprůjezdná, na půltém kilometru je auto na střeše a provoz teď odklánějí na Hostivici. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru počítejte s kolonou, zdržíte se 10 až 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
5: Vítejte u nás, vítejte na vlnách Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
5: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili.
6: Tak.
5: A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví. A kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
4: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svážili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jdeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme my si té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nicha, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
2: Toť, pořád to ukazují v televizi, že se tady perou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a vítrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat, z téma země můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést.
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
7: že jo?
0: Tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni ji měli léta, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali.
7: No ať. Aspoň by jim to... Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít, a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cejhamovou.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdalová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom že chvíli umřeme?
1: No nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní
1: Myslíte?
0: Teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, tak ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty čtyřicítky a tak.
0: Ano, ne? Přesně tak, čtyřicítky, jedna čtyřicítky.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastaveno?
1: To podle mě ani nejde. Na tom. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
1: Byl jedinej.
0: No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění. Tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání je náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Mandra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože že takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy. Jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch?
1: Ano. Ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme
1: ano,
0: z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadím. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tady doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka, odborná kožní lékařka, bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mažu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že aha, to mám opalovala.
1: Tohle zní, podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oju, dobře. Já děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hic. No, to víte, že jo. Určitě. Ano.
4: Nebo dejchák pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním. Ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná. Takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: a volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět na tu diagnozu.
1: Právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a oni mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká
3: lidé. Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci.
3: Ano.
4: Tíkem. A normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano, tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
4: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím ano. se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tědění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru Valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru
3: No, dobře, mrkněte. Ano.
4: No, Rivodaron.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuju zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano, myslíte. Evidentně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se jí úplně rosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu.
1: Ano.
0: Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová, zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledová.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxygenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Organizátoři festivalu Lety Troll kvůli silným bouřkám přerušili program a dočasně evakuují areál. Zítra bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Kvůli silným bouřkám pořadatelé přerušili festival Lety Troll u Mosteckého jezera. Zároveň dočasně evakuovali i areál festivalu. Podle ředitelky akce Míny Havlátové chtějí organizátoři minimalizovat jakákoliv bezpečnostní rizika.
2: Společně s odborníky aktuálně monitorujeme situaci a sledujeme vývoj počasí a dbáme samozřejmě hlavně na bezpečnost, která je pro nás na prvním místě. Proto jsme se rozhodli zaujmout tohleto preventivní opatření. Budeme situaci nadále sledovat a informovat naše fanoušky, návštěvníky i všechny zúčastnění.

0: No ne, v areálu.
1: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
2: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
1: Země živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
3: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat. Bude to přes 350 kusů. Skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental. V sobotu večer proběhne několik šampionátů. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyhněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. A na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na druhém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři jsou v pravém pruhu, už je to ale bez kolony. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tu Zlatá láska.
4: Zlatá láska.
5: Co rozhodne o lásce? Osud? Náhoda? Touha? Někdy vám napoví šestý smysl.
6: Pomohl tehdy 22-letému mladíkovi, když potkal 17-letou dívku.
5: Lásku si slíbili před Bohem a každý den mu děkují, že v klidu, míru a pokoře prožívají svůj čas na tomto světě.
6: Vědí, že v životě je jen jedno štěstí. Milovat a být milován.
4: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme dnes vybrali vyprávění Evy a Bohumila Chocholových.
1: Jemu je 82 let, ona oslavila už 77. narozeniny. Něžný dotek, hřejivé slovo a smích je jejich receptem na spokojené manželství, o kterém nám budou vyprávět.
0: Do Milevska v jižních Čechách se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Tak jdeme se podívat k vám domů.
4: Pojďte, já vás vítám.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Chochole. Pojďte dál tady.
3: Dobrý den. Tak tady máme Evu, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Evo, nesu vám kytičku.
5: Teda jste hodnej, takovou krásnou. Děkuji.
3: Vy si ji zasloužíte, ne?
5: Myslíte?
3: No, určitě za ten čas, co jste strávila tady s Bohumilem, ne?
5: To je pravda. Tak to je určitě.
3: Kolik už je to let, co jste svoji?
4: 57 let.
5: 8 to bude v listopadu.
4: Bude to v listopadu 8.
3: To je za chviličku už diamantová.
5: No pomalu.
4: No, tak já si to tak nevedu, jako spíš manželka si jak to pamatuje.
3: Jakože vám říká, Bohumile, za týden máme výročí, nezapomeň na mě, jo?
4: No, tak naznačuje to takovým nějakým způsobem milým.
0: V roce 1963 se mladý Bohumil vrátil z vojny do Přeštěnic a při cestách na své motorce Javě 350 se rozhlížel po okolí po nějaké dívce.
1: Pracoval jako dispečer v autobusové dopravě. Jednoho odpoledne se zastavil na svačinu ve vyhlášeném řeznictví u Vodňanských v Milevsku.
0: Spatřil nádhernou mladou prodavačku. A začal se psát příběh jejich velké lásky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A tak jsem si koupil svačinu, tak jsem na ní mrkal a ona nic. Vůbec si mě nevšimla. A já pám, no já takovej fešák a ona si mě nevšimne. No to je pěkný teda.
5: Vůbec nevím, že tam chodil pro svačiny, to si nepamatuju. Vůbec jsem ho nevzala v potaz. Vůbec jsem nevěděla, že tam chodí pro svačiny.
3: Z pozice prodavačky, koukala jste po zákaznicích, po klucích?
5: Moc ne, moc jsem nekoukala po klucích.
4: No a tak mi nezbývalo nic jiného, než se tady teda po Milevsku podívat. Nikde jsem ji nenašel, to mi bylo divný pořád. Tak už jsem byl takovej nervózní, jo, a nakonec jsem jednou uviděl s kamarádkou, šli po městě, tak jsem jí oslovil a moje oblíbený slečno, nešla byste se mnou do kina? Tak jsem jí pozval do kina, ani nevím, co hráli, jestli nějaký válečnej, vůbec nevím.
3: A seděli jste jen tak jako nehnutě vedle sebe nebo ruce šátralky?
5: Drželi jsme se za ruce už a... No, pak jsme spolu chodili už. A ještě, když jsem se dověděla, že se jmenuje Chochole, tak jsem řekla, takový blbý jméno, jak se může jmenovat Chochole?
3: Mimochodem, vaše tehdy svobodné příjmení, za svobodné?
5: Jelínková.
3: No to chápu, Chochole, Jelínková.
4: No, moc to k sobě nejde, ale jinak teda musím říct, že tak nějak se mi líbila. A konečně to bylo v Sepekově na pouti, jak byly ty autíčka, tak jsem jí pozval na to autíčko, tak jsme jezdili na těch autíčkách. To se jí hrozně líbilo.
3: Na tom, řekněme, autodromu takovém? To
4: ano, na tom autodromu. No tak já jsem byl v ČSAD, tak já jsem to znal, jak nemusela se se mnou vás, že někde narazíme. A musím říct, že jsem byl spokojený. A... No, byla hezká, tak líbala hezky. Hlavně teda na té motorce, když jsme jezdili, takže se mě pořádně držela. To mi jako dělalo dobře.
3: Kde se držela?
4: No, držela se mě všude.
3: Pevně.
4: Pevně.
3: Ten lidský dotek je vlastně důležitý a trochu rozhoduje o tom, jestli ti dva k sobě pasují, ne?
4: Ano. A říkám, to je věc vždycky toho vztahu. A když ten vztah není, tak není ani ten dotek, no, jak bych to řekl. No.
3: Evo, sedět na motorce, předpokládám asi za Bohumilem tehdy, držet se ho pevně, objímat, cítit to jeho tělo, rozbuší se vám srdce, rozklepou se ruce, nebo je to jako příjemný pocit, že máte toho chlapa před sebou, můžete se održet, jaký to je?
5: Bylo to příjemné, jezdila, užívali jsme si to, jezdili jsme na výlety, nebo jsme chodili do parku, to jako jsme taky jako chodili všichni, tyhle ty začátky, to je takový stejný. No a jezdili jsme tak jako po okolí tady, no, tak bylo to pěkný.
3: Těšila jste se na každou další schůzku rande?
5: Ano, na každou schůzku jsme se těšili a jsem se zamilovala. Líbil se mi, byl klidný, uměl povídat, no to povídá dodnes. Taky jsme se dotýkali, za ty, když jsem ho vzala za ruku, jak jsem cítila, že je to jako dobře, nebo když mě obejmul, věděla jsem, že mě má rád, no tak jsme to prožívali, no prostě byli jsme šťastní v té době, chodili jsme spolu, no.
3: Jak se tehdy rande domlouvalo? Dneska jsou mobilní telefony, ty sociální sítě, jak se říká, tohle nikdy v té době nebylo, nikdo o tom neměl ani ánu, že to přijde, telefon byl jenom pevná linka. Jak se domlouvalo takové rande? Na konci toho předchozího nebo jak?
5: Ano, ano, když jsme někde byli, tak jsme se domluvili, že se třeba sejdeme zase za tři dny, nebo podle toho, jak jsem měla službu v práci, nebo jak se to hodilo, tak jsme se zase sešli a šli jsme, domluvali jsme se, jak chce. Taky měl přijet na rande a nepřijel, protože se na motorce namlátil a nepřijel, tak jsem měla stek, že nepřijel, to jsem si říkala, kde zase je, no, pak jsem měla strach, byl celý odřený, no, protože to napral do nákladňáku nebo kam.
4: To jsou takový momenty, zase takový minusový toho vztahu, ale to vlastně ten vztah utvrzuje, jo? Protože to překonává ty překážky, který člověk v tom životě nebo v tom vztahu ho potkají.
3: Tam se asi pozná, že se ta láska rodí, ne?
4: Ano, to je přesně tak, jak jste řekl.
3: A teď vnitřně, kdy jste poznal, že ta láska už je hodně pevná, že by to mohl být vztah na celý život?
4: No, to je tak, já bych řekl postupně, jo. Postupně se to vyvíjí, já nevím, ono se to musí poznat na očích, nebo jak bych to řekl, jo. Ani nemusíte nic říkat, jo.
3: Jaký byl ten pohled tedy do jejich očí?
4: No, ten byl teda, protože ona má velký oči, jo, tak já říkám, ona Eva teda, má velký oči, to má po svý mámě, jo, ta byla taky hezká. Tak jsem viděl, že to myslí upřímně. A byl jsem rád, no.
3: Kdy jste řekl poprvé Evě, že jí máte rád, nebo že jí milujete?
4: No, bylo to asi tak polovině toho vztahu asi. Bylo to někde tam na Hůrkách, to si pamatuju, v parku, jo, a byla tma. Aby na mě moc neviděla, že jsem byl trošku dojatej taky, no, tak to řekl.
5: Ano, vyslovil to opravdu po roce, v tom parku to teda vyslovil, jenomže Bohu se strašně rád dojímá u všeho, jo. Ten se hned rozbrečí nebo hned má slzy ve očí a tak mi to říkal takovým uplakaným hlasem, že mě má rád. Já jsem říkal, tak co u toho brečíš, nebo tak když mě máš rád, tak proč to takhle jako dramatizuješ? No tak to, tak jsme asi po roce, no.
3: Co jste mu na to řekla vy?
5: No, že ho mám taky ráda, že teda spolu budeme chodit dál, no a tak jsme spolu chodili, no.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po roce randění se Bohumil od kolegy v práci nakazil vážnou chorobou. Téměř půl roku ležel v plicním sanatoriu v Písku.
1: Zamilovaná Eva měla o něj velký strach. Navštěvovala ho skoro každý víkend.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A ještě mi to všichni rozmlouvali, že když je stonavej, tak jsme svobodní, tak proč tam jezdím, že to nemá cenu, že třeba bude jako celý život stonavej. No ale jezdila jsem furt, jezdila jsem půl roku, pak se vrátil. No asi půl roku před svatbou jsme se domluvili, že se vememe, protože bylo to v letě a já jsem říkala, hele, vememe se na podzim, aby si zase v zimě nemusel chodit pěšky do Přeštěnic, protože on tady odsud chodil pěšky do Přeštěnic za maminkou. Já říkám, tak se vememe a budeme bydlet teda tady. No a tak jsme naplánovali svatbu a brali jsme se v tom listopadu. No.
4: Protože Eva ta byla, to jsem věděl, že Eva byla pevná ve svém postoji a už tím, že za mnou jezdila do nemocnice, to se nezapomíná. No. Já bych řekl, já jsem byl rád, že si ji vemu a tu její mámu, maminku jsem teda pak požádal o ruku a ona mi řekla jo. Tak tím to bylo tvrzený na 100%.
2: Bohumil nemohl požádat o ruku Evina tatínka. Ten zemřel rok předtím. To byl také důvod, proč svatbu odkládali. Drželi smutek.
1: Ale ani Bohumilův tatínek se velkého dne nedočkal. Zemřel na leukémii, už když bylo Bohumilovi 12 let.
2: Přišel podzim roku 1966 a dva mladí lidé se chystali navěky spojit své životy na radnici v Milevsku.
4: Bylo to 19. listopadu, pamatuju se, že bylo tolik sněhu, že u nás v Přeštěnicích tam nemohli vůbec zajet autem. Jo, tak jsem to nic, to se vyřešilo, to já jsem se šel dolů na návěs a přijel jsem to. Já jako bych přišel i pěšky býval.
3: A nejlepší bylo, když jsme přijeli k radnici a vyšla jsem z auta, tak jsem měla lodičky a měla jsem pod kolena sníh. Jo, takže jsem měla mokrý boty, nohy, které mě studily. Když jsme vyšli nahoru, tak si mi půjčili ručník, abych si je utřela, aspoň abych mi nebyla zima, protože to bylo fakt napadlo sněhu.
5: Co ta první pusa?
3: No, ta byla a to ještě jsem měla závoj a všichni říkali, ne, aby si ho jako zpátky sundaval. Toho mu radili všichni. Já sama sebou ho zase sundával, zase ho dával zpátky, což se nemělo, no, tak to tam zvrzal. No.
5: Tak co jste si ohrnula sama nahoru zase?
3: No a zase jsme se tomu všichni smáli a tak no, odbyli jsme to dobře. To bylo důležitý, no.
5: Kdo byl nejvíc na měko?
3: Já bych řekla, že maminky v obě. Jo, že maminky se dojímaly asi víc než my, no. My jsme to brali jako tak běžně a ty se jako víc dojímali, no, na tom, že se bereme.
5: Pak se podepisuje samozřejmě dokument, že obřad proběhl. Vy už se musíte podepisovat jako Chocholová. Jak vám to šlo?
3: Moc ne, protože jsem furt nevěděla, to je samý O, a no, asi jsem se podepsala taky nějak, no, podepsala jsem se Chocholová, oni mě tam napovídali, jak se mám podepsat.
4: No, pro mě byl velký zážitek v kostele, to musím říct, protože to mělo takovej, po té radnici, jo, takovej slavnostní slavnostní jara, já jsem věřící, Eva taky, takže to bylo takový sváteční a bylo, mělo to takový pouto, pouto něžnosti nebo takový vzájemný úcty, nebo jak bych to řekl. Takže nás to jako umocnilo v tom vztahu. A pak jsme měli hostinu tady v klubu, tady vedle.
3: Měli jsme knedlíčkovou polívku z jedného talíře, to nám svázali, no měli jsme svíčkovou a pak byly hřízky. To bylo ještě, že jo, před těma lety nic jiného nebylo. Pekli jsme koláče, sami pekli jsme si cukroví, no tak sladký bylo, dort byl veliký, no.
5: Pamatujete si, co jste dostali za svatební dary?
3: Něco jsme dostali i dvakrát, co jsme vraceli, tak jako vždycky šlehače, nebo já nevím, hrnečky, skleničky, toho jsme měli fůr.
5: Máte něco ještě dodnes?
3: Jo, určitě. To jako by se ještě našlo, no, co jsme dostávali jako dary, no.
5: Když je potom obřadu, je po té svatbě, člověk si tak jako oddychne, nebo si řekne, tak a teď už jsme svoji a nic to nezmění a jenom na věky spolu. A tam se říká, že co Bůh spojí, to člověk nerozdělí. Vnímali jste to tak, že prostě vstupujete už tedy do něčeho, z čeho už nemá být cesty zpátky, že už musíte být spolu s předtím Bohem?
4: Ano, to je právě to nejdůležitější, bych řekl. Jo? Tam prostě slíbíte to, a jak jste řekl, přesně před Bohem. Takže to je slib, který se neporušuje. A kdo ho poruší, no tak je to jeho takový mínus, nebo já bych to řekl, jo? Ne, ochuzení, to, o tu lásku, nebo o ten slib. Takhle bych to řekl. No.
3: Přesně, jako, že co Bůh spojí, to jako se nerozděluje a tím jsme do toho šli a tím se řídíme, že prostě co Bůh spojil, už nás nerozdělí. Teď už vůbec ne v těchto letech. Tak jsme vychovávali i děti, aby jako věřili v Boha a aby taky, když vstoupili do manželství, aby se ho drželi. Když už se jednou berou, tak aby tam vydrželi. Jako my.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už více jak 60 let se znají manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po svatbě chtěli stavět svůj dům, ale kvůli smrti Evina tatínka se rozhodli, že raději budou bydlet s maminkou, aby nebyla sama.
1: Na jednu z prvních dovolených jeli do Německé demokratické republiky k Baltskému moři.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Krásný to bylo, musím říct, nádherný. To bylo CKM ještě to bylo. A taky, že tam zrovna bylo příjemné prostředí, tak se nám tam nenarodila, ale jak se tomu říká, počala holka.
4: Ona sama ne, vy jste počali.
3: Jo, tak tam jsme se domluvili, že budeme mít dítě nebo děcko. No a tím, tak a pak jsme byli po druhý v Jugoslávii a tam se mi to taky dobře líbilo, tak tam se nám počala druhá holka.
4: Takže o narození dětí rozhoduje přívětivost prostředí.
3: Prostředí. Pomáhá to hodně, hlavně moře, to musím říct.
4: Ty děti jste plánovali, věděli jste, že chcete, a pak, když teda přišlo šplouchání moře, tak na to přišlo.
3: Na to přišlo. Musím říct, že jako jsme plánovali dvě děti, já teda pocházím ze 6 dětí, takže vím, co to bylo za starost, hlavně pro tu mámu, když už teda byla sama, tak jsem si řekl, že budeme mít jen dvě děti. A to se nám podařilo. No. Takže myslím si, že jsme splnili, co jsme si přáli.
5: No, byla jsem ráda, byla jsem šťastná, že jsem přišla do jiného stavu, protože třeba holky nemohly přijít, že jo, léčili se nebo to, tak jsem byla ráda, že jsem přišla do jiného stavu hned a bylo to dobře.
3: Já jsem se moc těšil a řeknu popravdě, že jsem si přál kluka. Už proto, že mě zajímá letectví a vlastně doteďka jako nemám svýho pokračovatele, já jako mě mám koníčka jako lítání s modelama letadel, ale musím na druhou stranu říct, že jsem šťastný, že máme holky, že jsou zdraví a že jsou spokojený. A to je hlavní, jo. Takže tohle to moje, to je už vedlejší.
4: Cítili jste, že se něco změnilo, když na svět přijdou vaše děti, že najednou jakoby život dává větší smysl? Změní se vnitřně v člověku něco?
5: No jistě, protože tím už jsme nebyli sami dva, už jsme měli to dítě, tak už jsme se o něj báli, starali, že jo. No tak ta láska se přinesla trochu i na něj, no tak tu jsme milovali malou a pak jsme se milovali sami a bylo v pohodě.
3: Ty děti jsme vychovali dobře. Nerad se chlubím, ale zase na druhou stranu, když tady už dlouho nebudu, tak si říkám, že jsme snad neudělali chybu.
4: Já myslím, že to je síla toho vašeho vztahu, té lásky, že jste ji dali dětem, ty vám to oplácí, to, jak to vnímáte, jak se asi i o vás starají a mají dnes starost zase o vás určitě, tak to je jenom důkazem toho, že vám to v tom životě vedle sebe slušelo a šlo.
5: Ano, holky jsou opravdu hodný a ta nejstarší nás, byli jsme s nima v Karlových Varech, ta nás bere i na výlety, tam bylo krásně, tam jsme... Prostě my už na cestování nejsme, my musíme jet s nima, aby jsme někam se dostali, že jo, ten nemůže jezdit už, no tak nás vždycky někam vyvezou a tak je to pěkný, když se u nás starají, a, nebo jezdíme za nima zase a tak se pořád se stýháme, u nás je furt život tady. A když se sejdeme, tak je tu 15 lidí taky, jo, to je dobře, já říkám, dokud přibýváme, je to dobře, no.
2: Kdo si moudrý kdysi napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
1: Eva a Bohumil Chocholovi prožili krásný život. ale také na ně občas dolehla tíha starostí a neklidu.
2: Jeden od druhého se občas i strachovali.
5: Manželi, když byl covid, tak byl týden v nemocnici. Vezli jsme ho tam ve Vysokých Horečkách, tak je strach, jestli se vrátí, nebo jestli to překoná, nebo že jo, teď já jsem měla covid doma, holky se nemohly, byla jsem tu sama, tak ještě, že jsou ty mobily, já říkám teď už, že jsme si mohli volat, protože jsem nechtěla zase, aby jsme je nakazili, tak tím jsme, to byl týden jako opravdu krušnej, než se to jako srovnalo, no, než to odeznělo ten covid. No.
4: Je to tak, že i slzy občas přijdou?
5: To určitě, to bez slz to nejde, takovýhle věci, no, to jo. Já jsem tady byla týden sama, že jo, tak to bylo jako opravdu špatný, no.
3: No, musím říct teda, COVID, ale ten mě teda vzal silně, přitom jsem byl negativní v písku na té stanici, ale to byl začátek, jo, takže oni to nemohli zjistit. Tak jsme jeli do tábora, do nemocí, já jsem tam nechtěl. Ale řeknu vám, tam teda byla pomoc, ta paní primářka na tom oddělení. Hned mi nasadili nějaký lék, jo, ale to dají každému, ale musí to být ze začátku. A tím pádem mě vlastně zachránili. Já druhý den už jsem byl skoro fit.
4: To mě zajímá zjistit, jestli ten žal, tu bolest třeba, která přijde, strach, který občas s tím souvisí, z toho, co to může přinést. Jestli ulehčí fakt, že vy, Evo, máte Bohumil a Bohumil má vás, když jsou na to dva, jestli si tak jako jdete pro tu útěchu, jestli se k sobě přivinete, dáte si pusu, nebo obejmete se, řeknete si, to zvládnem, nebo ty to vydržíš, ty to dáš. Já nevím, funguje to nějak takhle?
5: Ano, určitě, to je právě, že jsme dva, tak furt se to musí překonávat v tom společnom. Kdybych byla sama, určitě bych to nesla hůř, že jo. Takhle prostě jsme jako dva a jde to jako v ruku v ruce, bych řekla. Tyhle ty starosti a bolesti a všechno, no.
4: Je ten život lehčí ve dvou?
3: No určitě, ono, nemusíte si dávat pusu nebo se objímat, ale stačí si podat ruku. Stačí si podat jeden druhýmu ruku a je, víte všechno. V tom momentě, myslím, jo? V tom momentě. Nemusíte říkat, já tě miluju, nebo já nevím co. A takhle, no.
4: Přemýšlí v tomhle věku člověk takhle víc, že se ten čas krátí a jak ho prožít co nejlépe, nejklidněji, v radosti?
5: No, protože kolem nás se lidi umírají v tom našem věku, jo, tak si říkáme, kolik nám zbývá asi času, aby jsme tu byli spolu, tak nemá cenu se nějak přijít hádat nebo něco, ne? Než už aby jsme byli v klidu, aby jsme to v klidu dožili a v radosti s těma dětma.
3: A zatím teda, pokud to jde, tak si vážíme, já říkám každého dne, které je, a to je vlastně to takový to, co nás posiluje ještě v tom životě. No. To, taková ta vzájemná důvěra, láska a hlavně z těch dětí radost. No. To je to, co jinýho, no. Nějaký peníze nebo to, nebo už to už nemá nějaký efekt a hlavně tohleto.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už vědí, co je v životě důležité. Jsou moudří, pokorní, ale i veselí a stále zamilovaní.
1: Proto jsme se rozhodli je už dopředu odměnit dárkem v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Mohou si tak zpříjemnit rána nebo odpoledne. Přístroj pro ně bude překvapením. V kuchyni jim ho tajně zapojil Patrik Rozehna.
2: Ježiši, no.
3: Teda, to není možný. Děkujeme moc krát. Já vůbec nevím.
2: Myslíte, že jak... tam můžem umět? Jako s tím pracovat?
4: Vypadá to nějak děsivě?
2: Ne, to ne, vypadá to krásně.
3: Krásný, krásný.
4: No kafičko si děláte, ne?
2: Ano.
4: Tak tohle umí italskou kávu, umí to čaj, umí to velké malé kafe, samo to mele čerstvou kávu.
3: To je pěkně, ale si drahý, že jo?
4: Něco málo to stojí. Máte k tomu i kafe.
2: Já koukám, no. Takže moc krát děkujeme panu Koskovi i paní.
4: Budu mít radost, že no, vnímáte.
2: A že je pozdravujem.
3: Děkujeme.
2: A jsou hlavně zdraví taky.
3: Já vůbec jsem překvapený, vůbec nemám slov v dalších, než děkujeme.
2: Že to mě našli slova, jo, to je divný teda.
3: No, to jsem nečekal, aby jsem řekl pravdu.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vyprávějí Eva a Bohumil Chocholovi, kteří za pár dnů oslaví 58. výročí svatby.
2: Za tu dobu o sobě musí vědět téměř všechno. My si je proto vyzkoušíme v malém manželském testu.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. A my si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
3: Když má špatný den, co mu tak nejvíc pomůže? Co ho z toho dostane?
4: Co dělá? Spí.
5: Vyspí se z toho.
4: Vyspí se z toho.
6: Většinou přemýšlím, jak se z toho dostat. Jo?
3: Máte přehled o tom, kolik má Eva párů bod?
6: Těch je hodně, takových 9.
4: Mám je spočítat? 10.
3: Na koho se nejvíc usmíváte?
4: Na pravnoučata teď.
6: Eva? Na svoje děti, na svoje vnoučata.
3: Jaké máte rád pivo?
6: Pivo mám rád, který je laciný.
4: Řekla bych, že každý, ale pije Budvar.
3: S čím si rád dáte guláš?
6: S čím? S chlebem.
4: S knedlíkem.
3: Kdo vstává dřív?
4: Manžel.
6: To já v každém případě.
3: Co vaší ženě nejvíc sluší ve vašich očích?
6: No, šaty, jo, a účes.
3: Co si myslíte, že vám nejvíc sluší? A co si o tom myslí Bohumil?
4: Šaty. Normální šaty, bych řekla.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
4: Já. Manžel si chodí kupovat pivo, to zásadně nenosím, teda. Ten si dojde pro pivo, jinak všechno přinesu ostatní já.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
6: Oba. Eva to naplánuje, já to donesu domů.
3: Co si nosíte sám?
6: Pivo.
3: Jak často se u vás luxuje?
6: Každý týden.
4: Někdy dvakrát, no. Podle toho, jak přijdou děti, tak.
3: Jste ten typ, co je při řízení klidný?
6: Ano, ale nesmí je nikdo rušit.
3: A co ostatní řidiči, nevytočí vás někdy?
6: No málo kdy. To, když mi vjede třeba z vedlejší, já jako dávám pozor i na vedlejší, protože i když jsem na hlavní, tak dávám pozor.
3: Zanadává si třeba někdy, nebo zanadával při řízení auta?
4: To jo, to nadává taky. To je, když nás někdy předjíždí blbě, tak nadává, ano, to umí.
3: Kde jste si nejčastěji v těch dobách dřívejších dávali rande? Měli jste nějaké to svoje místo, kde jste se potkávali?
4: V parku. Kousek od nás je park, tak v tom parku jsme se potkávali.
3: Bylo tam nějaké konkrétní místo, jako pod nějakým stromem lavička nebo tak?
4: Lavička, na lavice.
6: No, asi někde v parku, na lavice, někde v parku.
3: Kdo byl nejčastěji iniciátorem milování?
4: Manžel.
6: Asi já.
3: Asi?
6: Ne, určitě.
3: Která část vašeho těla si myslíte, že je pro něj nejhezčí, nejkrásnější, na kterou se upíná, která se mu nejvíc líbí?
4: Oči, bych řekla.
6: Obličej.
3: Jak líbá?
4: Normálně. Dobře.
3: Jakým stylem líbáte?
6: No, teď už samozřejmě jako líbám jako babička, jo? Ale... Dřív, no, tak jsme se líbali dost, no, to ona má pěkný rty, takový vyzývavý, to je na ní cením, jo, to já zase ne, já jsem taková jak slepička, ona je hezká, takhle jako na polibek, takhle to řeknu na rovinu, je to pravda, no.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Eva a Bohumil Chocholovi po 60 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají? A dokáží si dělat radost?
6: No, my si spíš děláme takový, já bych to řekl, ne schválnosti, to neřekl, takový legrácky, jo, že prostě něco, co jí dám pod polštář, nebo to, aby, jo, třeba jabko, nebo tak, jo, a tak nějak, aby to bylo pestřejší, aby to bylo veselější.
3: Bohumil vám dělá takovéhle klukoviny občas?
4: Dělá, to má nejradši takovýhle věci, ale jinak se sebere a chodí lítat, když je počasí, veme model a jde tamhle na to a jinak na té zahrádce jsme na dvoře, tak jako takový prostě běžný to je.
3: Já musím říct, že vy máte ve svém pokoji obývacím dvě krásná křesla, ušáky, mezi tím stoleček, u každého křesla lampičku. Tady trávíte čas, co luštíte, čtete si, povídáte si?
4: Ano. Tak já tady, tohle je moje křeslo, hodně čtu, luštím, nebo to, nebo koukáme na televizi, no, tady odsud. No.
6: A já rád tancu, ale s manželkou, se svojí ženou, nejradši, jenže ona nechce, protože jí bolí koleno teď, jo.
3: Jste jí utancoval.
6: No, tak to mě jako mrzí, no, že musím pak tancovat s nějakou jinou ženskou. Ale musím říct, že nejradši tancu s Evou, teda to je pravda, jo.
3: Kdy vám Evo řekne naposledy, že vám to třeba sluší?
4: No tak já nevím, není to tak dlouho, byť. Někam jsme šli a ty si řekl, já jsem měla šaty a ty si řekl, tobě to sluší, ale už nevím. Není to tak dlouho, 14 dní řeknu, někam jsme vyrazili.
3: Je ve vašich očích Eva pořád taková kočka, jako když jste ji poznal?
6: No, pořád. To musím říct, protože já se za jinýma neotáčím, ani je nehledám, jo. Takže mně se líbí, protože je hezká, jo. To jako musím říct, pořád, jo. A nedám na ní dopustit, není na tom, co měnit, takhle bych řekl. Není. A ne... Nejhorší je, kdybych viděl, že třeba slzy ve očích, že jí se jí něco dotklo, jo. To by mě ranilo snad, to bych nesnes.
3: Jak to prožíváte vnitřně? Berete to tak, že Bůh to stvořil tak, aby i ta láska byla, abyste ji tady na zemi poznali?
4: Ano, aby jsme poznali tady tu lásku a s láskou jako zemřeme vlastně. Půjdeme do země, no, děti tam budou chodit a budeme v zemi. A pak, co bude dál, jestli půjdeme někam na nebe nebo nepůjdeme, to nikdo neví. Ale určitě se nevrátíme.
3: Jste vděčný za to, že jste mohl třeba i díky Bohu poznat tuhle lásku, lásku k Evě?
6: Já myslím, že jo, že to nás prostě posiluje v životě, ta láska jednou druhým. A s tím taky pak odejdem a tak nějak spolu, že skončíme, nebo jak bych to řekl.
3: Vy užijete každé minuty na tomto světě, abyste byli spolu.
6: Ano, ano. Tak ještě tak si furt říkám, buď rád, že jsi ještě dobrý a že tady můžeš aspoň něco druhému pomoct. No prostě ne sobě ne, ale tomu, těm druhým, no, když potřebuju pomoct. To je tak ten motor, nebo jak by to řekl, do života dalšího ještě. No. Je to intimní takový, ale je to pravda. No.
3: Je i v tomhle věku důležitý ten tělesný kontakt?
6: Jo, ten je vzácnější, já bych řekl. Je důležité, je vzácnější. To znamená, když někoho třeba za tu ruku nebo pohladit po ramenu, tak si toho člověk víc jako váží, nebo... Má to větší účinek, než třeba dřívávejc nějak víc se muchlovat, nebo jak bych to řekl, jo, tohle to stačí takovejhle jednoduchý pohlazení po ramenu. stačí. A ví druhý, co to znamená.
4: Já bych řekla, že ta láska, nemůžu říct, že je stejná jako ze začátku, protože to se furt jako prohlubuje, že si ho víc vážím, že jako vím, že je na mě hodnej, nikdy mě neubližoval a že se furt jako prostě dovedeme spolu žít. No.
3: A milujete Evu?
6: Jinak by to nešlo, to nejde. Prostě to se musí vidět na očích.
4: Máme se rádi a jsme šťastní.
3: Jste šťastný, že ona je šťastná?
6: Ano, ano.
4: No, mám tě pořád ráda, jako jsem měla. Nebo možná víc, no, protože už jsme si na sebe tak zvykli, že už bych nechtěla být bez něj, že jo. Už ten život bez něj už by nebyl takovej.
6: Jsem rád, že jsem s tebou prožil celou tu dobu, no prostě za všechno. Děkuji ti za všechno a jsem rád, že jsem s tebou mohl žít.

Eva a Bohumil Chocholovi už poznali, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta. Přinese déšť, teploty ale výrazně neklesnou. V horní Novomlýnské nádrži se objevily sinice. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 630 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 32,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
3: Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic. Hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku, situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají k množení sinic.
5: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na 5-stupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V lagunách na Nových Mlýnech nově platí 3. stupeň. Naopak v Brněnské přehradě, v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na Vranovské přehradě je voda v pořádku. Stupeň 1 dostala i vodní nádrž Letovice na Blanensku. Andrá Němcová, Český rozhlas.
3: Hygienici v Ústeckém kraji během července provedli 30 kontrol dětských táborů. Dosavadní průběh sezóny hodnotí jako klidný a bez závažnějších událostí.

0: štěstí. Výsledky přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
1: Při kontrolách byly zjištěny pouze dvě jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena jedna pokuta ve výši 1000 korun. Žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
0: Hygienici zároveň zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích potíží na dětské akci. Jeho příčinou se teď zabývají epidemiologové.
2: Sport.
0: Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava totiž ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3.
2: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to ale průjezdné bez výrazného zdržení. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několikastránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zjevy balonů páně Godardovi. Po půlročním nadšení výstavou nastaly všední dny, stichly pavilony, zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon captiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drast. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusi, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godár. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nijak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godára, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzít sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godár a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godár, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka, kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Viktor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale natrvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hověl jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem.
0: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa, přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem, v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem k Uštětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spusťte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godard, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor! Před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď! Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godard se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak, jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godard. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, Údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, háje, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic ne.

A tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Millie, vous m'avez testé. Respecte-la. Dans votre posor, la slonce, dissolue. Dolou, dolou.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit i zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí z pekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a patrová-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemysleli. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů, právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenouti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušiti ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme jinet dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše 4 až 7 tisíc metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň, až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v ledině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Disolej, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná krásný pozdní, stále ještě poslední červencový večer vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, společně se přehoupneme nejenom do nového dne, ale i do nového měsíce, v podstatě relativně dá se říct za chvíli, no ale ještě předtím, než se přehoupneme do toho nového měsíce, tak nás čeká povídání, písničky, to všechno jako vždycky a tak, jak jste zvyklí v našich nočních linkách a otázkou ještě je, o čem to dnes bude. Budeme konstatovat, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli a nebo nestihli? Co všechno jste navštívili, viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? A jaké to bylo? Užíváte si zatím letní dny v pohodě nebo se spíše schováváte před horkem a hledáte úkryt před horkem nebo zavařujete, zahradničíte, výletujete, houba vaříte, pracujete na zahrádkách. Zkrátka je toho mnoho, co se v tomto období samozřejmě dělá. No a co si budeme povídat o letních prázdninách? Čas letí ještě rychleji než kdykoliv jindy. Tak jaké pak je, bylo a trošku třeba i bude, protože plánujete to vaše letošní léto. Telefon k nám i tentokrát je 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I sám se na vás budu moc těšit, tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak Michal David na úvod se svou písničkou Pár přátel. No i pro prázdniny je docela fajn mít pár přátel, co říkáte. Každopádně jako první se dovolal Jarda z Peleřimova. Jardo, krásný večer přeju.
1: Taky dobrý večer, paní Tuško. Zdravím všechny posluchače Lenky v první řadě a paní Dalu z Blatné, jestli poslouchá.
0: Děkuji mnohokrát za všechny pozdravy. A už se ptám, no Jardo, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou pro vás?
1: Na tu polovinu. Tak mi vadí ty horka, že nemůžu chodit na tady, že tam bych byl jak na Australian Open, že jo? To by bylo úplně jako jíci.
0: No.
1: To by máme přílený, říkám, odehraju 10 minut a jela by tam hned sadecká. Musím počkat zase na nějaký trochu klidnější počasí, nebo jít z večera až k večeru.
0: Ano, no, nebo k večeru, anebo brzo ráno, musíte si dát budíka, no. Vystřelit z postele. No.
1: Takže ten sport nějaký, spíš ten tenis a teď jakoby nějaká ta muzika už taky proběhla, nějaký ty koncerty, ty
0: letní. Open air scény si užíváte, jo?
1: Prosím?
0: Open air scény si užíváte, jo?
1: No úplně nějaký, jako spíš nějaký festivaly, protože teď je vlastně přejdu k tady další části, co mě ještě čeká v srpnu. To mě teď čeká, jsem vyhrál vstupenky v Country Rádiu na jejich 35. narozeniny
0: tak
1: mají.
0: Tak to bude velký koncert určitě nějaký, ne? No, to se těšíte, no je.
1: On tam vlastně on vás tenkrát pracoval, že jo, myslím, že něco povídá hezky v rádiu, že tam je. Takže tam se moc těším, je to v Praze, pojede se vláčkem.
0: No krása.
1: A všichni moderátoři, vlastně, že veškeré skoro moderátoři jsou nějak hudební nadaný, že vlastně jakoby zpívají, mají kapely, takže tam vlastně zařídějí program.
0: Ano.
1: Do vlaku bude hrát už kapela Šlapeto, a že bude to moc hezký, si myslím.
0: No tak to určitě, bude to veselá jízda vláčkem a veselý koncert, já myslím, že si to užijete a bezva počasí k tomu vám přeju už teď, aby to klaplo.
1: Všechno. A všem posluchačům taky přeju krásný léto a budu se těšit, budu poslouchat asi až do konce.
0: Vydržíte.
1: A budu se rád těšit, co povědějí další posluchači a všem přeju, aby se jim to ve zdraví všechno vyplnilo a aby neměli žádnou zdravotní újmu.
0: To je
1: a to hlavně nestojí moc peněz.
0: No a mimochodem, Jardo, chystáte nějaký třeba výlet, takový dlouhodobější, nejenom třeba na nějaký ten festival?
1: Jaká dovolená?
0: No, třeba další týden.
1: Já na to moc nejsem.
0: Nejste?
1: Já na to moc nejsem, jako spíš to, jako k moři se bojím a tak do zahraničí, to jsem taky jednou povídal a spíš po republice a nějak není s kým.
0: Takže spíš ty festivaly a koncerty a tak si
1: Jak je člověk nemá přítelky, tak není s kým plánovat. Tak kdyby jste byli dva, tak je to možná lepší. No.
0: Jo, že by vám to bylo příjemnější. Dobře, no tak každopádně přeju je třeba s nějakýma kamarádama, když zatím není ta přítelkyně. Každopádně, moc si to užijte hezky. Tyhle akce.
1: Ještě jezdím také v krátkosti, ještě jezdím také na chatu, tady kousek, Sedlická přehrada tady na Vysočině.
0: No prým.
1: Tam trávíme většinu času. A teď tam je není možnost koupání, to je špatná voda.
0: Špatná voda, jakože synice a tak, jo.
1: Přehradě, ano, přesně tak.
0: U nás jsou vodou vůbec, já vám řeknu, my to tady nějak, dneska jsme se zrovna o tom odpoledne bavili, že to tady s tou vodou prostě nějak neumíme v téhle zemi.
1: A taky vůbec a hlavně bude asi dlouho zase sucho, já asi ještě teď nějaký o víkendu, jestli přijdu nějaký bouřky, tomu plaváky a vůbec to nic nebude zase. Máme celý týdny a se pak sucho a to je to špatný s tou vodou.
0: Uvidíme.
1: No, uvidíme, musíme se překvapit tam přátel, aby teda víc zapršelo.
0: Dobře.
1: Aby ty houbaři taky dočkali.
0: Tak to je pravda, to je pravda.
1: Jituško, krásné vysílání.
0: Děkuju.
1: A šťastnou cestu domů.
0: Hezký večer vám přeju, hezké
1: taky,
0: léto, hezkou dovolenou, hezké výletování a zase příště, Jardo, mějte se hezky.
1: Taky,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások, krátce po 23. hodině v noční lince. A teď už můžeme na sever Čech pozdravit Andreu. Krásný večer, Andreo.
1: Dobrý večer i vám, Jituško.
0: Děkuju.
1: Krásný večer, zlatovlásko naše. Já vám moc děkuju, že jsme se dostali i dnes do nočního vysílání, do
0: Není
1: show
0: vůbec.
1: S vámi.
0: Není vůbec zač?
1: Děkujeme. Já bych jenom chtěla pozdravit všechny posluchače právě ze severu Čech,
0: ano.
1: Ze Zagrádosu, což je kousek od Ústí nad Labem. Jak jste už řekla správně, je to Stradov, krásná malebná vesnička a doufám, že si všichni první polovinu náramně užili a doufám, že i vy, protože vy se ptáte, ale doptaná nikdy nejste, tak doufám, že i vy máte krásné léto.
0: Zatím ano a zrovna teď přemýšlím, protože jsem měla takový trochu karambol s kotníkem, že už by byl čas na to vyrazit s kolem, tak doufám, že se mi to povede. Teď už v nejbližších dnech.
1: Jituško, já bych vás velice ráda pozvala sem k nám, protože my tady na Zagrádosu máme úžasnou partu lidí. A říkala jsem si, že vy jste taková sympatická bytost a říkám taková zlatovláska naše, rádi vás posloucháme.
0: Děkuji moc.
1: A tady u nás na Zagrádosu, říkám, my tady máme snové léto, máme 6 týdnů dovolené, doufám, že se posluchači nebudou zlobit, že máme tento benefit docela dlouhé nadstandardní dovolené.
0: To je krása, ano.
1: Já si myslím, že ano. A navíc máme tady krásné na Zagrádosu sklípky, kde se nám drží stála teplota, takže nás nepřekvapí ani vedro, ani zima. Máme tady pořád prostě krásnou teplotu, jak ve sklípkách bývá. Mm-hmm. Navíc krásně se nám tady daří úrodě. Máme tady teďka raritu za krásný prázdninový první měsíc červenec se nám podařila metrová okurka, což si myslím, že je veliká rarita. A
0: no
1: teďka vlastně v srpnu, že ano, já si myslím, že je opravdu o co stát a co vidět. A teďka v srpnu aspirujeme zase na rekord a rajské jablíčko kilové by se nám jako líbilo a přálo, ale uvidíme, jak vlastně tady strejdíkové, co vlastně pěstují a zalévají a starají se, jak to jakoby dopadne. Ale Jituško, opravdu říkala jste, že zahrilo se vám vlastně kotníček, kolínko.
0: No, nebylo to zrovna na kolo, na pěší túry, no asi tak.
1: Na pěší túry. Jak to máte k nám daleko? Já se omlouvám, že otáčím jako
0: voláte do Prahy.
1: Ale...
0: Voláte přímo do Prahy.
1: Do Prahy. Mm-hmm. Rozumím. Tak na kolo ani na pěší by to úplně nebylo, ale kdyby se to posunula vláčkem k nám, sklípek je připravený a já si myslím, že by vám s náma bylo ale sakra dobře tady.
0: No určitě tomu věřím a třeba na to i někdy dojde, ale řekněte mi ještě něco málo k těm maximálním výrůstkům, co tam máte, obrovská rajče, obrovská okurka, to jsou nějaké, co to je, to jsou nějaký hračky, doplňky, nebo fakt je to jako vyrostlý takhle?
1: Ne, je to opravdu vyrostlý, my jsme tady normálně takový kolchozníci, protože tady Aha. na severu Čech se nám krásně daří. My tady máme totiž prima partu, jo. My tady máme totiž dva pepíčky, jednoho libánka, pak tady máme pana rybára, jo, pak tady máme Janíčku a Martinka a to je taková prostě jako parta lidí, kteří se opravdu o ty záhonky starají. Střídají se tady na tom, jak jsem říkala, na standardní dovolená 6 týdnů, takže tady se zalévá, i když to nejde z nebe, tak to je prostě ze studny, že jo. No a co si budeme říkat, my máme tady takový jako tajný recept, čím to tak jako zalejt a z toho sklípka, když tam někdy pustíte nějaký ten merlot, tak když zrovna těch pár litříků nepadne k vám, ale padne to třeba na tu okurku a rajčátko, tak právě se takhle rodí takovýhle krásný giganti.
0: No tak to velká poklona, velká gratulace, tak ať vám to tam takhle stále vychází a doufám, že
1: já
0: to klapne někdy, abych to viděla na vlastní oči někdy. Dobře.
1: Přesně tak, proto vás k nám zvu a doufám, že jsem neprozradila právě tenhle ten náš rekord a raritu a aby z toho našeho malého ráje na zemi, jak my tomu říkáme, se teďka nestala velká náplava toho, že to budou všichni chtít vidět a chutnat. Ale vy, Tuško, zlatovlásko, vy jste zvaná.
0: Děkuji.
1: A klidně jsem na Zagrádos, dorazte za námi a pojďte si užít léto s námi.
0: Děkuju, moc si toho vážím, moc si toho cením, samozřejmě, jinak vám přeju hezké dny a kdo ví, jak se říká, kdo ví. Každopádně, Andreo, přeju...
1: Přijďte na okurku, na rajčátko, děkujeme.
0: Přeju krásné dny, mějte se moc hezky, no a zvesela zase na to zahradničení, ať vám to tam pěkně roste a pěkně se to zelená.
1: Moc děkujeme a zdravíme všichni a i 7 litrů našeho merlotku. Mějte krásné
0: Dobře.
1: Letní dny druhé poloviny.
0: Taky. Naslyšenou. Napodobně zdravíme na sever Čech, Andreu a samozřejmě i ostatní a popojedeme.

0: To byla zpěvačka Anna K. a písnička Cowboy. Dospívali jsme, dohráli jsme a za 9:30 pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Řadě vám chci, paní Jituško, poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Tím začnu, to je zkušenost. No a teďka k tématu, ty vedra jsou příšerný, tak se modlím, aby v Olomoucu nějaké ten den prešel.
0: Tak začnu. Vyražte do přírody někam. Jo. Na procházku, jinak, mezi stromy. Co?
1: Jinak už jsem to vymyslel, občas v práci mám takové výlet, že my máme v Olomouci udělanou novou náplavku, takže jdu k Moravě, vlezu do řeky, dá se tam krásně plavat,
0: no,
1: a tak do řeky nevylezu.
0: A jak je čistá voda u vás?
1: Cože?
0: Jaká je voda u vás v Olomouci?
1: Normálně jsou tam ryby, tak asi nebude špatná.
0: No tak to by nemělo být, to je pravda. Mhm.
1: No a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste se koupal ve Vltavě. Vy tam máte v Praze větší řeku, tak si musíte vycajit zaplavat.
0: No, přiznám si, že jsem se dlouho ve Vltavě nekoupala, teda upřímně. Ale koupou se a dokonce slyším tak ze svého blízkého okolí, že je překvapivě čistá, tak se zkouším,
1: no,
0: nebo pokouším uvěřit.
1: Tak to můžete vytvrtavě s tím teplem, no akorát si vemte něco, kdyby něco do ruky a teďka si už začnu taky dělat, protože chodím, mě se žena utopila jako a to už je 3 roky. Asi ví o všetci linkaři. Takže možná bude rozumný, když jsou na bazéně, to něco jiného. Je tam paní učitelka, paní plavčice, ty mě ohlídají.
0: Jo? Jasně.
1: Ale v té řece nikdo není, tak jestli by nebylo rozumný si vždycky vzít sebou nějakou tu pomůcku, abyste měl čeho chytit, kdyby se mě zatočila hlava nebo něco, protože on je tam lobka, že já na dno nedosáhnu.
0: Jo. No.
1: A ještě musím dávat teda pozor na vesla, že když je do, tak radši se držet u břehu, protože kdybych dostal veslem po hlavě, tak se můžu i utopit. Dobrý. Ale jinak je tam parádní koupání.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že tam máte tuhle tu možnost a že ta voda je použitelná a příjemná k rekreačním účelům také. No, takže zatím si užíváte v podstatě prázdninové dny a letní dny.
1: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, máte teď plánu, že jako s tím koupáním, že byste zajela k té Vltavě, nebo jsem vám nasadil brouka do hlavy?
0: Nenasadil, já se přiznám, že přes Vltavu jezdím každý den, když jedu sem do Karlína, do našeho rozhlasového studia, ale zatím jsem o tom nepřemýšlela. Jo, takhle, přemýšlela, ale do Vltavy trošku za Prahu dál, to ano.
1: Jako, že máte strach, že byste se utopila, jo?
0: Ne, spíš si říkám, že kus za Prahou, kde jsou ty rekreační oblasti, bude přívětivější prostředí i čistota vody.
1: Tak to jo. A jinak chci teda pozdravat linkaře, paní Ludmilu z Brna sympatičku, paní Vlastičku z Trnova, Olina, ten vždycky toho napovídá, ale jinak je to taky sympatiač. No úplně. A moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a zítra jdem klukem na bohoslužby, tak na to už se těším, to je taky moc primo program tom.
0: Jo, už ráno si užijete, jo?
1: Za dva, protože je to zajímavý, tam my si vždycky čteme z Bible, pak se studuje a toto, a je to taky zajímavý.
0: No určitě, věřím, že tam najdete spoustu zajímavého, určitě jo.
1: Jo, no a tak taky věřím tomu, jak řekl pán Ježíš, že než přijde podruhé na tento svět, takže nastane naprostý chaos. Že? Když si zapneme televizní noviny, tak vidíme, že ten chaos ve světě je. Jo. Takže já si myslím, že už Ježíš brzy přijde, ale to zase by bylo na jiný téma, ale třeba byste to mohla zařadit jako téma, víte, druhé Ježíšův příchod. A nebo o mravencích, to jsem taky...
0: Jo, to už jste mi říkal, ano.
1: To jsem vám říkal. Takže sleduji mravence, mám proceda, kdybych to skoukal doprostřed velkoměsta, je to nádherný, jo?
0: Jo.
1: No, zkrátím, to je to lepší než nějaké mobil, nebo tablet, nebo televize, nebo kino. Prostě mám to v přímém přenosu a je to ve skutečnosti.
0: Ano.
1: Jo. Tak se mějte moc hezky, ať nezdržuju.
0: Nezdržujete, Roberte, jinak vám přeju krásné dny, hezký víkend.
1: A jestli chcete na něco zeptat, tak se klidně zeptat.
0: Já myslím, že všechno, co jste chtěl prozradit, jste nám prozradili. Jestli chcete něco dodat, co chystáte třeba za nějaký hezký výlet u vás do okolí, jestli tam máte nějaký nápad.
1: No, my jezdíme s klukem do Mohelnice na bazén a tam je to moc prima kolektiv.
0: No, vidíte to, tak máte možnosti taky tam. Jo.
1: Takže vždycky jedno za 2 týdny kluka beru. On je rád, zaplavem si spolu.
0: No tak to je krása.
1: Naše kamarádíme s paní učitelkou a i s její mužem, oba jsou moc prima. Jiným říkáte to Astrejdo, on je má moc rád a oni ho mají taky rádi.
0: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Je to taková, jak kdyby napůl druhá rodina, i když jsou to jako v podstatě trošku cizí lidi, ale vycházíme spolu velice dobře a jsou moc prima. Takže kluk si našel vlastně tetu a strejdu, no. Tak se mějte moc hezky a jak říkám, pozdravujte linkaře a moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Taky vám moc děkuju za návštěvu, Roberte. Užijte si hezky víkendu i koupání a výlety a mějte se hezky, budu se těšit příště, jo? Naslyšenou. No a my si dáme jednoho zmrzlináře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Všichni pojďte ke mně!
1: Tak to byl zmrzlinář Milan Chladil, jinak zmrzlinu, co se týče povídání, si dáte zítra s kolegou Honzou Macounem, ale to bude až v sobotu večer. Teď to máme prázdninové výletování, plány, povídání, můžete přidat samozřejmě i pozvánky, kam se ještě chystáte, nebo můžete konstatovat, kde to bylo naprosto úžasný. A teď máme na telefonu Jarču, krásný večer.
2: Já přeju krásný večer i všem lidičkám, co jsou z důru.
1: Dobře.
2: Já zítra jedu na výlet teď do Nového města,
1: no,
2: protože mám tady se stranici od pondělka z Moravy. Viděli jsme se před rokem naposledy, takže se tam na ní těším. A budeme mít zítra, bude nás tam mít hodně, protože ona tady má, teta tady má 3 děti, že jo, takže jsou to 2 sestřenice a bratrany s rodinami. Takže se na mě strašně těším, až se uvidíme.
1: No výborně, tak to bude určitě výlet, který bude stát za to, já myslím, ne? To užijete?
2: Ano, ano, ano, užiju, ano, ano.
1: No a jinak doposud, Jarčo, jaké to bylo, kde jste třeba byli, jestli chodíte do lesa koupat se, já tady mám takový obrovský dárek v přímém přenosu od kolegy Honzy Macouna, který mě tady přepadnul. Počkej na mě, ne, že mi utečeš, milý kolego. Tak, Jarčo, poslouchám, ano, poslouchám.
2: No, víte, jítož já jsem, teďka nemůžu moc chodit ven do lesa, protože mám chycený ledviny.
1: Aha, takže pěkně odpočívat.
2: Takže musím odpočívat a hlavně být, mít teplo na zádech.
1: Mm-hmm.
2: I když teda je teda teplo, tak já musím mít teplo na zádech, abych zase neměla hned zánět.
1: Opatrovat se, aby to bylo v pořádku. Mm. Tak držím palce a hlavně přeju hodně zdraví a moc si užijte ten výlet zítřejší víkendový a potom i další dny. Jo?
2: Ano.
1: Tak
2: ano.
1: Jo,
2: Jarče. I vám všem přeju pěkný večer a pěkný ráno, až pak pojedete domů, tak aby jo. Se vám dobře dojela domů.
1: Děkuju moc krát, krásné dny.
2: A zdravím pěkný lidičky. Mm-hmm. Vám taky.
1: Jarče, zase příště, naslyšenou, hezký večer.

0: Tolik David Koller, skupina Lucie a jedna Daniela. Krátce po 11:30 tady u nás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu a samozřejmě stále v noční lince, kamž telefon je stále stejný 731 800 900. No a protože se mi teďka někdo ztratil z telefonní linky, tak se pustíme do e-mailu, kde se píše: bývaly časy, kdy jsme touhle dobou pořádali tábory, vyvezli jsme děti do jeseníků a nechali je zdivočet. Vymýšleli jsme pro ně hry na témata z Bible nebo z církevních dějin. Hrál jsem proroka, Mojžíše nebo svatého Metoděje a kolega dělal Cyrila. Dneska už jsou děti dospělé a doufám, že si z toho něco pamatují, kdežto já jsem starý a v pečovatelském domě i do chrámu mě musí vozit. Tak přeju všem krásné prázdniny a všechno dobré. Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, moc vás zdravím, přeju také všechno dobré. Pevné zdraví, hezké dny a moc děkuji za váš e-mail. Mějte se moc hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišel zaspívat Valdemar Matuška písničku Ráno do rána, ještě alespoň z mého pohledu trochu daleko, ale máme další hosty ve vysílání a tím dalším hostem je František z Plzeňska. Františku, krásný večer.
1: Krásný večer přeji.
0: Děkuji mnohokrát, moc vás zdravím. Tak prozraďte, jak si užíváte nebo dokážete užívat a co jste zatím stihnul, co se týče letošních prázdnin, léta, dovolené, výletu, akcí nebo pracovních činností, to všechno sem patří. Prozraďte, vemte to z nějakého úhlu pohledu podle vás.
1: Takže já bych začal tím, že už jsem volal minulý rok, takže jsem si řekl, že s to udělám takovou tradici a zavolám vám i letošní rok, protože pořádáme rokový festival Farák Fest a my to teď připravujeme.
0: No.
1: Tak jsem zavolal a vlastně slyšel jsem otázku na léto.
0: No.
1: Asi, co se dělo v létě. Tak máme takovou veselou příhodu, že jsme byli za mými příbuznými v krásném kraji slovenském. A když tam vlastně přijedete na to Slovensko, tak se vás samozřejmě ptají, jak se tady máme a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jsme řekli, že třeba můj tchán, že je nemocný, že jsem dal do kloub artroza, tak to jsme opovídali si. A pak jsme jednoho dne jeli do termálního koupaliště a zavolala nám tchýně. A my jsme dětem u tchýně nechali hlídat papoušky.
0: No, tam měla asi radost, co?
1: A oni jsou v pohodě, oni jsou zlatý. A co se nestalo? Tchýně,
0: já vím, než přes ně hodíte útěrku nějakou, no.
1: Tchýně zavolala manželce, manželka měla telefon na hlas a tchýně řekla, prosím tě, Luci, jestli máš telefon na hlas, dej si ho potichu. A manželka vytřeštila oči, samozřejmě, že to viděli děti, takže děti zbystří, co se děje. A prostě jsme se dozvěděli, že nám umřel jeden z dvou papoušků.
0: Ježiš, to byla určitě, ale to je samozřejmě smutná věc, ale hlavně tragédie, že to nebyly vaši papoušci, co?
1: No, oni to byli naši papoušci, jako dětí mých dětí to byly papoušky, ale tady nejde o ty papoušky úplně, tady šlo o to.
0: No.
1: Samozřejmě, jak se to dozvěděli děti, tak začali brečet.
0: No jasně, smutno.
1: Takže já jsem ty děti začal, jakoby jsme začali uklidňovat, aby nebrečeli, že prostě se to děje. A já jsem se otočil na ty svý příbuzný na tom Slovensku, co máme, a oni brečeli taky. Tak já si říkám, ty Vogo, ty Slováci, ty jsou takový, jakoby, že nám umře papoušek a oni nám brečí tady i Slováci, ne? A oni si mysleli, že nám umřel tatoušek.
0: Jo. Špatně slyšeli navíc ještě.
1: Špatně slyšeli, takže jsme se tomu jakoby, teď se mi vysvětlili, že nám neumřel tatoušek, jakoby schánali, že nám umřeli papoušek, že nám umřel. Takže samozřejmě ta chvíle se odlehčila a děti se začaly i tomu taky smát, takže to jakoby,
0: jo.
1: To byla taková jakoby nešťastná chvíle s takovým jakoby legračním koncem.
0: Trošku, to je pravda. No a povězte nám trošku o tom festivalu něco, jak jste to nakousnul na začátku. Ten budete teďka někdy nebo na konci prázdnin?
1: Ten bude zítra.
0: Aha,
1: zítra,
0: jo, už teďka hned, no.
1: No už teďka první víkend v srpnu. Je to festival Farák Fest v Plzeňském kraji.
0: Moc
1: je to
0: jednodenní
1: rokový festival.
0: No krása, no.
1: A teď vlastně my teď máme tady jako, že to tady hlídáme, už to máme postavení a zítra už se těšíme na hosty a doufám, že to bude dobře jako každý rok.
0: No tak hlavně žádnou bouřku, protože trochu to tam nějaké hlášené hromy, třesky jsou, ale snad vás to nepotká, aby to všechno dopadlo dobře a dobře to hrálo a všem se to venku líbilo. Jo?
1: Tak doufáme, že to bude fajn a lidi se pobaví. A
0: určitě.
1: Že bude skvělá parta.
0: Určitě, držím palce, ať to všechno klapne a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Františku.
1: Taky se těším, mějte se,
0: naschledanou, naslyšenou.

0: František Nedvěd a Frankie Louhan. Tak, tolik pěkná písnička, kterou jste si možná notovali i vy, protože určitě třeba k takovým těm tábornickým ohňům tahle písnička vždycky patřila. Předpokládám, že patří i teď, pokud jste zrovna na nějaké takovéhle akci. No a co si dáme dál? Podíváme se na náš web, jak píšete, ale jinak stále můžete telefonovat, samozřejmě 731 800 900, a píše nám třeba taky František ze Židlochovic z Moravy, dodává k tématu: dobrý večer, Jitko a posluchači Noční linky. Naše prázdniny jsou si velmi podobné. Já i s manželkou vždycky ujedeme tak na 3 dny do Luhačovic, tam se občas potkáme také s nějakými našimi známými, kde si potom povykládáme, povyprávíme o všem možném, a taky jsme třeba navštívili Zlín nebo místo, kde havaroval pan Baťa. Pravnoučata, ta nás navštíví tak jednou za týden, no a tak mám ty prázdniny, tak nám ty prázdniny ubíhají a je tady skoro podzim. Tak takhle je to se mnou, František ze Židlochovic. Tak Františku, přeju vám krásné dny, nádherný výlet do Luhačovic, tam si to moc užijte, po Lázeňsku samozřejmě, protože jak jinak, a tak trochu taky výletově. No a hezké dny i s rodinou vaší velkou, i s dětmi, s vnoučaty, a budu se zase těšit v Noční lince, že se uslyšíme.
1: Noční linka.

Oldaří a starý dobrý katapult a já nesnídám sám. Blížíme se k půlnoci, no a těsně před půlnocí se podíváme do pošty a pak se společně s muzikou a písničkou od Chrisa Normana přehoupneme do nového měsíce a také nového dne. A kdo pak nám to píše, jestli se dobře dívám, tak paní Iveta z Mělníka a dodává k tématu: hezký večer všem i vám do studia, všechny moc a moc zdravím. Naše prázdniny jsou zatím ve znamení výletování s dětmi, které se samozřejmě radují ze svého volna. No a v červenci jsme užili jeden týden na severu Polska, kde jsme měli i kola a tak jsme opravdu výletovali, sportovali a hlavně také užili přímořskou atmosféru, protože speciálně nám tady ve středu Evropy zkrátka moře chybí. No a musím říci, že nám přálo i počasí a prostě se to celé povedlo, tak máme na co vzpomínat. No a srpen uvidíme podle času, podle nápadů a zkrátka podle toho, jak to všechno klapne. Všechny zdravím a všem přeju krásné letní dny. Iveta Mělník. Paní Iveto, ať si užijete i ten další čas, který je před námi a před vámi taky. A jinak děkuju moc samozřejmě tady za e-mailový odkaz. No a my popojedeme, jak jsem říkala, připraven je Chris Norman.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Chrisa Normana, frontmana britské skupiny Smokey, jsme se přehoupli do nového dne, ať už chceme nebo nechceme, přátelé. Je tu sobota s datem 1. srpna, takže popřejme si nejenom do toho nového dne, ale do celého tohoto nového prázdninového letního určitě krásného měsíce všechno dobré, ať se z něj umíme radovat, ať si užijeme zkrátka letní dny, krásné dny, které jsou opravdu dlouhé, plné světla, takže samozřejmě nejenom tento víkend a tento den, ale prostě i ty všechny dny, které jsou před námi, ať máte opravdu jako malované. No a co se týče noční linky, tak nás čeká samozřejmě ještě až do 1 hodiny povídání na téma. Prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli? Co všechno jste viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? Jaké to bylo? A užíváte si zatím letní dny v pohodě? No a co vás čeká ještě v měsíci srpnu? Bude to třeba zavařování, houbaření, výletování, zahradničení, práce kolem domu, třeba rekonstruujete, protože nejsou prázdniny, jenom že se výletuje a procházkuje, ale léto také mnozí využívají k tomu, aby se udělalo to, co je potřeba, a to, co třeba v zimních měsících pak nelze, takže i na toto téma můžeme pohovořit. No a pokud se třeba chystáte i u vás v těchto dnech prázdninových dnech na nějakou zajímavou akci, tak samozřejmě můžete pozvat také nás ostatní. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tu i náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak tolik na úvod nového dne a druhé poloviny noční linky a můžeme směle pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trianda, skupina Olympic a písnička Hrál. No a na telefonu máme paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, Emo.
1: Vám taky všem. Zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc.
1: Volám vám z krásného, horkého Javorníka, i když před chvilkou trošku tady sprchlo.
0: Jo, dokonce, vidíte to.
1: Ovlažil se vzduch.
0: No je, je.
1: Je to úplně superové. I pejšek je můj spokojený. Není tak horko, ani
0: to,
1: mě ne.
0: To je
1: prázdniny,
0: dobře.
1: Jako to je úžasné téma. Já je miluji, protože ještě stále, i když jsem v důchodě, chodím do práce.
0: Ano.
1: Pracuji na zahrádce, jako servírka, to už možná víte.
0: Mm-hmm.
1: Nebo váš kolega už jak zavolal, říká, jo, paní servírka. No, prázdniny prostě miluji, je teplo, já jsem rád, já miluji teplo, vodu, všichni nadávají, že je horko.
0: Jo, a vy si to užíváte, to je dobře.
1: Užívám, no, ale...
0: Paní Emo, když se staráte o ty lidi v těch restauračních zařízení, jsou i o prázdninách takový třeba jako milejší, veselejší? Je to na nich vidět?
1: Záleží na hostovi, jsou hosté, kteří prudí, ale to
0: i o prázdninách,
1: jo? 20. A i o prázdninách, no. To mi nevadí, jako já jsem profesionál.
0: Jste zvyklá,
1: to
0: jasně, jasně.
1: To, ale to jsem chtěla říct, že hrozně se mi líbil ten, jak jste četla, že ten pán ty děti do Jeseníku vzal a zdivočil jedno, to bylo úžasné.
0: Jo.
1: No, a vzhledem k tomu, že mám vnoučata už velké a pravnoučata malinké, takže jenom přijedou občas na návštěvu.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Já prázdniny trávím, takže ráno vstanu, vyvenčím pejska, sednu do auta a jedu tady 25 kilometrů do Polska, do Nisy na jezero. Písečná pláž, modrá voda, nikde nikdo. Skočíme s Diankou do vody.
0: Tak to je krása.
1: Zaplaveme si úplně.
0: No nádhera, jestli tam máte tohleto v dosahu, tak to je paráda.
1: No opravdu, to Nisské jezero, málo kdo ho zná, ale je úžasné. Já jezdím už, poprvé se tam byla, když jsem měl 3 roky, teď už má 36. A když, jak jsem byla svobodná, jsem jezdila na Korfu za spolužačkou.
0: Ano.
1: Do Řecka a do Soluně. Jako Korfa byla úžasná, moře bylo skvělé.
0: No je, je.
1: Ale to Nisské jezero je boží prostě. Modrá voda, písečná pláž. Přijedeme ráno, nikde nikdo. Pěkně si zaplaveme z Janko, pak jedu domů. No a pak jedu do práce do Jeseníku. A lidám kolem lidí. A co jste dělala? Já říkám, já jsem ráno 7 hodin plavala v jezeru. No to nemyslíte vážně? Já říkám, to myslím naprosto vážně. A jste mi ukázala fotky, všechno. No a už tam byli si taky turisti zaplavat. A přijeli večer na večeři a říkali, no úžasné místo, už nezdíme k moři, jezdíme do Nisy k jezeru.
0: No vidíte to, tak to je fajn, že je tam něco pěkného ke koupání a není to žádný takový nějaký zkrátka zelený kačák, jak se tady občas stává, no.
1: No, my třeba tady v Javorníku máme nádherný rybník.
0: To je dobře.
1: Já tam chodím krmit s Diankou, to je můj pesek Dianka. Je ze Špice, už jí mám 12 let. Jo, ale tam se moc nedá plavat, že tam jsou rybáři a nadávají, neplavejte tady a to. A já miluji vodu, já prostě jsem, já jsem rád, já miluji vodu, horko a čím víc vody. Už se mi dvakrát stalo na tom Nisském jezeře, že mě jezerní stráž vrátila zpátky, že jsem strašně daleko od břehu, aby se náhodou neutopila.
0: No jo, tak buďte ráda, že jste byla hlídaná.
1: Pokud, tak jsem se radši otočila, plavala jsem zpátky.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, to je dobře, z bezpečnostních důvodů. Takže si užíváte zkrátka léto a teplé léto a slunečné léto a tak.
1: Ježíš, já to miluju.
0: Tak to je dobře.
1: A přijde podzim, první sníh a věřte, nevěřte, jsem to jednou říkala vašemu kolegovi. Napadne sníh a já mám normálně psychickou depresi.
0: Jo, mám, slyšela jsem hodně od lidí, že pak potom spíš jak ten den se zkrátí a je málo vlastně takového toho denního světla, slunečního svitu, takže na mnoho lidí padne taková jako divná melancholická někdy nálada, no. Jo, jo, jo, věřím tomu.
1: Já se půl hodiny oblíkám ven, až se obleču, tak dám Diance obleček, vyjdeme ven, ona se vyčura, udělá potřebu a jdeme za 5 minut domů. A já se za půl hodiny vyzlíkám z těch svetrů a
0: bůh a všeho. Víš, to v létě na sebe člověk hodí
1: takové počasí,
0: jedno triko a je to. Ano, přesně
1: a běhám.
0: Tak.
1: Přesně všichni nadávají a já jsem úplně v sedmém nebi.
0: To je dobře. Tak paní Emo, moc vám děkuju. Přeju vám krásné léto, zdravím do krásného Javorníku. Ať se vám to tam zkrátka všechno daří.
1: Měli byste teď nám přijet podívat na zámek a vůbec na okolí.
0: No věřím, že to tam je krásný. Určitě, určitě, určitě. Tak třeba mi taky jednou
1: vyjde. No váš kolega mi slibil, že přijede ke mně do práce. Mhm. Tak jsem zvědává.
0: Že vás přijde zkontrolovat, jo?
1: Klidně může.
0: Jo, no je. Tak
1: na
0: jo.
1: Na to se těším.
0: Tak jo, Emo, děkuju vám moc krát.
1: Tak jo, všem posluchačům přeji krásnou noc, teplou. A ty už je dneska 1. srpna.
0: No.
1: Mám hodně přátel, kteří se dneska narodili, takže jim přeju ještě jednou narození nám všechno. A prostě mějte se rádi všichni a užijte si to teplo a sluníčko. Prostě
0: uslyšíme se zase v noční lince. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Určitě zavolám, jak bude super téma.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zagorová a její hudební přání, kdyby se vrátil čas. No jo, tak máme hosty, právě teď na telefonu paní Magdalena z Hradce Králové. Krásnou noc, Magdaleno.
1: Já přeju taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Trochu ovlaženého, bouškou zalitého Hradce.
0: Já jsem koukala teď z okna, taky nám malinko poprchává, vlastně relativně v centru Prahy.
1: To jsem Prahy.
0: Jo.
1: Mě to uspalo. A málem jsem se ani na linku neprobudila. Což bych snad ani nepřežila.
0: Tělo si ale řeklo, co chce, no jo.
1: Já jsem letošní první měsíc prázdnin si musím přiznat, že jsem tak jako proflákala, protože marně čekám, že přijedou pravnoučata a oni se zapomněli u strýce v Itálii,
0: jo.
1: Takže tady přijdou příští týden a já se hrozně těším,
0: věřím.
1: Protože pro děti a pro děti našich známých a vnoučata pořádáme různé soutěže, výlety a tak dále.
0: Aha.
1: Já s dětma zpívám národní písničky.
0: No krása.
1: A máme takový sedánky podvečerní, kdy hrajeme hry a soutěže a kvizy. A dokonce si dovolím říct, že je i týrám při zkoušení z jazyka českého, protože letos tady byli poprvé, nebo budou poprvé, jindy tady jsou několikrát do roka.
0: Ano, ano.
1: A protože s jejich maminkou udržujeme, aby mluvili česky, a takže tady s nima probírám různé kvízy, kde se učí.
0: Oni obdavují. Vyrůstají jako dvojjazyčné děti, jo? Jako bilingvní.
1: Ano,
0: tak to
1: ano,
0: je krása, to nádhera, jako průprava. No.
1: No, jako vnučka snad jako třijazyčná, protože
0: no, krása.
1: Její jazyk je z Afriky.
0: Ale
1: už se na to hrozně těším, protože i si trochu zasportujem, já už toho moc nezmůžu, ale pak si dám odměnu ještě před volbama, protože už se chystají volby, takže máme nějaké už povinnosti, mám ve své straně.
0: Jo, pracujete ve volební komisi, jo? Nebo?
1: Ne, ve volební komisi ne, ale
0: za někoho zkrátka.
1: No, na petičních stánkách a tak.
0: Jasně, jasně.
1: A jako odměnu za letní prázdniny si dám aspoň čtyři dny pobytu v Poděbradech.
0: No krása. No tak. Krása, tak si užijte krásné Poděbrady potom a tam nějaké procházkování.
1: Začne podzim, já teda podzim můžu, horší pak je zima,
0: jo.
1: Ale tyhle ty vedra, to je něco strašného.
0: To úplně nechcete.
1: A doufám, že jakmile přijedou děti, že opadnou tyhle ty vedra a že si dostatečně užiju.
0: Že vám nedělají dobře, zkrátka ty vysoké teploty, jo?
1: No.
0: Tak je fakt, že někomu to opravdu dobře nedělá, ať už kvůli zdraví, no, anebo celkově. No.
1: Dneska vůbec jsem trpěla, jak sedím u větráku, střídám to, připadám si jako lehkoživka, že nic neudělám.
0: No, tak to tak prostě je. No. Někdo je jako ryba ve vodě, mě třeba to, já, když to vemu za sebe, tak já se raduju z těchto dnů, ale rozumím tomu, že někomu to fakt nedělá dobře.
1: Ale já bych si šla zaplavat, ale prostě já nemůžu ani vylíst ven.
0: Jo, je to na vás moc.
1: Já, tam je dusno a já se mě blbě nechá, tak se o sebe bojím.
0: No, to děláte dobře, že se o sebe staráte, no. Samozřejmě, to víte, že jo.
1: Tak všem přeju hezký zbytek prázdnin.
0: Napodobně, moc si to užijte, až přijedou děti, vnoučata, tě veselo.
1: Takový vedra, aby jsme si to víc užili. A hlavně, aby si to všichni užili, kdo mají vnoučata, pravnoučata.
0: Jo.
1: Protože si myslím, že to je nejkrásněji zabitý čas. Že se s nima vracíme do dětství,
0: ano.
1: Většinou jsme měli krásný. A brzy naslyšenou.
0: Budu se těšit.
1: Já mě trošku taky přeju.
0: Děkuju moc krát.
1: Pokud jste neměla dovolenou, tak si hezky užijte.
0: Děkuju moc krát. Já to tak po kouskách celoročně vždycky drobím.
1: No jo, vy to máte složitější.
0: Po různu. Paní Magdalena, no. Moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju pevné zdraví, hezké dny a užijte si to taky.
1: Díky.
0: Jo? Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Zich Laxenberg nám tenkrát hrál. Možná mnozí pamatujete na dobu dávno minulou. No a paní Vlastina Skrnova se k nám dovolala právě teď. Hezkou noc, paní Vlastino.
1: No, dobrý večer.
0: Nápodobně, moc vás zdravím.
1: Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolila.
0: Mhm. No to já jsem ráda, že to klaplo. Ano.
1: Já jsem zůstala na vozíku. Jsem na vozíku, tak, že nemůžu nikam jet.
0: A chodí nějací přátelé nebo nějaké kamarádky, zastaví se na kus řeči?
1: Nemám tady nikoho.
0: Nemáte, aby vám zpříjemnili chvilku, zkrátka někdo nebo...
1: Oni jsou, víte? Tady se já jsem v ten pečovatelským domě.
0: No, a tam nemáte kolem sebe nějaké kamarádky?
1: Jenomže musíme dávat pozor, protože tady jsou hrozné drny, tak to se
0: Jo.
1: To je horší, jak nevím co.
0: Jo.
1: No, a pak... Ale mě to nevadí. Já mám každou ráda, mi to nevadí.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že vyjdete z mnohých.
1: Já si jdu posníma o toho. Nikomu neublížu a mám pokoj.
0: Jak si užíváte tyhle ty dny? Třeba když je horko, tak máte to tam třeba klimatizované, ty prostory, nebo máte?
1: Nemám nic.
0: Tak je to pro vás těžší teď.
1: Já mám tady normálně jako byt. To je jako byt tady.
0: Rozumím.
1: Jo, mám jednopokojový byt veliký, balkon tu mám, jo, to jo, jenomže bohužel já už jsem na vozíku,
0: že se nedá výjít ven a tak to je blbý, to je špatný.
1: Tak nic nenadělám, ale to chci říct, ta paní z toho Javorníku, jak říká, že ty polské hranice a že tam moře je, to je pravda. Protože já jsem bývala v Černém vodě a to není o tamtu daleko.
0: Takže to tam znáte.
1: Mám tam bráku, ženatýho v Javorníku.
0: Aha, no vidíte.
1: Že se dělala v domově. A v normálním domově dělala. Teď už je na důchodě. Olina a tak. Brácha zase si pořídil rybičky ve Starém Lomě a dělají si tam přátelama ohýnky, to byl dřív pionýrský tábor a brácha to všechno koupil, ten nejmladší, jo, zůstal mi jenom on, že. Tak on si to koupil, napěstuje rybičky, pak přátelé přijedou a tak dělá hostiny a vyrábí krásný penízky ještě v důchodě, tak se mají jak prasat, abyš to, jak se říká. Ale já mu to přejdu za srdíčka pak.
0: No jasně, to víte, že jo.
1: No, ale že nemá na mě čas, no to je chyba.
0: Jo.
1: Není to daleko, jo, je to asi tak 10 km a nemá čas.
0: Jo, přijet, tak třeba to dopadne nějak příště. Moc vám přeju, aby to tak bylo.
1: To nevadí. Má to svoje, no tak nejsou, ale mám kamošku, ona tam jezdí taky a na ní vždycky povykládá, jak se tam měli a všechno zabavá mě a povykládá mě.
0: Jo.
1: Takže mi to potěší.
0: Tak se dovíte, co se tam
1: mám takový obrázku aspoň. Jsme zůstali sami dva, no. A zítra je pouť ke Karlovici.
0: Aha, no vidíte to.
1: No,
0: budíš to pozvánka pro ty, kteří tam budou někde poblíž.
1: Já si tam chtěla jet a bohužel by mě tam vezli odsud. Tak by mě to strašně plně stalo.
0: Jo.
1: To mě navratilo, jo. Takže bohužel, no. A byla jsem tam, mě to asi 5 roků, takže jsem zase klidnější a volají mě kluci od bratránku. Kluci mě volají, jeden je postižený, druhý Ne, já jen prožil hrůzu. To někdy vám řeknu, třeba se dočkám.
0: Dobře.
1: Že budete někde blíž. že vás ucítím.
0: Jo, dobře, dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju.
1: Poslouchejte. Nevíte, kde je...
0: Nevím, nevím, vy jste se mě na to jednou ptala, vůbec netuším. Fakt netuším, já jsem ji asi 25 let neviděla, takže nevím. No, nevím, nevím. Každopádně, paní Vlastino, moc děkuju. Přeju vám krásnou noc, pevné zdraví v rámci aspoň možností, ať máte radost z léta prázdnin a uslyšíme se, jo?
1: Hlavně to zdraví.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a jeho boxer. No a krátce po půl jedné se k nám dovolal pan Josef od Zlína. Je to tak, Josefe?
1: Ano, je to tak, jmenuji se Josef Janča a bydlím v Malenovicích u Zlína.
0: Moc vás zdravím do Malenovic, já jsem vám za začátku špatně rozuměla, ale už jsme doma, už jsme si to všechno ujasnili, aby to bylo v pořádku, takže do Malenovic máváme. A už se ptám, jak jste si užil zatím to letní období, dlouhé dny a to všechno, co k tomu patří.
1: Užívám si toho letního času na maximálně.
0: To je dobře.
1: A ten čas trávím takovým způsobem, že pozoruji ženy.
0: Ale...
1: A je na to se dívat.
0: No to já doufám, že určitě ano.
1: No to je prostě opravdu krásné všechno, co teď prostě ty ženy odhalují. Ale tak si říkám, že
0: no.
1: Když se tak odhalují už třeba v těch trolejbusech nebo na ulicích, takže už svým mužům nebudou moc něco nabídnout v nějakých intimních chvílích.
0: No tak počkejte, máte pocit, že u vás v Malenovicích jezdí v trolejbusích ženy nahatý, nebo jak?
1: To skoro.
0: No co vám na to mám říct, no? Já na to nemám odpověď.
1: A zvláště mladým děvčatům rodiče neřekli, jak se mají oblékat a je vidět všechno prostě. Opravdu.
0: Jo, jo, jo, tak byste doporučil trošičku zahalit šatičky, jo?
1: Trošičku to by neškodilo, protože jsem znovu opakuji. Při těch intimních chvílích potom nebudou něco nabídnout těm mužům.
0: Ne, ale máte pravdu, že samozřejmě lepší alespoň kousek hadříků než úplná nahota, protože vždycky je to takové nějaké poutavější, než když zkrátka...
1: A jak to myslíte úplnou nahotu jako...
0: Nevím, nebo téměř úplnou nahotu, jak jste popisoval vy.
1: Jasně, téměř. Nikdo nahý nechodí samozřejmě toto. Takže tak nějak...
0: Tak vy si užíváte léto takovýmhle pozorováním, jo?
1: Ano, to si užívám na maximum teda. Tady.
0: No dobře, a ještě něco k tomu, nebo vystačíte s tímhletím? Co?
1: Nemám k tomu nic náhradního.
0: Nemáte žádný náhradní
1: Nemám
0: program?
1: Nemám žádnou ženu.
0: To budete mít blbý, až přijde podzim a holky navlečou svetry a bundy, no.
1: Tak se to zvyknu taky na tu situaci.
0: Jo, jo, jo, no to věřím, ono má nic jiného nezbyde v tu chvíli. Tak Pepo, třeba nějaký výlet tam u vás, Malenovice, tam musí být hezky na Zlínsku, ne?
1: Ano, máme tady nádherný hrad Malenovicí, který se rekonstruoval zhruba 2 roky, takže všem doporučuji prostě u nás přímo v Malenovicích u Zlína.
0: Krása.
1: Perfektní historický hrad. A potom jsou i krásné chvíle na návštěvy kostelů třeba.
0: No určitě, tak kdo třeba nemá rád to horko, tak se může jít podívat do kostela a schladit se ještě navíc,
1: tam je
0: že jo?
1: Příjemný chládek.
0: No, nejenom na prohlídku, ale i tak, no.
1: Třeba v tom Zlínském kostele jeden bývají celé dny otevřené dveře a jsou tam průvodci, takže je možné i takovým způsobem to léto trávit, jako je to opravdu velmi příjemné a velmi sympatické.
0: Jo, jo, jo.
1: Průvodky tam jsou v tom kostele Zlínském třeba, takže i taky možné ten čas trávit.
0: Ano, máte pravdu, určitě krásná pozvánka i pro ostatní, kteří by si říkali, kam se třeba tam poblíž vás kraj podívat.
1: A takový dojem, že od 13 do 17 hodin v tom Zlínském kostele je možnost nahlédnout. Já si ještě říct, že mi líto těch lidí, kteří jsou z hůru do teďka. Já jsem šel kolem 8 hodiny spát, tak jsem se samovolně probudil.
0: Aha.
1: A mám možnost teda vás poslouchat, jste skvělí prostě.
0: Děkujeme.
1: I a toto všechno jsem nejlepší.
0: Děkujeme, máte náskok, už máte naspáno trošku, no, na rozdíl od nás některý.
1: Ano, a ty jsem dávám pes husu právě na zítřek, jsou mladé, takže dávám pes husu, zelí, teď budu chystat, takže
0: no,
1: tak kolem té 2 hodiny.
0: Nebude vám těžko v tom horku? Husa je teda...
1: Ne, není mi,
0: husa
1: je to vůbec
0: těžká.
1: To horko, vůbec nic nedělá, vůbec nic.
0: Nedělá, tak to je dobře.
1: Tak já se opaluju, prostě když čekám na trolejbus, tak si stoupnu na slunko a nechám se opalovat.
0: Já myslím to jídlo, jestli to nebude těžké jídlo do žaludku, jako ve velkém teple.
1: Určitě ne, já to prostě tak připravím, že vytavím z toho to sádlo.
0: Odlehčená husička. No tak vy jste šikovný kuchař. Takže vy jdete teď vařit, jo?
1: No už jsem husu dal do trouby, bude se péct celou noc, teď do rána.
0: No.
1: Aby si zachoval takovou svěžest.
0: Ano,
1: A zelí teď budu chystat. A takže... Říkám, jsem sám, že na mě opustila před 20 lety.
0: Jo.
1: Co chci říct, mám obrovskou radost, že se nebudu se starat o vnoučata letos. Mám 3 vnoučata, celkem mám 5 vnoučat, ale s tím si se nestýkám. A s těmi 3 vnoučaty se nebudu stýkat taky, protože máme rozdílné pohledy na výchovu těch dětí. Rodiče říkají, že nejlepší je, když jsou na mobilech, na počítačích, oni mají 6, 8 a 10 let ty děti. Mm-hmm. A já s tím nesouhlasím, takže se rozcházíme, ale já mám volný prostor pro sebe, sleduji filmy v televizi a opravdu stojí za to třeba na té Nova Gold nebo Prima Max. Prostě unikátní americké filmy, já se to odsuzoval vždycky a ty filmy jsou skvělé, prostě nejlepší, co může existovat.
0: Tak to je dobře, že si umíte najít.
1: Dobře, už končím, už jsme přejáni ten čas. Díky za vás.
0: Každopádně moc Josefe děkuju za návštěvu, za povídání. Ať se vám ta husa vydaří, jinak přeju krásné dny, hezké léto a zase někdy v noční lince, jo?
1: Říká, na koupaště nemůžu chodit, to by mě rozhodilo totálně teda.
0: Dobře, tak jo, tak zůstaňte doma a vařte. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou zdravíme do Malenovic, tolik Pepa, tak jste to slyšeli. No a teď už zpěvačka Kristýna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to bylo Hore Hronie a Kristýna zpěvačka. No a teď máme na telefonu Štěpána od Pacová. Krásnou noc, Štěpáne.
1: Krásnou noc.
0: Moc vás zdravím. Slyším mladý hlas, nebo se pletu?
1: Ano, ano, je to tak, je mi 25 let.
0: Takže mladý kluk. No tak jak vypadá? Mimochodem ještě student nebo už hotovo?
1: Už hotovo, ale budu pokračovat a k tomu se dostanu.
0: Jo, takže máte opravdu klasické prázdniny.
1: Ano, je to
0: výborně.
1: Tak.
0: No a jak pak vypadají?
1: No tak moje prázdniny už začaly od poloviny června, kdy vlastně jsem měl úspěšně složený zkoušky 8. června, takže jsem úspěšně diplomovaný specialista. Mm-hmm. Takže stejného oboru, nebo z mediální studií, když to také povím, A jinak půlku června jsem, jak se říká, profákal.
0: No tak odpočinek musí být, taky člověk potřebuje nic nedělat prostě někdy, no.
1: Já jsem se učil co týden, co každý den na zkoušku a bylo to strašný. Ale ono mě to čeká za rok zase, takže to...
0: No a kam teda, teď už po tomhletom titulu, kam míříte dál ještě? Na podzim?
1: Ještě na vysokou školu, na, nevím, jestli to můžu říct, jestli by tam nebyla reklama.
0: Já myslím, že škole můžeme určitě povědět.
1: Tak na Metropolitní univerzitu do Prahy.
0: Aha, a obor jste si vybral média také, nebo?
1: Média, stejně. My to máme vlastně spojení se školou, že si můžeme udělat na rok bakaláře.
0: Takže... Jasně, takže si ještě dopřejete nějaké to studium. No výborně, tak držím palce, ať to všechno klape, děkuji, ať vás to baví hlavně. A potom, děkuji, abyste si vybral něco, co vás bude bavit, jak se říká v reálu, no.
1: Jo, to 100%. Já jsem si teďka vybral nějakou pracovní pozici, co mě baví v televizi, takže...
0: Mm-hmm. Tak už, máte směr, zkrátka. Tak to je dobře. No a Štěpáne, co takové ty, protože studentstvo taky rádo praxe v zahraničí a tak, nechystáte se někam na zkušenou do světa?
1: To u mě nehrozí, protože moje angličtina je na úrovni bodu mrazu.
0: No tak tím spíš, aby se to rozhejbalo a rozehřálo, co?
1: No, uvidíme.
0: No, přeju, já to pokládám za a myslím, že nejenom já teda, za hodně důležitou věc a velikánskou zkušenost pro život. Přeju, moc přeju, ať se to povede.
1: Děkuju. Mm-hmm.
0: Dobře, no a teď ještě takové to nějaké to lenivé prázdninování, výletování, tak bude něco speciálního?
1: No, už jsme byli s rodinou a s mamčinou ségrou na hraně Český Šternberg. Mm-hmm. To je nádherný hra.
0: Krásná oblast, ano.
1: Mm-hmm. Kdo tam nebyl. A jinak brigáda, no.
0: Je fakt? Na mou duši, no tak až vás práce baví, hlavně ať to něco sype taky, že jo, při té brigádě.
1: No a vlastně ještě na konci... jako my srpna mám týden, kde myslím, že to sponzoruje i letos vaše rádio.
0: Aha.
1: Letní žurnalistická škola Havlíčko Jembroně.
0: Aha, no vidíte, to ani nevím, no tak ještě se to takhle dovím od vás, našich hostů, no.
1: No a...
0: A ne, jak dlouho to je, jak to trvá dlouho?
1: Týden.
0: No to krása, tak to já myslím, že byste si to mohli užít tam všichni, co se dostavíte a co se tam tak sejdete, že jo?
1: No, my se tam povídáme o různých tématech, co se děje ve světě a to.
0: Ano, proberete zkrátka něco z toho oboru, kterému se věnujete a chcete věnovat. Ano. Výborně. No tak, Štěpáne, přeju všechno dobré. Co byste si tak přál ještě od prázdnin, kromě té brigády?
1: Máš prakticky nic, jenom mě teďka čekají ty příjemnější povinnosti, jako je třeba ty promoce.
0: Už máte sako?
1: Mám.
0: To už od zkoušek vlastně, to byla špatná otázka, že jo? Dobře, no tak samozřejmě přeju pěknou promoci, ať se to vydaří a potom příjemnou oslavu s těmi nejbližšími nebo s přáteli, nebo jak to plánujete. No a držím palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať vás to baví. Jo?
1: Děkuji.
0: Mějte se moc hezky, Štěpáne, krásné léto. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívá, má jedna hodina ranní nebo noční, jak chcete, klepe na dveře a to znamená, že jsme ve finále páteční sobotní noční linky. Ještě přidám velice stručný e-mail, kde se píše, my si užíváme, co to jenom jde, jsme na dětském táboře a máme celé dny na pilno. Soutěže, hry, výlety, večer zpěv a táborák, no prostě se radujeme v přírodě ve středních Čechách a myslím, že si to všichni moc užívají. Za všechny praktikanty a celý táborový tým všem přejeme hezké léto a všechny zdraví. Helča, milá Helčo, přeju krásné počasí, ať vám to tam vydrží a samozřejmě, ať je to zkrátka vyvedená akce od začátku až do konce, no a jako vždycky na táborech, hlavně taky bez úrazu. Tak přátelé, a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, já třeba jo, pokud budete bdít a vařit, jako třeba pan Josef před chvílí se přiznal, tak ať vám jde práce dobře od ruky a pokud budete napřímo našeho vysílání, tak hezký poslech všech našich dalších nočně ranních pořadů. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
2: No to já taky, co tam máš dál?
1: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: No nosím, ale to nepomáhá.
2: A na venol beriš?
1: No beru.
2: Tak dál.
1: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
2: A celý se otočit můžeš takhle?
1: To jo.
2: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
1: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
2: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
2: Další.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Mirečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dětkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal, říkáš meniskus? Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on říkal, neřvi hajzle, řvi do zvíru. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, to byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřih a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prílék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
3: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zved žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zved. A Víte, ale že to jsou zážitky, co si řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkal, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
4: já myslím, jako nebyl
3: jsem. Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivní.
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
4: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složené. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký design, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako, ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout.
3: Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
4: to.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? Tu spoustu černých káv,

0: anebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu.
3: A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl.
2: Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích,
3: kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
4: Co? Vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
5: Co pak? Zrovna na odlehlém místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?
4: Zatím ne.
5: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
4: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
6: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
4: No tak, já mám...
6: Co máte?
4: Mě bolí... Mně se dělá...
6: No co se vám dělá?
4: Já nevím.
5: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
6: A viděte stranou. Tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývám běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
4: No, tak vidíte.
6: Vymlčte, vy jste v šoku. A jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
5: Co pak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře. Jak se tady válí jako raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
4: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
5: ano.
4: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
6: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
4: Nejsme v sadu, jsme v lese. Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
5: Ano, ano.
4: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
6: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
4: A uchopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
5: To já vám řeknu, to vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
6: Taky naschledanou, kvůli čemu jste asi v lese?
5: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
6: To si myslíte vy. Kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
7: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný. Vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte. Tak.
5: Kde by se v lese vzalo pravítko?
6: Vymlčte. Asi šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
5: On sebou škube.
6: Škubejte sebou raněný, nebo vám to špatně sroste.
4: Mně už to srůstá.
6: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak, no, už se mi postavte hezky. Tak, no to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme, co? No, v letních měsících...
5: Omrzliny!
6: Ale prosím vás.
4: V letních měsících...
6: No, vy sám, mladík, u vody.
4: U vody hmyz, štípa.
6: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijde.
4: Utonutí.
6: To je zásadní.
5: Utonutí, jak je tady.
4: U vody utonutí.
6: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
4: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný.
6: Ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blunka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
4: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí Auserechne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
6: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
4: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
6: Tak dobře. Topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
5: Hoďte mi korky, plavčí, topím se.
6: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
4: Teď už je na břehu.
6: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
4: No. Odkuď kam?
6: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
4: Pane instruktore, nešlo by něco udělat s tím jeho knírem?
8: Prosím vás, proč?
4: Ono mě to asi bude šimrat.
8: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
5: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
8: No, prosím, po něm.
4: Mě to bude šimrat.
8: Ale mladíku, tady jde o život a vy podáš šimrat.
4: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře oholíme a pak ho teprve zachráníme.
6: Tak si ho oholte, co mám
5: pozor, sám pozor, dělat. Pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo neví.
8: Neuvěřitelné.
4: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
6: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzyňské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
3: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: No to mám radosť, že ešte žiješ, kamaráde. Kdyby si videl, jak my sme ťa krásne zapili, celá hospoda, čoveče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A ja som říkal chlapom, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Boha, co ste pili?
0: Co sme pili? Všecko, kamaráde. Všecko, soudne podle kocoviny. A sme ti probrali věci, hoj. Hele, ty si říkal, že máš horečku.
1: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou z něčeho nic takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměl štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mít kliku jako on. Šmik, fik, hotovo.
2: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí tak, jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
3: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
4: Ano, a kdy se vám to děje?
3: No, vždycky, když telefonuju.
5: Pane doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
4: Ano, ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
5: No, nevím, asi 2 roky.
4: No, ale proč jste nepřišel dříve?
5: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
4: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
6: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
7: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
8: Na kožní oddělení se řítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
9: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
10: Hergot, sakra.
9: Máte nějaký problém?
10: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
11: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
9: 500 korun.
11: 600 korun.
9: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
10: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
9: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
10: Ne.
9: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
10: Já bych si na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

samozřejmě monology, zdravíme i patology, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice. A my

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dietlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit. No.
3: Ten zlomený krček na devíce. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, odej mě neučilo. Až vám budou v 670 rovna zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Aloise Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Další prosím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky si, pane Novotný, pořád se mi dáte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Mě jdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, já se vám musím vloudit. No, jistě tajně, tak proto to nosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gindě. Opravdu, to už není, to přechází legrace, jo. Ale mě opravdu nechtějí žádný nemocnice ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam jsem vlastně léky.
0: Výborně, ano, chápu, ano.
1: Jediný ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžký pokondr, vystoupí těžký hypochondr. Potřebí. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocný.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělí, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to je rozmlátím.
0: Klid, říká, uklidni se.
1: Novoty, já tě
0: zopnu.
1: Ino, jste tu vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí? Co já jsem se kvůli vám nenaspal? Co já jsem se odkopával? Co já jsem se nadřel v noci? Jak jsem na vás myslel? Ina, která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal. Teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu. Protože já, když jsem se... Poslouchat mě. Já když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně? Já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
4: Ino.
2: Ano.
4: Ano, Ino.
2: Co ano?
4: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
4: Ne, ano.
2: Ne, ne.
4: Takže ano. Inu.
1: Prosím vás, tady, nechte toho, domuckáváme se tady, tady umírá člověk, vy mě nechci žádný doktor, na tož byla, že vy jste u mě normální cvok.
5: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
5: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
5: Co? Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no. Víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
5: Nerozumíte doktorům? No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
5: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
5: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď, a kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil, vy už jste z těch nových dílů nemocnice no, na kraji města.
1: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky,
5: ano.
1: Tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
5: Jak to?
1: Holky nepřišly.
0: Já jsem udělal zbytu polnícku nad dílí.
2: Tak pánové, jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
1: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
2: No?
1: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dát maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
5: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás? Co?
3: Volal mě někdo!
6: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: On by umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. Ale on tlustý tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je mu dočistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exce takovou dálku. A pan doktor je tam hodný, já mám tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore.
2: Jste si dělá trauma z někam jinam. Ne. Ne. Ne. Ne.
3: Pane doktore, smilujte se.
2: Šeňku, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro liní partaje, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jinýho než vás nechce, to prý radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: mít. Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a žve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby ve dne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jaký lítal? Vidě to tady lekouce.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Půjdete, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora a jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj? Kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. Nepoletí, on se zvířat bojí. Je komár, tyjo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabe, kde může. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Leitnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si ty, že si ho zrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby vyhověl všem. A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovatý bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet, tak no bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos, prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, no, takový zmatek.
6: Ne, já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, jestli jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičko a říká mu, podívejte se, pane Jevurek, tak vaší manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no, tak třikrát denně. Budete jí muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky jí budete muset pravidelně měnit pleny, taky jí omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

výstupy nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.